0: na plín, na povrch se deru a sedej na plíce. Deru a sedej na plíce. A sedej na plíce. A sedej na plíce.
1: V dobrým i zlým dem
0: na plíce.

0: Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Málo živýho roku v krvi? Potřebujete živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio nout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer? A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer? A vychutnejte si v neděli večer? A vychutnejte si rokovej živák. A vychutnejte si rokovej živák. A vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na... Vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších... Rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších... Živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin, těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 9 skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 9 drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády. Se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela...
1: Řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto... Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel...
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, děla by naše... Každý velitel, děla by naše armáda za chvíli bez čeho. Děla by naše armáda za chvíli bez čeho.
3: Děla by bez velitelů.
1: Děla by naše armáda za chvíli bez čeho.
3: Děla by bez velitelů.
1: Kdyby se ovšem osláda za chvíli bez čeho.
3: Děla by bez velitelů.
1: Kdyby se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
3: Čeho? Děla by bez velitelů.
1: Kdyby se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
3: Děla by bez velitelů.
1: Kdyby se ovšem oslavila naše bojeschopnost.
3: Velitelů.
1: Kdyby se ovšem oslavila naše bojeschopnost. Musíme si... Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Kteří očekávají naše zakolí... Uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Kteří očekávají naše zakolísání. Imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání.
3: A každý velitel
1: mají naše zakolísání.
3: A každý velitel, který si ožare držku,
1: jim písání.
3: A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace.

V Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. V Americe měli Brangelinu, my máme Dan... Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se... Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabelou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Bel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Na Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom.
0: Pes. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu. Prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky. Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A pozdě s Jirkou

DABu i v DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz radia.cz

garáží a z kušeben. Nej rok z garáží a z kušeben. Garáží a z kušeben. Kušeben.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Rock z vinilů. Z vinilů.

0: Že už začne hodina.
1: No a co?
0: Že už začne hodina. Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Že už začne hodina.
1: Ano.
0: Ano, hodina.
1: Ano.
0: Ano, už je čas.
1: Ano.
0: Ano, už je čas, musíme jít. Ano, už je čas, musíme jít.
2: Poslyšte, hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám... chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí...
3: skoro až drzosti.
0: Že by myšli napřed?
4: Rock Radio. Legrace.

0: poctivej český... Poctivej český festiák non-stop? A vej český festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio... Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají netě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší te přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultura světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav toho roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je to nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Vší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu slyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás
0: v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
2: Dále.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
3: Soudru profesore. Soudru profesore. Za minutu bude... Soudru profesore. Za minutu bude zvonit. Soudru profesore. Za minutu bude zvonit. Soudru profesore. Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne hodina. Bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne hodina.
2: No a co?

What you tell me?

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický flak. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický flak. Osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název slušná muzika. Rock Radio. Název opra muzika. Rock Radio. Název opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název opravdu vás pobaví. Název opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrt.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrt.
0: Vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá. Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou korvou dělá.
2: Jak dělá, co dělá, co dělá, ona dělala, co se měl dělat.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: A ona dělala, co se měl dělat.
0: Rock Radio. Konec legrace.
2: Měl dělat.
0: Rock Radio. Konec legrace. Jo, konec legrace. Legrace.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na rádi DABu i FM nebo na rádi DABu i FM nebo na rádia teč DABu i FM nebo na rádia.cz i FM nebo na rádia.cz nebo na rádia.cz rádia.cz.

deal.

0: Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teď...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku...
0: Jak? Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku... Na krku?
2: Jak to?
1: No co se divíš, že já byl poslední mladý vodník v... No co se divíš, že já byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev. Divíš, že já byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry. V Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Jo, protože... Na Beronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Jo, protože se při... Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Jo, protože se přiženil do té vaší bohatýhle taky. Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej.
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej. Jako hlava všeho...
2: Vzít.
3: Dám se do ciziny.
4: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách, zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio.
4: Odpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovně usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří má. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky, bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc, plnou nejlepší rokový noc, plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. I rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Mím. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu.

0: Vyznávate jedine klasiku? Vyznávate jedine klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream dobrý? Nalaďte si náš stream Legends. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a bude. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC of Rock a budete na svých. Od ACDC budete na svých. Od ACDC po zích. Od ACDC po ZZ. Od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. Od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legendy po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rock Stream Legends of Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Legends of Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Radio na Rockový Rádio CZ. Rock Radio nářez opravdu CZ. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil nebo vystoupil?
2: Říkám jasně, že vystoupil.
1: Nastoupil.
2: A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma kamile, vlastním potem a hnojil vlastníma kamile, hnojivem a hnojil vlastníma kamile, hnojivem, hnojil vlastníma kamile, hnojivem. Kamile, hnojivem. Mi před očima očesali poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Ukázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil.
2: Nastoupil dovolil. Očesal. Očesal, naložil, vezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. CZ. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Ne. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si vás. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk Grunge in Chains po White Stripes. Punk Grunge in Stripes. Punk Grunge Punk Grunge Alternativa. Pěkně na jednom místě a nonstop. Punk Grunge Alternativa. Pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio. To je stream Alternative.

0: Alkehol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13. Alkehol, horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Slíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě v Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: jeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alke. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkehol. Vezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg Rádia. Kokot Minute. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg a Traktor. Minute.

0: Spotřební daň tvoří 14% stát. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Hledáte
0: pro bohatší Česko.
1: Hledáte adrenalin, ale hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplně.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
2: Dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
2: Jejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhne.
2: 1 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko. Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najde.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Tak najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Zahrádkář se raduje.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Zahrádkář se.
2: CZ.
5: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje.
2: CZ.
5: Zahrádkář se raduje. Kameny z celého světa kupuje. Je. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblástě. Kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamení to CZ. Dekorační valouny oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. V Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ. Vám zlepší náladu. A zahradu. Kamení to CZ. Vám zlepší náladu.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě
6: CZ.
7: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné
6: CZ.
7: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: 10.
1: Hledáte
0: propagr.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Nabídka platí pouze do korun zdarma. Páchnoucí klimatizace po zimě v autě 40 stupňů.
3: To nechcete.
4: Klima Express. Servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si na koupit a my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
8: Zedník, malíř, topenář, podlaha, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukční, malíř, topenář, podlaha, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukční, topenář, podlaha, ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukční, topenář, podlaha, ale ne, na to všechno stačí rekbity.

0: Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si lahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat
0: stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více info. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rektu.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na
1: Rektu. Udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
1: Rekbyty. Rekbyty. Záruka kvality.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Berte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní z dopravy.cz. Ty neproležíš.

0: Unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to Unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie. To ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska. Do něhož nahlédla agentura dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska. Do něhož nahlédla agentura Belgie a Lucemburska. Do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky Lucemburska. Do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole. Do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. Fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. V závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. Prohráli ve Velsu 1 kvalifikace o postup na mistrovství světa. Prohráli ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Na tři a v tabulce obsadili druhé místo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Se obsadili druhé místo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude opět třeba druhé místo.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude opět třeba.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude opět převažovat zataženost.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude opět převažovat zataženost občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude opět převažovat zataženost občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalý. Dnes bude opět převažovat zataženost občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalý. Převažovat zataženost občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech zataženost občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Na ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Přehánky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou v západní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupňů. Celsia. Teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupně Celsia. Budou pohybovat mezi 14 až 19 stupně Celsia. 14 až 19 stupně Celsia.
2: Mami, proč? Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Život.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Doprava.
0: Ve Frýdku.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda.
1: Doprava.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího. Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího pluku, tam se srazili. Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího pluku, tam se srazili dva osobáky. Jinak nehoda na ulici 8. pěšího pluku, tam se srazili dva osobáky. Jinak byste měli projet v ulici 8. pěšího pluku, tam se srazili dva osobáky. Jinak byste měli projet všude bez větších 8. pěšího pluku, tam se srazili dva osobáky. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Jste měli projet všude bez větších problémů.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví. Hezké středeční ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví. Středeční ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně Bělo. 6 hodin, jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. Za zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má se vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cihanovská v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Druhý dnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách. Mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách. Bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude pní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. V základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moc vybraný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moc vybrat, jestli si ho zvolí. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moc vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy budou muset nabízet. Žáci si ale budou moc vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právních budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právních budoucích členů

0: Valis v Praze, Hradci Králové. Radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi. Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Se postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Tak nám to dneska úplně nevyšlo, dobře?
3: Pardon.
2: Máme 3:06, je středa 10. června. Máme 3:06, je středa 10. června. 3:06, je středa 10. června. A hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
2: A Zuzka. Je středa 10. června. A hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 10. června a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 10. června a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: A hezký středeční ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Teď nám bude hrát potužník. Ráno vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Teď nám bude hrát potužník senior. Mě by zajímalo. Teď nám bude hrát potužník senior. Mě by zajímalo. No, mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají. Ve 4 třeba ráno.
3: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem.
2: 4 třeba ráno.
3: To je porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
2: Takže to...
3: Porucha spánku, miláčku, to přijde ze stářem taky, neboj se nic.
2: Takže to ještě nejsem...
3: Stářem taky, neboj se nic.
2: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
3: Ještě
2: abych spal furt.
3: Většinu neboj se nic.
2: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
3: Ještě
2: abych
3: ne.
2: Spal furt.
3: Většinu to přichází po 50.
2: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
3: Ještě
2: abych
3: ne.
2: Spal furt?
3: Většinu to přichází po 50.
2: Takže furt?
3: Většinu to přichází po 50.
2: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Ještě máš přichází po 50.
2: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Ještě máš čas.
4: Já jsem dneska.
2: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Ještě máš čas.
4: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla.
2: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Ještě máš čas.
4: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
2: Ještě 3 roky, jak to je dobrý.
3: Ještě máš čas.
4: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
3: Sama od sebe?
2: Jsi krásný. Dobrý.
3: Ještě máš čas.
4: Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
3: Sama od sebe?
2: Jsi krásný.
4: Bohužel. Já jsem dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
3: Sama od sebe?
2: Jsi krásný.
4: Bohužel.
3: Zuzka je z nás nejmladší, už to má, tak.
4: Dneska vstávala ve 4, jsem vám chtěla říct.
3: Sama od sebe?
2: Jsi krásný.
4: Bohužel.
3: Zuzka je z nás nejmladší, už to má,
4: takže jsem vám chtěla říct.
3: Sama od sebe?
2: Jsi krásný.
4: Bohužel.
3: Zuzka je z nás nejmladší, už to má, tak má od sebe.
2: Jsi krásný.
4: Bohužel.
3: Zuzka je z nás nejmladší, už to má, tak tady
2: Zuzka
3: něco
2: to má,
3: špatně.
2: No.
3: To mi nevychází. Zuzka je z nás nejmladší, už to má, tak
2: Zuzka
3: tady
2: už
3: něco
2: to má,
3: špatně.
2: No.
3: To mi nevychází matematicky.
2: Hele, počkej, a máš taky poruchu.
3: To má, tak
2: Zuzka
3: tady něco
2: má,
3: špatně.
2: No.
3: To mi nevychází matematicky.
2: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce. Máš taky poruchu erekce.
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi tak stará.
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi
3: tak stará. Ona chodí na pravidelní prohlídky.
4: Myslím si, že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi tak stará.
3: Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty.
4: Že ne.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi tak stará.
3: Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi tak
3: stará. Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Ještě nejsi
3: tak stará. Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Tak pak si to tady pro.
3: Pravidelní prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
2: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme
3: staty, takže je v pořádku.
2: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumberka a potužníka. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumberka a potužníka. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumberka a potužníka seniora. To tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumberka a potužníka seniora. Tak si dáme toho Trautumberka a potužníka seniora. Po Trautumberka a potužníka seniora. Rock Radio. A potužníka seniora.

0: Ta kapela je to dvoudenní Filupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel. Je to dvoudenní fest Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel. Je to dvoudenní festival. Můžete těšit na spousta kapel. Je to dvoudenní festival od 4. do 5. července. Festival od 4. do 5. července. A hraje tam třeba od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Forest Července. A hraje tam třeba Forest Jump, Martina Pártlova, Marti na Pártlova, Marbo, Forest Jump, Martina Pártlova, Marbo, Valda Gang, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rockové scény, takže nemusíte se bát, mimo jiné Maxim Turbulence.
1: To jsou největší rockeři, voty určitě minimálně.
0: Jo, mě už se taky kouří z komínka.
1: To je spíš pro děti na pivko.
0: Každopádně, pokud chcete na Vezu
1: do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište o 4 lupiny a to do našeho messengeru na Facebook. A protože je středa, tak dneska rozdáváme po 7:30.
0: Ano, přesně tak, protože nás čeká co? Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
1: Tak to ještě pak budeme propojit. No tak si dáme muziku.
0: Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo, to jsme říkali.
1: Spin Doctor is Stu Princess na Rock Rádiu.

0: I am imitation of life, imitace života. Přesně takhle teďka vypadáme v 6 hodin a dáme v 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozhodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska
0: rozdáváme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme. Ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další 4 lupeny.
0: A my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další 4 lupeny na Vezufest. 4 lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spoustu.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Tak já nevím. Aha. Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. Svátek Jita, tak já nevím. Aha. Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak tak já nevím. Aha. Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak tak popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak tady máme dneska tři muzikanty. Jimmy Chamberlain, zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins.

0: Rádio. Rokový kulendárium.
1: Je středa. Je středa 10. června. A svátek dneska slaví.
2: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete.

Rozmydlený tykve. Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska dvojí. Rozmydlený tykve. No pak tady mám dneska dvojí přání. Dvojí přání. 61 let má filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago. 61 let má filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago. Spoluzakladatel Pixies. 61 let má filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago. Spoluzakladatel Pixies. A filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago. Spoluzakladatel Pixies. A 65 skladatel Joey Santiago. Spoluzakladatel Pixies. A 65 let slaví britská zpěvačka. A 65 let slaví britská zpěvačka, basistka Kim Deal, taky basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies. Spoluzakladatelka kapely Pixies. Kapely Pixies.

0: stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 2 bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyber 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
3: Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím. Nic ti neudělá. Luboši, ty ho nevím. Nic ti neudělá. Luboši, ty ho nevím. Nic ti neudělá.
4: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempu. www.bezkempu.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe na. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy, kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci, nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz. Tři se slevovými kódy na Alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit.
5: Slevovými kódy na Alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba
6: 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za
6: ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 20. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvič brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. 7,90. Až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každý. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme.

0: Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší. Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím i těm, který... Všem opicím i těm, který vypadají docela hezky.
2: Happy birthday to you.
0: Těm, který vypadají docela hezky.
2: Happy birthday to you. Happy birthday day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: No a za chvíli pro
2: day, happy birthday to you.
0: No a za chvíli pro změnu muzika dáme si David. No a za chvíli pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci se s tobě zpět. Změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci se s tobě zpět.
3: Dobrý den,
0: dáme si Davida Kolera a chci se s tobě zpět.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlachta.
0: Davida Kolera a chci se s tobě zpět.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlachta a
0: se s tobě zpět.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlachta a zvu vás na nákup. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlachta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlachta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
4: Právě teď
3: zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
3: vozu do Autojerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího.

0: Fakturujeme každých 14 silky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 100. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok 199 korun měsíčně. Na první rok, ale jen do konce června. Korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Attention!
1: CZ. Vodafone.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a
2: reggaeton.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď onata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na Dance Heels a Reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na Heels a Reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí. Hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí. La Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Ale my vás naučíme tančit.
2: Awarašar!
3: Vás naučíme tančit.
2: Awarašar!
3: Učíme tančit.
2: Awarašar!
3: Tančit.
2: Awarašar!
4: No to, že seš mladej... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kr... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. A to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladou dopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnost Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Tak se

Podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský... Kovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A o vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy... Přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. I tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová troji. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku 2009. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku 2009. Talent. A jejich albová trojka z roku 2009. Jejich albová trojka z roku 2009. A trojka z roku 2009. Z roku 2009. Dvojku mají Rush a je... Dvojku mají Rush a... Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1980. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud dva. Pokud radši něco. Pokud radši něco. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1900 něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1990 Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Z roku 1991 od divočáků Vojvod. 1991 od divočáků Vojvod.

0: Díky, Davide. Díky, Davide. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin. Po půl sedmí v dnešním. Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin. Po půl sedmí v dnešním. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin. Po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Rock Rádiu. Pár vteřin. Po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma. Vteřin. Po půl sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma. Sedmí v dnešním středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma. Chcete středečním rokovém rozjezdu. Snad s náma. Chcete spát a snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi jako my vás, teď si jdeme dát. Snad nás máte rádi jako my vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi. Máte rádi jako my vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi. Jako my vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi. Teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si
0: se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá...
0: Máme taky rádi.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá... Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás... Vyberte si rockový album na

0: a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i tzv. Tyku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i tzv. Stínovou flotilu a běloruských ryb, ruské banky i tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně evropských ryb, ruské banky i tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise, ruské banky i tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, tzv. Stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryni svět známila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryni světa předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryni světa v běhu na 400 von der Leyen. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Leyen. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózní. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě. Mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtým vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund. Čeká další, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund. Čeká další start v diamantové lyži česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dneškařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem. Nikola Ogrodníková.
1: Rock Radio.
0: Olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
1: Rock Radio.
0: Medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se nařadí s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty do 19 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: Stále se řeší nehoda ve Frýdku Místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se ve Frýdku Místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamické Místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamické ulici a v Kolíně na Nebovické.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki. Více na Suzuki.cz.
3: Rock Radio.
4: Děkujeme za zprávy, Zuzko.
3: Rock Radio.
4: Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzikák.
3: Rock Radio.
4: Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzikák. Green Day, americký
3: radio.
4: Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzikák. Green Day, americký. Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzikák. Green Day, americký idiot. Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzikák. Green Day, americký idiot.

Zuzko, teď už zase muzika Green Day, Americký idiot. Muzika Green Day, Americký idiot. Hey, Americký idiot.

0: hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Na webu rockoviradio.cz. Rock Radio.
1: Rock Radio. Co se děje? Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Radio. Co se děje? Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí u... Co se děje? Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí u... Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády... Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla... Jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání... Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřady Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropskáři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, na energetiku.

vašem hlasu záleží. Vás rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním záleží. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendum. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu. Červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři v sobotním rokovým referendu to není problém.

0: Ej, Green Day, American Idiot na Rock Radio 6. Ej, Green Day, American Idiot na Rock Radio 6 hodin a 36 minut. Je středa. Green Day, American Idiot na Rock Radio 6 hodin a 36 minut. Je středa. American Idiot na Rock Radio 6 hodin a 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený 36 minut. Je středa. Tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho, oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne. Tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je, říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla někde zajet a on by odpovídal na základě Ozzyho názoru a Ozzyho hlasem a se u toho tak jako ksichtil. No, snesla obrovská vlna hejtů, že Sharon a rodina chce jenom vydělat, že chce prostě Ozzyho ještě vozit po smrti jako opičku na gumě. Že z toho chtějí vydělat peníze. Tak teďka Sharon v opičku na gumě. Teďka Sharon na to odpověděla hejtrům jednak, až si teda samozřejmě vetknou svoje názory do kakaového domku. Takže Ozzy, než umřel, tak když už jako na tom byl, že by něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže

0: někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle mohl, kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit. No a takovýho někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit. No a jeho syn Jack, takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit. No a jeho syn Jack, že by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit. No a jeho syn Jack k tomu ještě navíc dodal, mohl s lidma promluvit. No a jeho syn Jack k tomu ještě navíc dodal s lidma promluvit. No a jeho syn Jack k tomu ještě navíc dodal, že nepůjde o nějakou generativní AI. Jack k tomu ještě navíc dodal, že nepůjde o nějakou generativní AI, že mu ještě navíc dodal, že nepůjde o nějakou generativní AI, že se bude ChatGPT, že nepůjde o nějakou generativní AI, že se bude ChatGPT tvářit, že je Ozzy Osbourne a bude mluvit jeho hlasem, ale bude to opravdu AI uzavřená za hlasem, ale bude to opravdu AI uzavřená, založená na tom, jak Ozzy mluvil, jak AI uzavřená, založená na tom, jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal a na nějakých tom, jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů. Jak Ozzy mluvil, jak Ozzy vypadal a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho. Mluvil, jak Ozzy vypadal a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom...
0: Dal a na nějakých archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom...
0: archivech fotek a videí a záznamů všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Příjemný záznamů všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně všeho.
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak...
1: No, a ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak něčeho to platit...
1: ty dolary jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak něčeho to platit musíš.
1: Pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na bonus. Přesně tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš. Tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš něco to platit musíš. Zase na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat. Zase na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš něco takového udělat a toho Ozzyho potom někam. Pokud chceš něco takového udělat a toho Ozzyho potom někam vozit, tak to není zadarmo.
1: No, liťou. Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanouš si to jistě ocení.
0: No,
1: každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanouš si to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: Sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanouš si to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: Ale tak já si myslím, že skalní fanouš si to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: No, jo, proč si to jistě ocení.
0: No, bych si s ním šel popovídat.
1: No.
0: Nebych mu přines gram nebo... Jo, bych si s ním šel popovídat.
1: No,
0: nebych
1: jo, proč ne?
0: Že
1: bude umět česky?
0: Povídat.
1: No,
0: nebych
1: jo, proč ne?
0: Že
1: bude umět česky?
0: Ne.
1: No,
0: nebych
1: jo, proč ne?
0: Že
1: bude umět česky?
0: Ne.
1: Proč ne?
0: Že
1: bude umět česky?
0: Ne.
2: Hello, Ozzy a...
0: Ne.
2: Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to. Hello, Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet you. Ozzy, I'm Danda from Czech Republic. Nice to meet you. Danda from Czech Republic. Nice to meet you.
0: Hele, jako nejsem
2: good public. Nice to meet you.
0: Hele, jako nejsem
2: would
0: úplně.
2: You talk with...
0: Hele, jako nejsem
2: would
0: úplně.
2: You talk with me.
0: Nejsem úplně nejlepší angličtina. Hele, jako nejsem
2: would
0: úplně.
2: You talk with me.
0: Nejsem úplně nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jsem
2: would
0: úplně.
2: You talk with me.
0: Nejsem úplně nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jako.
2: Talk with me.
0: Nejsem úplně nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jako in. Nejsem úplně nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT. Nejlepší angličtina a rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře.
0: A rozhodně nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
0: Nemluvím jako indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit.
0: Indická podpora někde IT.
1: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit. Nechtěla urazit.
0: No tak doufejme, že přijede Ozzy Krám. No tak doufejme, že přijede Ozzy Krám, že někde na Václavách.

0: si s ním pokecáme. No tak doufejme, že přijede Ozej k nám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bílý.
0: Pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak. Ozej, těšíme se na tebe. A za chvíli.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak. Ozej, těšíme se na tebe. A za chvíli si dáme terapii. Miro, dobře, tak Ozi, těšíme se na tebe. A za chvíli si dáme terapii. Miro, ještě po IG je pohoda.
2: Co mají elektrikáři, kurýři, káři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zadní. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Box se zárukou na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od nebo 200 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 4 tisíc kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 4... Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc bez DPH. Tak už od 499 tisíc bez DPH. 69 tisíc bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský a
2: tisíc bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest.
2: PH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je... 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Los 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Los to je Base and Fire Fest 2026. Los Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 4 2026. Los Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 46. Los Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž Bejzeny na otočku, je do dní stuko, až 20. 7. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku, je do 2. června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku, je do 2. stupenky pro jednotlivce i dvojce v spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku, je do 2. stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na bejzen.cz. A nebo vyraž na Bejzeny na otočku, je do 2. stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na bejzen.cz.
2: Bejzen Fire
3: na otočku, je do 2. stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na bejzen.cz.
2: Bejzen Fire
3: na bejzen.cz.
2: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov.
2: Rock je slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov před letními.
2: Rock je slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry.
2: Slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Mám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velm. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Snížte
4: po... Kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.

0: Sníž hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli
0: venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji
0: roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními vnitř teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Jak vzniká okna Velux?
1: Více informací na velux.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
2: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A tak být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. Takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje.
5: Co mě vozí do školy?
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob.
6: I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaši.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ratatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad trička rata.
10: Nejlevnější pneu CZ.
11: Rata tadadadata trička rata tadadada.
10: CZ.
11: Rata tadadadata trička rata tadadadata. Rata tadadadata trička rata tadadadata. Potisk potisk tadadadata trička rata tadadadata. Potisk potisk trička potisk trička rata tadadadata. Potisk potisk trička potisk trička bela bela bela tadadadata. Potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela bela CZ. Rata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela bela CZ. Potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela CZ. Potisk trička, potisk trička.

0: Jdete na kariéra.lidl.cz. Eru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, tos. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Eta extra slevy startují.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Eta extra slevy startují. Elektrik,
0: to se vyplatí.
1: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta. Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo. Pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30 pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30% do celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1030%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách cent. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. Prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Kosmetika, co?
1: Eta, tady je doma.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
1: Je doma.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek má koule. Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci foule. Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci funkční věc, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci, anagr vůně, pot i sporek, žádný keci funkční věci, anagorek, žádný keci funkční věci, anagr i beádný keci funkční věci, anagr i beárd funkční věci, anagr i brds.cz anagr i brds.cz brds.cz
3: Kup si auto v Direct Auto. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Tu nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu v Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nej...
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahod. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává...
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru v Lidlu.

nemusíš randit s modelem. Jako by to bylo naposled. Nemusíš randit s modelkama. Jako by to bylo naposled. Nemusíš randit s modelkama. To bylo naposled. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: mezi, tam prostě máš jako na výběr.
1: Jako důležitý je, že jsme si řekli, že tenhle ten vstup, jako důležitý je, že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
0: A korektní.
1: To nám... Že jsme si řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
0: A korektní. To nám jde vždy.
1: Tenhle ten vstup bude velice citlivý.
0: A korektní. To nám jde. To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata. To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata. My tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
0: Hele, to nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata. My tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
0: Jak jde o citlivá témata. My tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
1: Hele, to je stejně
0: zajímavý.
2: To zase bude správná.
1: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl.
0: Tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
1: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl spít. Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl zpívat jeden song ve jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluví jeden song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme a padají tady song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme a padají tady slova. To zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme a padají tady slova. Mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme a padají tady slova.
0: Proběhne a zmizí, ale na těch sítích to vysí.
1: A teď tady o tom mluvíme a padají tady slova.
0: Proběhne a zmizí, ale na těch sítích to vysí už věčně, víš, tak už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál.
0: Tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál, dáv nějaká tam se posadila.
0: Se snažíme ochránit, Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál, dáv nějaká tam se posadila, pak
0: Honzíku.
1: Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál, dáv nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec. On rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál, dáv nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec. Nezmizel, on normálně zahrál, dáv nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec. On má zahrál dáv nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec.
0: Já myslím, že
1: tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec.
0: Já myslím, že sestřičky nebyly až tak moko, že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil, když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem happy ending, ale myslím, že si to užil, když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, jestli byly, když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, jestli byly tři na jednou nebo jestli se nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, jestli byly tři na jednou nebo jestli se tam střídali nebo. A pak jsem si říkal, jestli byly tři na jednou nebo jestli se tam střídali nebo jak to bylo, Zuzi. Byli tři na jednou, nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to
0: byli tři na jednou, nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíše.
0: Nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou teda
0: jako
2: v tom článku,
0: jestli na jednou střídali, nebo jak to bylo, Zuzi.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou teda
0: jako
2: v tom článku,
0: tři na jednou, tak to docela vychytal. To bylo, Zuzi.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou teda
0: jako
2: v tom článku,
0: tři na jednou, tak to docela vychytal.
1: To by mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou teda
0: Tři na jednou, tak to docela vychytal.
1: Bylo tak o koupací hrobeso.
2: Ani nebylo
0: tak to docela vychytal.
1: Bylo tak o koupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo.
0: Vychytal
1: bylo tak o koupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo. Jako jestli...
1: O koupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo. Jako jestli jim bylo třeba...
1: Jo. Hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo. Jako jestli jim bylo třeba... Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba jo.
0: Jak 70 plus.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
0: Taká germeza plus.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
0: Taká germeza koupel.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
0: Taká germeza koupel. No,
2: tak měl týpek dost divný choutky.
0: Taká germeza koupel. No, tak
1: takže s čím to uzavřeme?
0: Tím,
2: týpek dost divný choutky. Taká
0: germeza koupel. No, tak
1: takže s čím to uzavřeme?
0: Tím, že garantní koupel. No, tak
1: takže s čím to uzavřeme?
0: Tím, že ty to nedělej, prosím. Koupel. No, tak
1: takže s čím to uzavřeme?
0: Tím, že ty to nedělej, prosím tě, nechceme, aby tě zavřeli. No,
1: tak takže s čím to uzavřeme?
0: Tím, že ty to nedělej, prosím tě, nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny. Tím, že ty to nedělej, prosím tě, nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to
0: nedělej, prosím tě, nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý, mě se to líbí.
0: Chceme, aby tě zavřeli a teď si dáme Rammsteiny.
1: Já si myslím, že to bylo chytrý, mě se to líbí.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Středa Zuzky je nám třeba.
2: Policie zatkla muže, který měl předstih. Policie zatkla muže, který měl předstívat Downův syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho koupali a starali se o něj.
3: Honza hned říkal, že něco takového
2: plánuje.
1: Jako důležitý je, že jsme se řekli, že tenhle ten vstup

0: hodinou raní. Neboli černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní. Na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
0: Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
0: Před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
0: Hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
2: Tak co koupelna?
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
1: Tak dáme si zprávy.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový. Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je to?
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák? Všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Hotový. A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Větrávání. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak s... Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne.
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na
4: ventilatory.cz.
5: Toto vysílání je přísně
4: CZ.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaš misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí za rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru nad pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnat v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnat ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Uvažuje. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Uvažujete o novém. Agent s povolením srovnávat. Uvažujete o novém vytápění? Využijte povolením srovnávat. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční návod. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás s vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každosti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus. Nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
6: V kuchyni, v obni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchej. V obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte. Na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si a chodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte.

0: Rádio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Rádio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart na.
1: Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%. A ušetřete při se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova. A ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart.
2: Mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista. Chceš mít ten správný... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Opera za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Značková kvalita za nízání.
1: Více na autojarov.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. Pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryzehořký gin za 349,90. 9,90 a Radegast ryzehořká 12, prémium 5,90 a Radegast ryzehořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland 19,90 až do 16. června. Kaufland až do 16. června. Kaufland.
4: Nejvyšší čas navštívit
3: 16. června. Kaufland.
4: Nejvyšší čas navštívit
3: na Kaufland.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno co rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno www.rokoviradio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno co se do rádia nevešlo na www.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Šlo na www.rokoviradio.cz. www.rokoviradio.cz. Rokoviradio.cz. CZ.

0: ráno, máme minutu po sedmé. Zprávy. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z Plzně. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů univerzity obrany a 420 příslušníků aktivní.
1: Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády vedle modernizace a investic do nové techniky. Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS
0: Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS byla by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření a stronauti během svých misí vstřebávají, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření a stronauti během svých misí vstřebávají, jaké množství kosmického záření a stronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku nad hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Teniska Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Pionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1, 6-2 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika.
1: Rock Radio Počasí.
0: Dneska bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polohy čekáme na řadě míst přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14

Pearl Jam jsou Black. Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu. Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou. Pearl Jam jsou Black neboli černý na Rock Rádiu minutku před 7.

0: až 19 míst přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. 19 stupni Celsia.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí.
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na
1: konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno.
3: Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: I na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Myšleno pro život.
5: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Doprava.
0: Na D6.
5: Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru.
5: Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru.
5: Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy.
5: Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 5-7.
5: Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 5-7. Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75. K směru na Karlovy Vary na 75. kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně. Vary na 75. kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě. 75. kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Toma. A pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati. Jděte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati. Tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati.
6: Spolehlivé
0: nehoda na třídě Tomáše Bati.
6: Spolehlivé auto na dovolenou.
0: Před třídě Tomáše Bati.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. CZ.

0: Střihavka, je Akronek a Olbent, Lucie, Valdagang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor, je Akronek a Olbent, Lucie, Valdagang, Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor, to nejsou kapely, Koblížci, Panoptiko, Škvor, to nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale...
1: Kapely,
0: které... Panoptiko, Škvor, to nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale...
1: Kapely, které můžete...
0: Který budeme hrát teď, ale...
1: Kapely, které můžete vidět na Vezuv Festu.
0: Teď ale.
1: Kapely, které můžete vidět na Vezuv Festu. A my tady máme 4 lup festu. A my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut. A my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Pokud 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon při vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo. Zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
0: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry.
1: Zvedejte samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
0: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry.
1: Zvedejte vaše telefonní číslo.
0: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich
1: telefonní číslo.
0: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu. No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po 7.
0: Zprávy.

0: čumáci.
1: Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
1: Ať rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať máte hodně energie a nejste dole, nebo...
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglicky down.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať máte hodně energie a nejste dole, neboli anglicky a nejste dole, neboli anglicky down vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po boli anglicky down vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7 ve středu 10. Down vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Přátelé.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Přátelé, kapel. 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Přátelé, kapely Forest Jump, Kamil Střihavka, Je Akronek a Olbent, Lucie, Valda Gang, Gatecrasher, Koblížci, Kamil Střihavka.

0: koukáš, jestli nepůjde ven.
1: Aha.
0: Koukáš, jestli nepůjde ven.
1: Aha. Tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou. Aha. Tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit. To už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak to. Hraničí s jistou psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Psychickou poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak to. Jo,
0: byla dobrá.
1: Poruchou, ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak to. Jo,
0: byla dobrá.
1: Dobrá byla. Že?
0: Ne, byla hodná.
1: Jo, tak to.
0: Jo, byla dobrá.
1: Dobrá byla, vazila, dobrá byla.
0: Hodná.
1: Jo, tak to.
0: Jo, byla dobrá.
1: Dobrá byla, vazila, dobrá byla, tak to už.
0: Takže kdybyste
1: chtěla, dobrá byla, tak to už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak za.
1: Dobrá byla, tak to už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na.
1: To už.
0: Takže kdybyste chtěli na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. Na Rasmus nebo na nějaký jiný kapely, tak zaměřte na Masters. No,
1: nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to kapely, tak zaměřte na Masters. No, metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Jste na Masters. No, metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady. No, metika.
1: Nejezděte jim před barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady.
1: Ten barák, prosím vás.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
1: Tak.
0: No, to ne. Ale zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
1: Tak. Co už.
0: No nic. Ale zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
1: Tak. Co už.
0: No nic, jdeme. Zase tak, kdyby bydleli tady třeba.
1: Tak. Co už.
0: No nic, jdeme si další muziku tady třeba.
1: Tak. Co už.
0: No nic, jdeme si další muziku.
1: Tak. Co už.
0: No nic, jdeme si další muziku. Teď už.
1: Co už.
0: No nic, jdeme si další muziku. Teď už. Bon Jovi. You give love. Dáváš lásce špatný jméno.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady,
1: ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě?
1: Ano.
2: Jo!
0: Ty mě?
1: Ano.
2: Jo!

0: 10 minut po 7. 10 minut po 7. Dohrávaj na Rock Rádiu. 10 minut po 7. Dohrávaj na Rock Rádiu. Minut po 7. Dohrávaj na Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Dohrávaj na Rock Rádiu Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Rasmus a jejich pecka z roku 2003 Guilty. Finská kapela Rasmus loni vydala 12. září nový album Weirdo. Loni vydala 12. září nový album Weirdo. Weirdo, jak se to přeloží? Září nový album Weirdo. Weirdo, jak se to přeloží česky? Jako divňák. Album Weirdo. Weirdo, jak se to přeloží česky? Jako divňák. Weirdo, jak se to přeloží česky? Jako divňák. Weirdo, jak se to přeloží česky? Jako divňák. Aby jsme navázali na vstup před sedmou, tak divňák. Kapela.
1: A ty si tež taky divňák.
0: Před sedmou, tak divňák. Kapela.
1: A ty si tež taky divňák, můj milovaný.
0: Děkovala. Kapela.
1: A ty si tež taky divňák, můj milovaný.
0: Děkovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic. Jede tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v Pě. A pozor, dorazej do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock, takže pokud nemáte lupeny na se zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock, takže pokud ne v rámci festivalu Masters of Rock, takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě. Pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se můžete vejít, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se můžete vejít, tak se můžete podívat a případně si užít nový pecky i ty starý s kapelou Rasmus. Moje bejvalá jedna je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně?
0: Bejvalá jedna je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně?
0: Až ti to vadilo.
1: Mm-hmm.
0: To bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně? Až ti to vadilo.
0: Jo. Jako tak bylo
1: jak
0: až
1: moc bezmezně? Až ti to vadilo.
0: Jo. Jako tak bezmezně, že mi přizmezně.
1: Až ti to vadilo.
0: Jo. Jako tak bezmezně, že
1: až ti to vadilo.
0: Jo. Jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný. Jo. Jako tak bezmezně, že mi přišlo trošku divný, že si koupíš letenku do Finska a letíš tam a jedeš před barák, kde bydlí ten zpěvák a koukáš, jestli nepůjde ven. Tam a jedeš před barák, kde bydlí ten zpěvák.

Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: my tady u toho stojíme. Přátelé,
1: byli Battlebees Here We Are, který dohráli nevíme kdy, je 7 hodin 19 minut. Byli Battlebees Here We Are, který dohráli nevíme kdy, je 7 hodin 19 minut. Doufám, že... Který dohráli nevíme kdy, je 7 hodin 19 minut. Doufám, že nám nepadli vysílače. No nic, přátelé. Doufám, že nám nepadli vysílače. No nic, přátelé. Čeká nás další... Padli vysílače. No nic, přátelé. Čeká nás další rokin pátek sobota.
0: Ano, budu přejíždět z Ostravy do Moravského Krumlova. Ostrava, v sobotu Moravský Krumlov s celým naším týmem, bude tam rokrádový stánek, vy si tam můžete koupit met. Ale každopádně máme pro jednoho z vás, máme na sobotní zastávku do Moravského Krumlova 10 lupenů.
1: Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou, s kterou tyhle festiáky obrážíte a poslali nám tuhletu unikátní fotku na náš ťáky obrážíte a poslali nám tuhletu unikátní fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdýl tuhletu unikátní fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdýl do zítřejších fotku na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a to nejdýl do zítřejších cz a to nejdýl do zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
0: Ano, my pak v pátek
1: nejdýl do zítřejších

0: zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda
0: zítřejších čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda Honzíček
0: čtvrtečních 15 hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný.
0: Hodin.
1: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný. My pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný. Jsi smutnej?
0: Ne.
1: Teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný. Jsi smutnej?
0: Ne.
1: Tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný. Jsi smutnej?
0: Ne.
1: Příkonečně tady bude klid jeden den. Protože tady bude opuštěný. Jsi smutnej?
0: Ne.
1: Příkonečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček...
0: Ne.
1: Příkonečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí. Příkonečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem a buďte samozřejmě originální, vtipný. Vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem a buďte samozřejmě originální, vtipný. Pošlete snímek a zem a buďte samozřejmě originální, vtipný. Pošlete snímek a držíme palec. Originální, vtipný. Pošlete snímek a držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti pracuje Herkules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: No a jdeme dál.
2: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Matrace za hubičku CZ.
0: No a jdeme dál. Škvoři.
1: Pokřivený.
2: CZ.
0: No a jdeme dál. Škvoři.
1: Pokřivený pohled.
0: No a jdeme dál, škvoři.
1: Pokřivený pohled.
0: No a jdeme dál, škvoři.
1: Pokřivený pohled.
2: Kup si auto v Direct.
0: Škvoři.
1: Pokřivený pohled.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka ost.
1: Pokřivený pohled.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun.
1: Pokřivený pohled.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Dun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři dny. Najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři dny na vrácení a čt auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři dny na vrácení a 14 auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš tři dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. K tomu máš tři dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
3: Já nový plot mám.
2: Auto.cz.
3: Já nový plot mám. Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
5: Oknem fouká.
4: Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
5: Oknem fouká.
4: Ploty Dobrý. Všechno dobrý.
5: Oknem fouká střecha, padá kropak.
4: I všechno dobrý.
5: Oknem fouká střecha, padá kropak. Nám to praví. To praví.
6: Zedník. Malíř. Topenář. Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu.
6: Na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
6: Či Rekbity. Rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
6: Více informací na rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
6: Více informací na Rekbit.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Z vašeho bytu. Opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbitu. Opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity. Záruka kvality.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity. Záruka kvality.
6: Informací na rekbity.cz.
7: Rekbity.

0: záruka kvality.
1: byty.cz
0: Regbity, záruka kvality.
1: .cz
0: Regbity, záruka kvality. Byty, záruka kvality.
2: Věda, věda, řemeslo, Slimovice. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které... Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být... Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí... Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí... Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí... Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí... Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
3: Ptáci,
2: na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají,
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem,
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování. Víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting.
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet drink, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásný
3: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásku,
3: který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí.
3: Úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je za
3: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: Nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Tati. It. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Tati ETF je teď.
5: Žitek. Firma na zážitky.
4: CZ. Tati ETF je teď nejlepší věc.
5: Na zážitky.
4: CZ. Tati ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
4: Nebo It. CZ. Tati ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
6: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
6: Garantované.
4: I když to už.
6: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení. Státní podpor. Co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
4: A to je SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová...
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
6: Bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
4: To je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stát? Nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jaké?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
6: Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5.

0: 3%. Buzinka.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radek 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert litru jen za 21,90. Albert dle srovnání k třetímu jen za 21,90. Albert dle srovnání k třetímu šestý 1,90. Albert dle srovnání k třetímu šestý.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovici. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A
1: opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
1: Mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj alias Honza Koten. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove-pomlčka-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás
3: po CZ nebo v síti Ticketportál.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás. Na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Rock Radio.

0: Poctivý český festák nonstop a poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely z světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a za jeho roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio z českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dub, v dubu. Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí
0: Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády
0: děje.
1: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání. Úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců z úřadu s Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí stávkovou pohotovost. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, obchod včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
2: Čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě.

0: deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším, v severozápadní polovině zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším, v severozápadní polovině hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším, v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskyt Moravě a ve Slezsku i trvalejším, v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskyt trvalejším, v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Rock Radio. 19 stupni Celsia. Rock Radio. Doprava. Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati, tam se srazily dva osobáky a vážná nehoda bouralo na třídě Tomáše Bati, tam se srazily dva osobáky a vážná nehoda se řeší v Brně dva osobáky a vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Veveří, kde tramvaj srazila chodce.
1: Hledáte radost? Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autoval. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Skillets. Skillets a ich monster. Skillets a ich monster neboli Obluda a minulý. Skillets a ich monster neboli Obluda a minutu po půl osmé. Skillets a ich monster neboli Obluda a minutu po půl osmé. Skillets a ich monster neboli Obluda a minutu po půl osmé na Rock Radio. Skillets a ich monster neboli Obluda a minutu po půl osmé na Rock Radio. Monster neboli Obluda a minutu po půl osmé na Rock Radio.
1: Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši zprávy, ať už teď žádný ticho dneska nevzniká.
2: Poctivej český festák nonstop.
1: Ticho dneska nevzniká.

0: Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a je problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na CZ, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a
0: napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš
0: a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkrio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkarna.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku.
1: A zítra máš.
0: Trenírkarna.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídí.
0: Trenírkarna.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden.
0: CZ.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden. Tula Mordiu. Pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden. Tula Mordiu. Třiklovačku pořídíte u nás tento týden. Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná cte u nás tento týden. Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná cte tento týden. Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů za třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů za 299, žádná celá 7 litrů za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,99,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet Inst. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet pivo z hor za 11,90. A Jakobs Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 20 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června Kaufland a ten 90 až do 16. června Kaufland a ten
3: show jen jednou za rok se to
2: do 16. června Kaufland
3: a ten show.
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Pro se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Celý říjnový víkend ve Španělsku. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné ve Španělsku. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Anku. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lek Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečnáční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve konečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La
3: Tropical.
2: La Tropical. www.latropical.cz.
3: La Tropical.
2: La Tropical. Jedinečný taneční CZ.
3: La Tropical.
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve španěční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Svět
2: si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Svět není jen samé
2: kurzu je omezena.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Bijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Milé Česko, KFC vás
4: ještě. Nejlevnější pneu.cz.
5: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete. Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% KFC 50 a máte slevu 50% na

0: Pink Floyd. Pink Floyd. Another brick in the wall, další cihla ze zdi pryč. Brick in the wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu. Pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu. 10. Máme středu. 10. čeho? Června. A protože...
1: Je červená.
0: Ano, je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva...
1: Nebo? To je moc?
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
0: Je to moc.
1: Mobily do ručky.
2: Trénírkárna.cz Trénírkárna.cz
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky? Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není pro... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz na procent? Není problém.

0: na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC. Nebo 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC.
0: Celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14.
0: Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června.
0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu. Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby Rozvoz. 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel. Do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Jaké pantofle a kabelku?
1: 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Jaké pantofle a kabelku?
1: Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakers?
1: A jiné služby rozvozu jídel.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Ople a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy?

Je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Pát kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rock Radio. Rock Radio.

0: obuv ví. A teď potrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů je 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Jedinečkýtka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50. Objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motora kola?
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motora kola, dřív či později?
1: Cena tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábola, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava, budou problémy. Ale ještě předtím. Obrovská zábava, tohle moc dobře. Ale ještě předtím. Obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ještě předtím. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Bava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás

0: Vladimír zřejmě krade. Každopádně, prosím tě, lístky, jenom... budeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Každopádně, prosím tě, lístky dosuchývat. Vladimír zřejmě krade. Každopádně, prosím tě, lístky do suchýho zřejmě krade. Každopádně, prosím tě, lístky do suchýho.
1: Jenom v noci.
0: Lístky do suchýho. Každopádně, prosím tě, lístky do suchýho.
1: Jenom v noci.
0: Lístky do suchýho.
1: Jenom v noci.
0: Lístky do suchýho. Na Vesuv Fest do suchýho.
1: Jenom v noci.
0: Lístky do suchýho. Na Vesuv Fest jsou tvoje.
1: A jenom v noci.
0: Lístky do suchýho. Na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři lístky do suchýho. Na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři lístky do suchýho. Na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři a máš je úplně zjo. Na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři a máš je krásně. Nemusíš a mě zajímá, koho vezmeš sebou.
2: No určitě vezmu pytelky, která má...
0: Mě zajímá, koho vezmeš sebou.
2: No určitě vezmu pytelky, která má...
0: Máš sebou.
2: No určitě vezmu pytelky, která má dostatky od kultura. No určitě vezmu pytelky, která má dostatky od kultura na narozeniny. Takže vezmu pytelky, která má dostatky od kultura na narozeniny. Takže to bude krásný dárek, která má dostatky od kultura na narozeniny. Takže to bude krásný dárek pro nich. Dostatky od kultura na narozeniny. Takže to bude krásný dárek pro nich. Kultura na narozeniny. Takže to bude krásný dárek pro nich, kterým se tím. Krásný dárek pro nich, kterým se tím. Bohle bolí pro nich, kterým se tím. Bohle bolí si určitě moji samu se tím. Bohle bolí si určitě moji samu se námi staří rokeři, kdy to užil se mnou. Staří rokeři, kdy to užil se mnou.
0: Staří zná.
2: Staří rokeři, kdy to užil se mnou.
0: Staří známí, trošku nám vypadáváš, čevač, máš nějaký...
2: Kdy to užil se mnou.
0: Staří známí, trošku nám vypadáváš, čevač, máš nějaký podezřelý... Staří známí, trošku nám vypadáváš, čevač, máš nějaký podezřelý signál.
1: To... Takže střelíš na Bázoši.
0: Staří známí, trošku nám vypadáváš, čevač, máš nějaký podezřelý signál. To...
1: Takže střelíš na Bázoši.
0: Vypadáváš, čevač, máš nějaký podezřelý signál. To...
1: Takže střelíš na Bázoši, ty zblíba.
0: Máš nějaký podezřelý signál. To...
1: Takže střelíš na Bázoši, ty zblíba.
0: Podezřelý signál. To...
1: Takže střelíš na Bázoši, ty zblíba. Jerám... to... Takže střelíš na Bázoši, ty zblíba. Střelíš na Bázoši, ty zblíba. Je nám to jasný. No ne, každopádně z toho... Je nám to jasný. No ne, každopádně z toho moc užijte i takhle... Je nám to jasný. No ne, každopádně z toho moc užijte i takhle se starýma rockerama, takže mi jasný. No ne, každopádně z toho moc užijte i takhle se starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek. Na který je se těšit určitě.
2: Ano,
1: určitě. Tam je pár kapelek, na který je se těšit určitě.
2: Ano,
1: určitě.
0: Takže
1: který je se těšit určitě.
2: Ano,
1: určitě.
0: Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem ti. Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem ti díl zdržovat, přejeme hezký ráno a Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem ti díl zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
2: Díky moc.
0: Zdržovat, přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
2: Díky moc. Čau, čau.
1: Měj se krásně.
0: Hezký ráno a užijte si to a čau.
2: Díky moc. Čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
0: Užijte si to a čau.
2: Díky moc, čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
0: Čau.
2: Díky moc, čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
2: Díky moc, čau, čau.
1: Měj se krásně, papa.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme?
1: Čau. Měj se krásně, papa.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme?
1: Papa.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od... Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušný rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Těžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera. Slušnej rok. Do večera. Slušnej rok.
0: No a teď už tvůj oblíbenec.
3: Slušnej rok.
0: No a teď už tvůj oblíbenec. Aleš Bry.
3: Rok.
0: No a teď už tvůj oblíbenec.

0: nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio.
1: A v 7 hodin je...
0: .cz. Rock Radio.
1: A v 7 hodin je na 4...
0: Rock Radio.
1: A v 7 hodin je na 40 minut jsme zpátky.
0: Radio.
1: A v 7 hodin je na 40 minut jsme zpátky. A v 7 hodin je na 40 minut jsme zpátky. A na telefonu je Vladimír. Hodin je na 40 minut jsme zpátky. A na telefonu je Vladimír z Prostějova. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
2: Ano, sedí.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
3: Tak my jak jsme synchronizovaní.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám...
2: Mám to takový nabitý.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, seš na operačním sále, seš chirurg, teď ti tam leží pacient třeba, nebo tak.
3: No, to vyloženě ne, ale je to náročný.
2: Nemohl bych to asi tak zařizovat rádi úplně.
1: Dobře. Nebudeme to zveřejňovat.

Nemusíš... Nemusíš bejt rebelka, abys byla rock. Nemusíš bejt rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Bejt rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvář. Úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začal. Moudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začal. To nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští. Tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 19. Tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1950. Aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit motovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním 1953. To se v Sedlčanek začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z Sedlčanek začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás tuhle slavnou minulost a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás tuhle slavnou minulost se teď stalo jedním z pilířů krosu u nás tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout sedlčanské městské krosu u nás tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout sedlčanské městské muzeum a již tuto sobotu ve rozhodli navždy připomenout sedlčanské městské muzeum a již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k připomenout sedlčanské městské muzeum a již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále městské muzeum a již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím a již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem to sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem příběh sedlčanské kotliny expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosské kotliny expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete v letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno.
1: Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více,
0: takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech.
1: Zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy
0: tuzemského motokrosu.
2: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Radio Motokeci. Motokeci.

0: Brothers of... Brothers of Metal. Brothers of Metal. Brothers of Metal. Bratři v železe. Brothers of Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas of Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před 8. V železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela.
1: Náš strýček Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín...
2: Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků...
2: Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků... Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků, byl z Jelčan. Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména u přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberka. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné. To se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčínější panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítné Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítné. Takže se ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítné. Takže se mu vyhýbal obchodníci spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky začal vybírat moc velké mítné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší velké mítné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatelé obchodníci.

Fárovou. Jest s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: Halloween a jejich pa... Halloween a jejich power... Halloween a jejich power na Rock Radio minutku před osmou. Halloween a jejich power na Rock Radio minutku před osmou hodinou. Halloween a jejich power na Rock Radio minutku před osmou hodinou raní. Před osmou hodinou raní. Je středa.
1: Ano, a my si dáme zprávy.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
3: v autě 4.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
3: v autě 40 stupňů.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
3: v autě 40 stupňů.
2: To nechcete. Klimatizace po zimě
3: v autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách pňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách za zachovejte ledový klid.
2: Chcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu
3: chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express.
3: Ach, zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Komplet.
3: Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express.
3: Klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.
4: Press.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete.
2: Press. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: V garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
2: ochladíme.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se.
3: My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte
3: se. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: Klima Express.
3: Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: Klima Express CZ.
3: Vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: Klima Express CZ.
3: Ochladíme.
2: Objednejte se na
4: Klima Express CZ.
2: Objednejte se na
4: Klima Express CZ.
5: A zadny jsou tady. A
4: Klima Express CZ.
5: A zadny jsou tady.
4: A Express CZ.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce. Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si po... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš,

0: ránu v Alza Boxu máš. Ušetř a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ránu v Alza Boxu máš. Ušetř a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ránu v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými, půlnoci objednáš, ránu v Alza Boxu máš. Ušetři se slavo, ránu v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na alza.cz. U Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na alza.cz. Máš. Ušetři se slavovými kódy na alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Ušetři se slavovými kódy na alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Slavovými kódy na alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabít. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme výtnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory.
1: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory.
1: Druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. 50. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. Vičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Kauflandu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero Jet byste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 50. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
3: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: V klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: Platí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: Bývají.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny.
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bez... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo ucí dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměstě, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu najdete elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo,
6: až 1350 km, spotřeba od 1,7

0: mililitrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: A díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový
1: tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. V super úsporných technologiích. BYD.com. V technologiích. BYD.com.
2: Nejvyšší čas na
0: BYD.com.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový strán. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový strán. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechny. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz.

0: Jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný.
1: Rock Radio. Počasí. Počasí.
0: Dnes bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat Rok napsání startuje. Rok napsání.

0: psaní startuje v 18 hodin. Slud každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do... Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý... startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok na muzika do každého počasí. Rok rádio do každého počasí. Rok rádio do počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
1: Ve Zlíně se řeší...
0: Rok rádio doprava.
1: Ve Zlíně se řeší nehoda na tří...
0: Rok rádio doprava.
1: Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati.
0: Rok rádio doprava.
1: Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati.
0: Doprava.
1: Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati. V Táboře se... Ve Zlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati. V Táboře se boural na Soběslavské. Se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati. V Táboře se boural na Soběslavské. Bati v Táboře se boural na Soběslavské a v Lounech na ulici Osvoboditelů. Boře se boural na Soběslavské a v Lounech na ulici Osvoboditelů. Nech na ulici Osvoboditelů.
2: Hledáte radost
1: si Osvoboditelů.
2: Hledáte radost z jízdy. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte. Hledáte radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Wallis. Radost z jízdy. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi. Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěknou středu pracovního
0: rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěknou středu.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěknou středu pracovního týdne.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza,
5: Anabel
6: a Zuzka.
3: Čumáci.
4: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza,
5: Anabel
6: a Zuzka.
4: 4 minuty po. Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza,
5: Anabel
6: a Zuzka.
4: 4 minuty po 8. Ve středu pracovního týdne vám přeje Honza,
5: Anabel
6: a Zuzka.
4: 4 minuty po 8. Ve středu přeje Honza,
5: Anabel
6: a Zuzka.
4: 4 minuty po 8. Ve středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
7: Ano, a v něm hospodský kvíz.
4: Už máme před sebou poslední hodinku.
7: Ano, a v něm hospodský kvíz.
4: Už po 8:30.
7: Jupi.
4: Poslední hodinku.
7: Ano, a v něm hospodský kvíz.
4: Už po 8:30.
7: Jupi.
4: Dnes.
7: Ano, a v něm hospodský kvíz.
4: Už po 8:30.
7: Jupi.
4: Dneska bude zase speciální.
7: Hospodský kvíz.
4: Už po 8:30.
7: Jupi.
4: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil. Už po 8:30.
7: Jupi.
4: Dneska bude zase speciální. Protože jsem ho připravil já, tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat, kterou z nich dneska na holky, tak si budete moc vybrat, kterou z nich dneska natřete.
5: Ano.
4: Zuzka už se teď těší.
5: Vyberte si Zuzku.
4: Budete moc vybrat, kterou z nich dneska natřete.
5: Ano.
4: Zuzka už se teď
5: těší. Vyberte si Zuzku, to se tváří.
4: Kterou z nich dneska natřete.
5: Ano.
4: Zuzka už se tak těší.
5: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně.
4: A natřete.
5: Ano.
4: Zuzka už se tak těší.
5: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz.
4: Zuzka už se tak těší.
5: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz.
6: Já už omdlívám tady.
5: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz.
6: Já už omdlívám tady.
5: Ale minule se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz.
6: Já už omdlívám tady. Ale minule jsem byla já, takže si myslím.
4: Já bych to dal jako vám oběma.
6: Super.
4: Myslím,

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po...
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu...
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví... Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské... další zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana... Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. Zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Cichanovská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Miloša. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem. I minulou má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem, ani s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem, i ministrem zahraničí Petrem Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem, i ministrem zahraničí Petrem Macinkou Pavlem, předsedou senátu Milošem Vystrčilem, i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko Vystrčilem, i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se v Praze Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se v Praze. Cichanovská Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní besedy. Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnost. V květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference. Druhý cizí jazyk v základní bezpečnostní konference. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Druhý cizí jazyk...

0: Že by to bylo,
1: a já, takže
0: já bych
1: myslím...
0: to dal jako vám oběma.
1: No super.
0: Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň povolím. Jako vám oběma.
1: No super.
0: Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň povolím. No a tak už si dáme oběma.
1: No super.
0: Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň povolím. No a tak už si dáme muziku. Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň povolím. No a tak už si dáme muziku.
2: Škorp.
0: Bylo nejhezčí, já se aspoň povolím. No a tak už si dáme muziku.
2: Škorpíci.
0: Aspoň povolím. No a tak už si dáme muziku.
2: Škorpíci.
0: The best is yet to come. No a tak už si dáme muziku.
2: Škorpíci.
0: The best is yet to come. To come.
3: Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Ale ne čeveče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní bordel a začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordony, začalo tak strašně řádit, že museli přijet policejní kordony a že musně řádit, že museli přijet policejní kordony a že museli do toho kotle naházet policejní kordony a že museli do toho kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to bylo.
0: A že museli do toho kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to bylo.
0: Že museli do toho kotle naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědka naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků naházet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií.
1: Dobrý mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a. No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama. Svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma. Na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní. Médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál. I přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyplyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy policajtama pokračovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli nasvočovali v hraní jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje. Dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou.
0: A to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci.
0: To, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní.
0: Údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce.
0: Neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě. Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech. Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech. Šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš
1: srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš
1: místě a odehrajou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že když seš prostě
1: koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že když seš prostě
1: všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že když seš prostě takováhle pohodička. Hlavně i když seš jako art rocker, že když seš prostě takováhle pohodička. Tak jako art rocker, že když seš prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzák nic, že když seš prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Pohodička. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi
1: domů. Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale
0: odehraj si to a jdi
1: domů. Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách.
1: Nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásný. Udělali nějaký podobný koncert, třeba na našich narozeninách, to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn.
0: Na narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte ho.
0: Bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte ho, nikdo po vás nic házet. Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte ho, nikdo po vás házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte ho, nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přát plyn do lidí? To se nás neposlouchejte ho, nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přát, ale máte ještě, budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne.
1: Lidi děsit. Návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne.
1: Lidi děsit.
0: My tam budeme maximálně házet trička.
1: Tam budou
0: ne,
1: lidi děsit.
0: My tam budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo
1: ne, děsit.
0: My tam

0: Budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní host. Budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo
0: trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje. To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, no, tak tím.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, no, tak to je skoro horší, než ten slzák, no, tak to se to narovnalo, tak nic. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu, tak to se to narovnalo, tak nic. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop, muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Rádiu. Halen, Can't Stop Loving You na Rock Rádiu. Can't Stop Loving You na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

0: Deep Purple a Deep Purple a King of Dreams král snů na rok. Deep Purple a King of Dreams král snů na rok rádiu v 8 hodin a Purple a King of Dreams král snů na rok rádiu v 8 hodin a 13 minut. King of Dreams král snů na rok rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme pousmí, tak tady mám pro tebe 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme pousmí, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko k tomu. Dneska je středa. Máme pousmí, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavné historický okýnko. Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro? Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako.
1: Já je znám, ano.
0: No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. No, takový jako, hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě.
1: No, hele. Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull
1: hra... Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli... No a Jethro Tull hráli 10. června roku 1971. No a Jethro Tull hráli 10. června roku 1971. Tull hráli 10. června roku 1971 v Denveru. 10. června roku 1971 v Denveru. 10. června roku 1971 v Denveru. Roku 1971 v Denveru. Hráli tuhletu 71 v Denveru. Hráli tuhletu svoji pohodičku prostě. Hráli tuhletu svoji pohodičku prostě u táboráku. Takže bys čekala, že to bude. Hráli tuhletu svoji pohodičku prostě u táboráku. Takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne, čověče, pohodičku prostě u táboráku. Takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne, čověče, táboráku. Takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne, čověče, publikum tehdy dělalo prej takovej. Takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne, čověče, publikum tehdy dělalo prej takovej. Čekala, že to bude pohodička i v publiku, ale ne, čověče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak s

sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. A všichni svatí přiletí. A nebude se svatí přiletí. A nebude se koho ptát. Kdy letí?

0: Pan Optiko a nech... Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať se ti dovolá. Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať... Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. 8 hodin a 2. A nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. 8 hodin a 23. Mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala.
0: Ať se ti dovolám. No, jak jinak. 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě...
0: hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? Fakt. Minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? Fakt. Já jsem ho smazat.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo? Fakt. Já jsem ho...
1: Bohužel dala, takže...
0: To číslo? Fakt. Já jsem ho smazal.
1: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím. Hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku. Když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: A nevadí, stejně to bude hrát potichu, a nebo vůbec.
1: Dorazím, tak to je v pořádku.
0: A nevadí, stejně to bude hrát potichu, a nebo vůbec.
1: V pořádku.
0: A nevadí, stejně to bude hrát potichu, a nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa. Stejně to bude hrát potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, to bude hrát potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9.
1: Prazí hvězdní host.
0: Ano. A dneska je jím, jak říkají Italové, doktor Pepe.
1: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: Doktor Pepe.
1: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: Pe.
1: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor. Doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku...
1: Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako...
1: Ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako...
1: Na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu. To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale já to uznávám. To bylo trošku jako Ital z Ústí nebo z Mostu, ale já to uznávám. Z Mostu, ale já to uznávám.
1: Co za dně na mým Pepem nelíbilo.
0: Já to uznávám.
1: Co za dně na mým Pepem nelíbilo.
0: Uznávám.
1: Co za dně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne, mně se právě líbí já.
1: Co za dně na mým Pepem nelíbilo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším.
1: Mně líbilo.
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor P se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor PP, jsem zvědavej, jaký já se na to dneska těším. Doktor PP, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože na to dneska těším. Doktor PP, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud... Doktor PP, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť... Doktor PP, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jako PP, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jako zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí, bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý, tak mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý.

0: tak tu ještě nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý, tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co šálí už, protože už jsem starý, tak tu ještě nebyl na rozhovor starý, tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu tak tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu ještě nebyl na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu bude minimálně po dlouhý době na rozhovor, nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé.
0: Smells like Teen Spirit. Co ty na to? To je pro tebe?
1: Děkuji.
0: Kurt Cobain. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace?
0: Kurt Cobain. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si...
0: Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Mat... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace za hubičku... Matrace z řady Premium od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku
3: CZ. Honda přiváží žhavou letní na... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až do 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užít. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Nové vydání?
3: Nové Hondě. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokátor. Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je v zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je v zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více...

0: vyčistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambor.
0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory.
0: Máme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 20
0: ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkve si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek ry, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé je.
1: Svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme a... Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
5: A proč? Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
5: A proč? Oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít?
6: Protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít?
6: Protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také
6: v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón? Pomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii
5: balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balón?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. 850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo... Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek... Nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
5: Firmana. Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
5: Firmana za republice.
6: Více o akci na
5: Firmana zážitky.
6: CZ. Hledáte více o akci na
5: Firmana zážitky.
6: CZ. Hledáte práci na
5: Firmana zážitky.
6: CZ. Hledáte práci, která dává smysl?
5: Pro na zážitky.
6: CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád.

0: Vybíráme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici klice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co?
0: To se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz.
2: Potisk, potisk, dárky, pojď, potisk, dárky, blky, potisk, dárky, byla vil, potisk, dárky, byla vil, CZ.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Naje. Kamení to, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. A zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na ma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. A rychlé předání. Více na autojarov.cz. Předání. Více na autojarov.cz. Rov.cz.

0: Hlasujte na našem webu rokovyradio.cz. Hlasujte na našem webu rokovyradio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokovyradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Sport je slušná muzika. Rock Radio. Sport. Slušná muzika. Rock Radio. Sport.
1: České fotbalistky a fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel Pofamu. Po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. A tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Porazila 6-1, 6-2, Renatu Sarasua z Mexika.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze se bouralo na ulici Na Veselí, v Jablonci nad Nisou se řeší nehoda dvou osobáků. Na Mánesově ulici a v Lounech opatrně na ulici Osvoboditelů, tam se zdržíte.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové, nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Až tady jednou s váma nebudu. Rádio. Až tady jednou s váma nebudu. Budu jen válit oči, jak se furt ze mě to

0: ráno poznáváte Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio. 2 minuty po půl devátý. Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio. 2 minuty po půl devátý. Nirvana na Rock Radio. 2 minuty po půl devátý. Než se pustíme do hospody. 2 minuty po půl devátý. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás host půl devátý. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou pátý. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou. Vyberte do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rokový album.
0: Hospodský kvízu čeká nás hospodský sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rokový album. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. As rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. No já hlasu záleží. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají 3 kanadský partičky. Číslo 1 není problém. O vaši přízeň se utkají 3 kanadský partičky. Číslo 1 Billy Talent. O vaši přízeň se utkají 3 kanadský partičky. Číslo 1 Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2009. Albová trojka z roku 2009. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red z roku 1991 od divočáků Vojvod. Z roku 1991 od divočáků Vojvod. 1 od divočáků Vojvod.

0: Dvakrát spotský kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahrál. Dnešní hospodský kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy. Jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě. Bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší. Zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší.
2: Ano, moc.
1: Anabel se taky těší. Kým z vás? Zuzka se určitě taky těší.
2: Ano, moc.
1: Anabel se taky těší.
3: Ano, velmi.
1: Zuzka se určitě taky těší.
2: Ano, moc.
1: Anabel se taky těší.
3: Ano, velmi.
1: Výborně.
3: Ano, velmi.
1: Výborně. Ježiš, tak hezký, že se mě nějaký souhlasí. No nic, no nic. Tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo. Tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo. Volat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo do studia 725 a zahrát si s námi, tak vytáčejte telefonní číslo do studia 7258 číslo do studia 725 844 424. Bude to zase velká taškaři. 725 844 424. Bude to zase velká. 725 844 424. Bude to zase velká taškařice jako vždycky. Takže ještě 844 424. Bude to zase velká taškařice jako vždycky. Takže ještě jednou 724 24. Bude to zase velká taškařice jako vždycky. Takže ještě jednou 725 844 jako vždycky. Takže ještě jednou 725 844 424. Číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. Číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli.
0: Zažijte emoce.
1: Hospodský kvíz už za chvíli.
0: Zažijte emoce za volantem.
1: Už za chvíli.
0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlast. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze svět Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnoty, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Těšíme ještě dnes na PED2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek
0: 6.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. 19. června před OC Letňany.
0: Drby
4: před OC Letňany.
0: Domanský. Drby z ohrad a výběhu zooparkňany. Domanský. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Kuzelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale...
0: Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi... Čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám. Předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám. Kus úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi má hoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark.
5: Dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
5: Selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek.

0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Chceme u zvířat. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s
1: rozumem. Náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

Harley. Zpívá ho andělskej chor, zaslechnu Harley. Zpívá ho andělskej chor, chnu Harley. Zpívá ho andělskej chor, zpívá ho

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutál. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz. Brutálních 70%. XXXLutz. Brutálních 70%. XXXLutz.
1: Ratatadadadadada trička.
0: XXXLutz.
1: Ratatadadadada trička. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk, potisk trička. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk, potisk trička. Potisk trička. Bilabil CZ.
2: Odplouvám kránou.
1: Čka byla byl CZ.
2: Odplouvám kránou, vám kránou. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vy... modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. S ním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Odplouvám
2: kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím. Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet. ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo. Tují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. Více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. 100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma. Ach a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Chcete si...
4: ETA. ETA. Tady je doma.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi...
4: ETA. Tady je doma.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi...
4: Doma.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi... Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce. Tady, nebo asi spíš na zahrádce.
6: V pohodě.
5: Nebo asi spíš na zahrádce.

ne, Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojde,

0: pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Spíš na zahrádce.
0: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Hádce.
0: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není...
0: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jedno... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jiné, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, s jedné Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, s jedné. No. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, s jedné. Sjednejte si účet v tarifu otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Co se?
2: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Co se? Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů. Spotřeba od 1,7 litru na 100 kilometrů. Spotřeba od 1,7 litru na 100 kilometrů.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superusu.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
2: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Jeremiasova.cz.

0: Dobrý ráno přejeme. U trojice dnešních soutěžících nám přibyl Míra z Blatný. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: My tě zdravíme, ty jsi vybral obě holky, takže jo. Pospátku. Aby to bylo trošku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do třech období rockové muziky. Rocková muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka, poslouchejte.

0: 0-0. Zuzka je to. Takže správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka. Správně, čili si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2, přesouváme se do období stadionového roku.
1: CCA 80. začátek 90. let, tohle je ukázka.

0: My Heart. Správne ste poznali Mötley Crüe a Kickstart My Heart, aj tá barva toho. Správne ste poznali Mötley Crüe a Kickstart My Heart, aj tá barva toho funguje celkem. Kickstart My Heart, aj tá barva toho funguje celkem typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru a Anabel a pro
1: já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce, jako po nás.
0: 0 pro Míru a Anabel a pro
1: já
0: Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce, jako po nás.
0: Tak otázka číslo 3, poslouchejte.

0: Anabel kýve, že možná... Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppard, kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppard, Let's Get Rocked, nebo zkusíme. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppard, Let's Get Rocked, nebo Mötley Crüe. Tři možnosti. Buď to byly Def Leppard, Let's Get Rocked, nebo Mötley Crüe a jejich... Buď to byly Def Leppard, Let's Get Rocked, nebo Mötley Crüe a jejich Kickstart My Heart. Def Leppard, Let's Get Rocked, nebo Mötley Crüe a jejich Kickstart My Heart, a nebo Bon Jovi Let's Get Rocked, nebo Mötley Crüe a jejich Kickstart My Heart, a nebo Bon Jovi... Nebo Mötley Crüe a jejich Kickstart My Heart, a nebo Bon Jovi You Give Love a Bad Name. A nebo Bon Jovi You Give Love a Bad Name. ABC Miro.
1: Dal bych ti
0: Love a Bad Name. ABC Miro.
1: Dal bych ti Mötley Crüe.
0: Dobře. ABC Miro.
1: Dal bych ti Mötley Crüe.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem.
0: Miro.
1: Dal bych ti Mötley Crüe.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem.
0: Taky Bčko, ty se nějak opíš. Dobře.
2: Taky Bčko jsem.
0: Taky Bčko, ty se nějak
3: opičíš. A to se neopičím jako. A víš co, pak když se budou opičit já, tak to pak když se budou opičit já, tak to bude úplně trapný jako.
2: No, a teď se opič, jako, že jo.
3: A já se nechci opičit já, tak to bude úplně trapný jako.
2: No, a teď se opič, jako, že jo.
3: A já se nechci trapný jako.
2: No, a teď se opič, jako, že jo.
3: A já se nechci opičit.
2: No, a teď se opič, jako, že jo.
3: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiný. Se opič, jako, že jo.
3: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného, a budeš to mít tak jako, opič. Jako, že jo.
3: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného, a budeš to mít blbě.
3: Ne, a já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného, a budeš to mít blbě.
3: Ne,
2: něco jiného, a budeš to mít blbě.
3: Ne, já nechci dávat to všechno. Ne, já nechci dávat to všechno stejně, takže já dám... Já nechci dávat to všechno stejně, takže já dám.
0: Co to vedou tři ty písmena?
2: A, B nebo C.
3: Ačko.
2: A, B nebo C.
3: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova. Ačko, je to op...
2: A, B nebo C.
3: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně, špatně, správně je. Správně je.

0: Tohle byl jej buď za A, Bring Me the Horizon, Ich Throne. Tohle byl jej buď za A, Bring Me the Horizon, Ich Throne. Nebo za B, Linkin Park, Ich Throne. Nebo za B, Linkin Park, Ich Numb. A nebo za C, Pearl Jam, Ich Jeremiah. Nebo za B, Linkin Park, Ich Numb. A nebo za C, Pearl Jam, Ich Jeremiah. Míro, co myslíš? Za B, Linkin Park, Ich Numb. A nebo za C, Pearl Jam, Ich Jeremiah. Míro, co myslíš? Linkin Park, Ich Numb. A nebo za C, Pearl Jam, Ich Jeremiah. Míro, co myslíš? A nebo za C, Pearl Jam, Ich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
2: Bčko.
0: Pearl Jam, Ich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
0: Bčko.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
3: A já taky výjimečně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.

0: Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď. Takže rocková muzika v kolébce, tohle byla buď za A Pink Floydi a C Emily Play, nebo za B The Doors Light My Fire, a nebo za C a C Emily Play, nebo za B The Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy Emily Play, nebo za B The Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky, The Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš Bčko, tak myslíš.
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš Bčko.
2: Taky Bčko.
3: Tak já dám Ačko.
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš Bčko.
2: Taky Bčko.
3: Tak já dám Ačko. Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Ačko, správná odpověď zní takto. Takže správně, čili... Takže správně, čili si dobře počítám, je to jedna. Takže správně, čili si dobře počítám, je to jedna.

0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před 3:15 zpátky a do trojice dnešních soutěžících nám přibyl Míra z Blatný.

0: to. Takže super, a Anabel to všechno okopírovala a dala to taky.
1: To jsem poslouchal v devíce, tyjo, to jsem sjížděl hodně, tyjo. V devíce, tyjo, to jsem sjížděl hodně, tyjo.
2: No, tak příště budu hádat první, aby si neřekl, že jsem to tady okopčila.
1: To jsem sjížděl hodně, tyjo.
2: Tak příště budu hádat první, aby si neřekl, že jsem to tady okopčila.
1: Hodně, tyjo.
2: Tak příště budu hádat první, aby si neřekl, že jsem to tady okopčila.
0: Samozřejmě, poznali jste, což jsem rád, příště to uděláme zase třeba složitější. Míro, řekněme jenom ještě jednu věc. Seš teďka v práci, nebo kde seš, že s náma si můžeš povídat? Ty seš v práci a můžeš s náma povídat?
1: Jo, já mám teď pauzu.
0: To je krásný, tak to jsme se trefili dobře. No tak prosím tě, pokud někdy chceš odvetu, když ty si v podstatě vyrovnal jste to tak, kdybyste to někdy chtěli jako vylepšit, tak nám zase někdy brnkni a jinak mě hezký den.
1: Jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
2: Děkujeme, hezký den, ahoj.
3: Rock Radio, hospodský kvíz. Hospodský kvíz.
0: No a teď už si pojďme dát muziku. Tohle jsou Nightwish a Bye Bye Beautiful. Nightwish a bye bye beautiful nebo čau čau krásko. Bye bye beautiful nebo čau čau krásko.

0: A je to samozřejmě
1: správně.
0: No, já...
1: A je to samozřejmě správně.
0: No, já bych jako...
1: A je to samozřejmě správně.
0: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd.
1: Je správně.
0: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd. Všichni tři bych jako poznala.
1: Správně.
0: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd. Všichni tři bych jako poznala.
1: Já jsem právě říkal, že původně...
0: Typla i bez nápověd. Všichni tři bych jako poznala.
1: Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl...
0: Všichni tři bych jako poznala.
1: Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl trošku těžší, ale pak...
0: Bych jako poznala.
1: Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl trošku těžší, ale pak jsem si říkal, že... Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl trošku těžší, ale pak jsem si říkal, že ono vzhledem k tomu, že posluchače na... Říkal, že ono vzhledem k tomu, že posluchače na telefonu a ten poslech bude stát za prd, tak to neudělám zase tak složitý. Nicméně to vzhledem k tomu, že posluchače na telefonu a ten poslech bude stát za prd, tak to neudělám zase tak složitý. Že posluchače na telefonu a ten poslech bude stát za prd, tak to neudělám zase tak složitý. Nicméně je to krásný, tím pádem jestli dobrý telefonu a ten poslech bude stát za prd, tak to neudělám zase tak složitý. Nicméně je to krásný, tím pádem jestli dobře počítám, tak je to 3-3-1, takže Zuzka dneska trošku ostrouhá. Anabel s Mírou po třech bodech, tak velká gratulace. Potlesk. Po třech bodech, tak velká gratulace. Potlesk. Rozhodně si to za tak velká gratulace. Potlesk. Rozhodně si to zaslouží aplaus. Gratulace. Potlesk. Rozhodně si to zaslouží aplaus. Potlesk. Rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý? Rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý?
2: No, na tom telefonu je to...
1: Aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý?
2: No, na tom telefonu je to takový horší.
1: Míro, bylo to tak jednoduchý?
2: No, na tom telefonu je to takový horší.
1: Já právě jsem to tak jednoduchý?
2: No, na tom telefonu je to takový horší.
1: Já právě jsem si říkal, že jsem...
2: No, na tom telefonu je to takový horší.
1: Já právě jsem si říkal, že jsem...
2: Na tom telefonu je to takový horší.
1: Já právě jsem si říkal, že jsem si představil, že na tom telefonu...
2: To je takový horší.
1: Já právě jsem si říkal, že jsem si představil, že na tom telefonu to nebude úplně... Stalo, že na tom telefonu to nebude úplně... Ono, prosím tě.
2: Musí se člověk na to hodně soustředit.
1: No, ono to nebude úplně... Ono, prosím tě.
2: Musí se člověk na to hodně soustředit.
1: No, ale dost to, takže super. A ono, prosím tě.
2: Musí se člověk na to hodně soustředit.
1: No, ale dost to, takže super. A Anabel to všechno okopí.
2: Musí se člověk na to hodně soustředit.
1: No, ale dost to, takže super. A Anabel to všechno okopí.
2: Soustředit.
1: No, ale dost to, takže super. A Anabel to všechno okopírovala a dala to taky.

Nemusíš mít školu rok. Nemusíš mít školu rok. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika.

0: tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
1: Proležela se vám
0: auto.cz
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matrace. Vyberte si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz. Ty si matrace z řady Premium od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Premium od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace.cz.
1: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku.
1: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku.cz.
1: Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku. CZ.
3: V kuchyni.
1: S dopravou zdarma.
2: Matrace zahubičku. CZ.
3: V kuchyni. V obýváku. V kuchyni. V obýváku. Na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Radia.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 14. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com na autodrombrno.com
5: Ceny rostou
4: digitalbrno.com
5: Ceny rostou digitální čísla Ceny rostou digitální čísla mizí digitální čísla mizí ale zlato to tu bude vždycky a u portál.cz čísla mizí ale zlato to tu bude vždycky A u portál.cz. Vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlat. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A brána k bezpečí. A U portál. CZ. A u portál.cz.
6: Není čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alt.
1: Mají jen漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku.
3: Kup si auto v Direct Auto, oktávka o 120 000 korun levněji, Kia s 20 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou na 1000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice.

0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu 9.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, je tu 9. hodina a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a oživávání dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Informovala o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů. Podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 25 příslušníků aktivních záloh. Dnes nad ráno to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení podnikly útoky na základny v USA. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1, 6-2. Rock Radio Počasí. Dneska bude převažovat zataženost.
2: Dneska bude převažovat zataženost občasným deštěm hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadě převažovat zataženost

0: Zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se stala nehoda, je tam neprůjezdný. Řeší se nehoda taky dvou osobáků v Hradci Králové v ulici v Lipkách.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všech. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.

0: už se tady naznačit.
1: Asi už je na čase. No, každopádně, přátelé, vy se máte na co těšit. Dnesná hodinka začíná právě teď, 9:59 hodině. Děkujeme Zuzce, no a s vámi je Kamil, já vám přeju hezký dopoledne. Pojďme si dát první muziku, než se pustíme do rozhovoru. A to jsou Foo Fighters a jejich The Pretender.

0: Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou...
0: Rokový dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu...
0: Dopoledne.
1: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená hvězdné hosta. Hvězdnou hodinu, to znamená hvězdné hosta. Dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavný, znamená hvězdné hosta. Dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby. Hosta, dneska doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jako doktor Petr Pečený. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: To zjistíme. Je slavnější v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: To zjistíme, zeptáme se v rámci hudby, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: To zjistíme, zeptáme se ho, nebo jakožto právník.
2: To zjistíme.
1: To zjistíme, zeptáme se ho, jako muzikanta, jako šéfa kapely Doktor PP, takže se to bude stáčet hlavně k muzice, ale kdyby jako šéfa kapely Doktor PP, takže se to bude stáčet hlavně k muzice, ale kdyby spotřeba kapely Doktor PP, takže se to bude stáčet hlavně k muzice, ale kdyby spotřebovala PP, takže se to bude stáčet hlavně k muzice, ale kdyby spotřebovala řešit nějaký majetkový poměr, se to bude stáčet hlavně k muzice, ale kdyby spotřebovala řešit nějaký majetkový poměry nebo tohle, kdyby spotřebovala řešit nějaký majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se určitě domluvili řešit nějaký majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se určitě domluvili, protože majetkový poměry nebo tohle, tak já myslím, že byste se určitě domluvili, protože je to věhlasný tohle, tak já myslím, že byste se určitě domluvili, protože je to věhlasný právník, takže si myslím, že věhlasný právník. Takže si myslím, že by ti dokázal pomoct.
2: To je hezký, že...
1: Vlastní právník, takže si myslím, že by ti dokázal pomoct.
2: To je hezký, že takhle se to tady mísí. My jsme tady měli psychologa, viď? Teďka doktora práv.
1: Asi už to potřebujem tady.
2: Asi něco, viď? Teďka doktora práv.
1: Asi už to potřebujem tady.
2: Asi něco nám chce už tady naznačit. Teďka doktora práv.
1: Asi už to potřebujem tady.
2: Asi něco nám chce už tady naznačit.

0: řeší jako právník a nebo jako muzikant. Samozřejmě pro nás jako muzikant, že jo.
1: Tak,
0: jo.
1: Tak ale... já doufám, že jako právník.
0: Takže spírače takhle.
1: Já doufám, že jako právník.
0: Takže spírače takhle.
1: Tak promuj, že jako právník.
0: Takže spírače takhle.
1: Tak promuj.
0: Takže spírače takhle.
1: Tak promuj život.
0: ale tak je to věhlasný jméno, že jo, jako tak jo. To je bez diskuze. Nicméně my se samozřejmě budeme dneska bavit asi o muzice, taky zabrousíme na tvoje vedlejší aktivity. Které jsou spojený třeba i s festivalem Benátska. Nicméně, když, aby jsme představili kapelu Dr. PP našim posluchačům, Benátska. Nicméně, když, aby jsme představili kapelu Dr. PP našim posluchačům, tak samozřejmě založená v polovině 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl ten důvod 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl ten důvod nebo ta ambice založit tuhletu kapelu. Jestli to bylo třeba jenom jakože se pobavit, ventilovat nějakou aktivitu, nebo byly tam třeba nějaký ambice prorazit na hudebním trhu, jak ono to bylo?
1: Ale ambice prorazit máš vždycky, že jo, když hraješ, já jsem vlastně Big Beat hraju od a klasicky západní Čechy, zábavová kapela, To se všude hrálo v rádiích a byli jsme

0: nominovaný na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Všude hrálo v rádiích a byli jsme nominovaný na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano.
0: V rádiích a byli jsme nominovaný na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme nominovaný na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaný na Grammy na objev roku. Na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaný na Grammy na objev roku. No jenže, tak jsme byli nominovaný na Grammy na objev roku. No jenže půlka těch na Grammy na objev roku, no jenže půlka těch kluků byli, co vlastně dělali jiný biznis, no a najednou ta kapela se mámem rozpadla, protože já říkám, no tak budeme hrát jiný biznis, no a najednou ta kapela se mámem rozpadla, protože no, ta kapela se mámem rozpadla, protože já říkám, no tak budeme hrát, to je to úspěšný a úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to a... A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to, a tak se na... Takže, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to, a tak se na... Máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to, a tak se na... Takže vlastně, jako ta ambice na to, věci tím tam asi nikdy nebyla, ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou zešlo hrát spousta, nikdy nebyla, ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou zešlo hrát spousta, ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou zešlo hrát spousta skvělých muzikantů. Naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou zešlo hrát spousta skvělých muzikantů. Péťa Hen. Kluci odešli, tak se mnou zešlo hrát spousta skvělých muzikantů. Péťa Henejch třeba. Spousta skvělých muzikantů. Péťa Henejch třeba. Milan Hoffmann Hofík třeba. Milan Hoffmann Hofík, který dneska hraje s Harlejem. Milan Hoffmann Hofík, který dneska hraje s Harlejem. A prostě, takže jsem ještě Milan Hoffmann Hofík, který dneska hraje s Harlejem. A prostě, takže jsem ještě nejvíc dneska Hofík, který dneska hraje s Harlejem. A prostě, takže jsem ještě nejvíc dneska mám taky výbornou kapelu, musím dneska hraje s Harlejem. A prostě, takže jsem ještě nejvíc dneska mám taky výbornou kapelu, musím Harlejem. A prostě, takže jsem ještě dneska mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože kapelu musím říct, já mám strašnou radost, protože jak si toho té muziky vážím, že to mám strašnou radost, protože jak si toho té muziky vážím, že to mám jako pro radost, tak, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně jakoby úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně jakoby to pokračuje, můžu hrát. No a vlastně jakoby to pokračuje dál. Ale to a vlastně jakoby to pokračuje dál, ale ta, jakoby to pokračuje dál, ale ta ambice jakoby to pokračuje dál, ale ta ambice vlastně, my jsme byli sami překvapení tím obrovským úspěchem toho té první desky a nějak jsme to moc jako neustáli, no.
2: A jak v současné době často hraje Doktor Pepe kapela?
0: Hele, já
2: stáli, no. A jak v současné době často hraje Doktor Pepe kapela?
0: Hele, já.
2: A jak v současné době často hraje Doktor Pepe kapela?
0: Hele, já mám limit.
2: V době často hraje Doktor Pepe kapela.
0: Hele, já mám limit.
2: Hraje Doktor Pepe kapela.
0: Hele, já mám limit. Protože mám i jiný aktivity.
2: Kapela.
0: Hele, já mám limit, protože mám i jiný aktivity a jsem starý. Hele, já mám limit, protože mám i jiný aktivity a jsem starý. Tak já říkám 40 koncertů za rok. Tak já říkám 40 koncertů za rok akorát.
2: To je pohoda. To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili.
2: To se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem. Že...
2: Vlastně
0: a jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajeme s Fanánkem, že dokud hrajeme, tak vlastně jsme živí. Protože dokud hrajeme, tak vlastně jsme živí, protože ty to víš sám, jak to
2: je. Jasný, no.
0: Jsme živí, protože ty to víš sám, jak to je.
2: Jasný, no. No ale ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel, to si vymyslel ty, nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat?
0: To se nějak...
2: Kdo si chtěl, jak měl, nevím, proč on je na ty...

0: ty Itálii. Tak on byl, Pestalozzi byl nějaký, víš, co byl Pestalozzi? To byl reformátor, vzdělávací reformátor v Itálii někdy ve středověku. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se bude jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor Filippi. A já říkám, proč by se měl takhle debilně, no a pak nějak přišlo na to, že já jsem doktor. A PP, že jo, no potom udělalo, no.
1: Tak se to chytlo. Jinak ty jsi tady samozřejmě zmínil ten objev roku, to bylo...
0: Hele, za prvý nám všichni začali mít, jak se to říká slušně.
1: Zadek.
0: Všichni nás začali natírat. Jakože jsme kapela...
1: Zadek.
0: Já jsem v té době měl úplně jiný starosti, než někde běhat, abych dostal gremy, jo. Jako, a navíc manažerskýma práškama nedaženy, že tě hrajou všechny rády a že vyhrává žet parády. Já si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, seděli jsme v té nominační řadě, ještě tehdy se svojí holkou a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla, no a úplně se svojí holkou a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla, no a úplně jsem se holkou a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla, no a úplně jsem nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla, no a úplně jsem se bál, aby jsme to nedostali, když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby nenávisti vůči nám, tak jsem si říkal, tak já dost to tady vám, tak jsem si říkal, tak já dost to teď a teď půjdu, teď tím někam a budou všichni na mě jako koukat, že jsem byl rád.
1: Tak ono se to projevilo taky, myslím, že v jedné anketě, teď jsem viděl ten dokument o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějakýho nějakýho, jsem viděl ten dokument o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějaký

0: nějakého skoka na roku a taky tam odcházeli dokument o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějakého skoka na roku o Leoši Marešovi, tak on taky vyhrál nějakého skoka na roku a taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze roku a taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu. Tak to je takový jako zvláštní. Každopádně já se ptám na to proto, protože tam, když dostávají ty ceny tady ty já toho moc velký příznivce nejsem, protože za mě prostě koupený lístek.
1: Mám možná podobný názor jako ty.
0: No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty. No tak řekně klidně, ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty. Ať se nemusíme bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně bát, jako víš co, tak jako mně to přijde pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo. Samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a interpreti si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijede někam do klubu, si na tom strašně staví, že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijede někam do klubu, tam že jo, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijede někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, prostě jak já jsem vyhrál tohle a pak přijede někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, já jsem vyhrál tohle a pak přijede někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, přijede někam do klubu, tam je 15 lidí, ale to je jedno, to není důležité.
1: Hele, já si myslím to samý, co říkáš ty, že asi... To jsou prostě objektivní věci. Buď ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak.
0: Umění se nedá podle mě hodnotit, to je subjektivní dojem. Jako to, tady tam přece nejsou žádné tabulky, kde co je.
1: Já si myslím, že tehdy byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen. Prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako, a myslím, že jsme naprosto ta

0: nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako, proč bychom jí mít neměli, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako, proč bychom jí mít neměli, prostě ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako, proč bychom jí mít neměli, jo? Jeden z nej, když to vezmu, tak to bylo asi jako, proč bychom jí mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho jsme jí mít neměli, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, jo? Jeden z největších hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let, těch hitů toho roku jsme měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let, měli my, no tak jako, kdo by, ale je to tisíc let, já vím, že jsem potom, jako, kdo by, ale je to tisíc let, já vím, že jsem potom pěkně opil, ale je to tisíc let, já vím, že jsem potom pěkně opil, tak pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam, výborně jsem se tam, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou, ta radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou, stali, tak jsem se tam, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, tam, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou jako, výborně jsem se tam popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou, popovídal s Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou jako s velmi Péťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou jako velmi, ten mi vlastně, který mi dal takovou jako velmi, ten mi vlastně jakoby, já to tady nebudu říkat, co mi tehdy řekl, velmi, ten mi vlastně jakoby, já to tady nebudu říkat, co mi tehdy řekli, ale vlastně jakoby, já to tady nebudu říkat, co mi tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on tady nebudu říkat, co mi tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou chci dělat a jako, on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou chci dělat a jako, s tím mi vysvětlil spoustu, pochopil, co já s tou muzikou chci dělat a jako s tím mi vysvětlil spoustu věcí, bylo to hrozně fajn, takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně oslým můstkem od andělů dostáváme k písni.
0: Takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně oslým můstkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme.
0: Skvělý.
1: My se krásně oslým můstkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme. My se krásně oslým můstkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky. Oslým můstkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky.
0: Jo.
1: Andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky.
0: Jo.
1: Dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky.
0: Jo.
1: Kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky.
0: Jo.
1: Aby jsme teda ty ceny Grammy a Anděla pořádně inspirovali.
0: Jo.
1: Grammy a Anděla pořádně inspirovali.
0: Jo, to je vlastně.
1: A musím teda říct, Anděla pořádně inspirovali.
0: Jo, to je vlastně.
1: A musím teda říct, že tam je v klipu spousta jako muzikantů, právě si zmínil
0: Petra Jandu.
1: Přesně. Tam je v klipu spousta jako muzikantů, právě si zmínil
0: Petra Jandu.
1: Přesně. V klipu spousta jako muzikantů, právě si zmínil
0: Petra Jandu.
1: Přesně. Tam jako, takže jako, no já bych se na to, zeptáme se na to teď, takže jako, no já bych se na to, zeptáme se na to teď, jako, no já bych se na to, zeptáme se na to teď, nebo potom, já bych se na to, zeptáme se na to teď, nebo potom, víš co, potom se zeptáme.
0: Dobrý.
1: Nebo potom, víš co, potom se zeptáme.
0: Dobrý.
1: Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají z našeho, a pak se zeptáme na nějaký věci spojený s touhletou písní.

0: Protože my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě mě to hrozně připomnělo jako... já strašně miluju kysáky, vždycky jsem byl, když tady byly to období, když tady byly kysáci, jak jsem vždycky na
1: někdo. Taky, no, to je...
0: To je geniální. Jak to je vždycky po každý stejný a ale vždycky... To je prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky
0: no.
1: stejný.
0: No a potom, prostě boží.
1: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky
0: no.
1: stejný.
0: No a potom basák prostě, jak tam...
1: Ten úvod, že jo, vždycky
0: no.
1: stejný.
0: No a potom basák prostě, jak
1: vždycky no. stejný.
0: No a potom basák prostě, jak tam lítá, že jo. Protože si těšíš na to, co no. jsi viděl tisíckrát. No a vlastně oni měli takovou desku, kterou my jsme tady jak z Kotek a oni měli tu desku Dynasty, že jo. A tam byla jedna pecka a Praha, říkám, to měli tu desku Dynasty, že jo. A tam byla jedna pecka a Praha, říkám, to musíme udělat trošku podobnou aranž tady na... A tam byla jedna pecka a Praha, říkám, to musíme udělat trošku podobnou aranž tady na tyhle ty bicáky. A ono se to teda, musím říct, že ta písnička, ono to má asi přes 2 miliony. Ono to má asi přes 2 miliony shlídnutí už na klipu. A jako dokonce jsem slyšel, ono to má asi přes 2 miliony shlídnutí už na klipu a jako dokonce jsem 2 miliony shlídnutí už na klipu a jako dokonce jsem slyšel, že se to nutí už na klipu a jako dokonce jsem slyšel, že se to hrajou i hokejisti na svém playlistu, když je mistrovství světa. Tak jako to tadle se jako povedlo, jak jsem říkal, že tehdy jsme měli ten hity bránky, tak myslím, že tohle, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako si to zpívá. A já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád. Navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou masku těch wrestlingových zápasníků, mám ji i v tom klipu mimochodem, jo. To je maska, to jsem si koupil v Čínku, mám ji i v tom klipu mimochodem, jo. To je maska, to jsem si koupil v Chichen Itza, takový, mimochodem, to je takový to majský město. A teď máme takový krásný mladý koťátkovský fanklub. A to jsou holky, který dělají Vítkovský fanklub. A to jsou holky, který dělají výtvarné školy a oni mě vyrobili teďka dvě nové ty masky, jo. Takže vždycky jsem byl hysterický, kdybych tuhle ztratil, takže nebudu mít ty masky, jo.
1: No a ten klip, tak to je daný, tam je spousta osobností.
0: Ten klip, tak to je daný, tam je spousta osobností,
1: jako muzikantský.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Doktor
0: Hvězdný host Rock Rádia. Rock Rádia.
1: Doktor PP Hvězdný host. Doktor PP Hvězdný host. Doktor PP Hvězdný host. Samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám Bicáky, tricáky, kokosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám, a to obecně, kdo kokosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám, a to obecně, kdo se o ní pobavit. Já se hlavně zeptám, a to obecně, kdo skládá muziku a texty v doktoru. Já se hlavně zeptám, a to obecně, kdo skládá muziku a texty v doktoru PP. Třeba i hlavně zeptám, a to obecně, kdo skládá muziku a texty v doktoru PP. Třeba i konkrétně, kdo skládá muziku a texty v doktoru PP. Třeba i konkrétně ukládá muziku a texty v doktoru PP, třeba i konkrétně u téhletý písně. Muziku a texty v doktoru PP, třeba i konkrétně u téhletý písně.
2: Hele, tudle konkrétně napsal celou
1: písně.
2: Hele, tudle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A hele, tudle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal, říkal, napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A on Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal, říkám, prostě mi se to strašně draží. A on nám to poslal, říkám, prostě mi se to strašně líbilo. A on nám to poslal, říkám, prostě mi se to strašně líbilo. On nám to poslal, říkám, prostě mi se to strašně líbilo. Čím jsme říkali, poslal, říkám, prostě mi se to strašně líbilo. Čím jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla ta, prostě mi se to strašně líbilo. Čím jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla ta, strašně líbilo.

0: Je spousta osobností jako muzikantské scény. To asi nebylo těžký je přemluvit. Asi nebylo těžký je přemluvit k tomu, aby si šli zahrát do toho klipu, ne? Protože vy máte určitě si šli zahrát do toho klipu, ne? Protože vy máte určitě skvělý vztah s Fanánkem, že ho sahula u vás.
1: Já si moc vážím toho, že tam byli mý kamarádi, protože my se to je jedna věc. To je jedna věc, kterou mi ta muzika přinesla, mý kamarádi, protože mi se, to je jedna věc, kterou mi ta muzika přinesla, jo, sláva, nesláva, tak co mi přinesla fakt, to je spousta dobrých kamarádů, který jsou, který jsou úplně z jiný branže, než je ta právničina, což je pro mě hrozně cenný a čím dál, čím člověk to dělá díl a je starší. Plánujem nějakou novou píseň, tak ho asi poprosím, jestli bychom zase spolu něco neudělali, protože ten klip se strašně povedl. A právě myslím, že Peťu Jandu tam nějak bičujeme a Peťa no, Kolhás je tam, Iveta Blanaru tam nějak bičujeme a Peťa no, Kolhás je tam, Iveta Blanaru, no prostě bičujeme a Peťa no, Kolhás je tam, Iveta Blanaru, no prostě no, spousta lidí, který mám rád, tak a Peťa no, Kolhás je tam, Iveta Blanaru, no prostě spousta lidí, který mám Kolhás je tam, Iveta Blanaru, no prostě spousta lidí, který mám rád, tak to je takový Iveta Blanaru, no prostě spousta lidí, který mám rád, tak to je takový fajn, že fakt Blanaru, no prostě spousta lidí, který mám rád, tak to je takový fajn, že fakt už se spousta lidí, který mám rád, tak to je takový fajn, že fakt už někdy z toho klipu nezmizej.
0: Takovej VIP klip je to, dá se
1: no, říct. Ale my to děláme s člověče, já to nějak dělám vždycky, že tam ty kamarády. A já nevím, kdo tam všechno byl. A vím, že se tam vypilo člověče 88 lahví šampno byl.

0: A vím, že se tam vypilo čověče 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval, že a pak si už režisér stěžoval, že vlastně nemůže najít střízlivý záběr. Režisér stěžoval, že vlastně nemůže najít střízlivý záběry. Střízlivý záběry. Jo. Takže, ale jako je to skvělý, že prostě to byly záběry. Jo. Takže, ale jako je to skvělý, že prostě, jo. Takže, ale jako je to skvělý, že prostě to byl celodenní mejdan. Takže, ale jako je to skvělý, že prostě to byl celodenní mejdan.
1: Ale tak ty taky chodíš.
0: Ale jako je to skvělý, že prostě to byl celodenní mejdan.
1: Ale tak ty
0: denní mejdan.
1: Ale tak ty taky chodíš rád hostovat do klipů svých kolegů.
0: Jo,
1: třeba.
0: Když
1: rád hostovat do klipů svých kolegů.
0: Jo,
1: třeba.
0: Když to má smysl,
1: Aleš
0: a když
1: Brichta,
0: je mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
0: Když to má smysl,
1: Aleš
0: a když
1: Brichta,
0: je mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
0: No.
1: To taky skvělý klip. Takže to
0: když
1: Brichta,
0: je mám rád.
1: Peklo už čeká třeba.
0: No.
1: To taky skvělý klip. Takže to se taky povedlo, už čeká třeba.
0: No.
1: To taky skvělý klip. Takže to se taky povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám se
1: povedlo tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovém tom klipu Hrobečky. Vlastně i Segrám jsem hrál v takovém tom klipu Hrobečky. Jsem byl. To je takový, jsem hrál v takovém tom klipu Hrobečky. Jsem byl. To je takový klip o zvířat, jak v takovém tom klipu Hrobečky. Jsem byl. To je takový klip o zvířat, jak on klipu Hrobečky. Jsem byl. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu zvířat, a oni se řidič přijel spoustu zvířat, a oni se mu začnou zivovat, tak. Začnou zivovat, tak.
1: Tak jako právník.
0: To už se, tak.
1: Tak jako právník. Si byl na správný. Tak jako právník. Si byl na správný místě tam. Právník. Si byl na správný místě tam.
0: Ale to už je.
1: Si byl na správný místě tam.
0: Ale to už je taky.
1: Byl na správný místě tam.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme s.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným, samozřejmě doktor P. Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným, samozřejmě doktor PP, budeme si povídat i za chvíli a samozřejmě si i hrát. Doktor PP, budeme si povídat i za chvíli a samozřejmě si i hrát muziku od nich. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky. Budeme si povídat i za chvíli a samozřejmě si i hrát muziku od nich. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky. Chvíle samozřejmě si i hrát muziku od nich. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal. Nebij ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempovat, můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku sklu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: 4 dny to.
4: Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: 4 dny to.
4: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a

0: Diskrétně.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
0: Spoložek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je
0: skladem a diskrétně.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je
0: diskrétně.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 8 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 8 a pokud lepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 8 apokalyptika atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise. Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 26. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzin na Otočku. 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na ve spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Bejzin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin.cz. A nebo vydáš na Bejzin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin.cz. Bejzin na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní.
2: Muzika.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví.
3: Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu.
3: Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a
3: Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna. Teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou ty.
4: Více informací na velux.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč.
4: Na velux.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lišť.cz. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a lištší ohon.
6: V tom musí být celá liška. A takže je nabíjela liška. A takže je nabíjíme koloběžku. A takže je nabíjíme koloběžku. Mám je auto. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. Je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Je všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu
6: nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie.
8: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie.
8: Sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru.
10: Střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet a v čem?
11: Beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet a v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše spokojenost.
10: Kazbet a v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za supernost.
10: Kazbet a v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet. Kteří ti se vším ochotně

0: Hodně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových.
0: Hodně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Bet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. KCZ.
3: Vše pro bagr. Vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě. Rychlé dodání. Vše pro bagr. Pohodlné

0: Hej vy. A Bagr.cz. Hej vy. Ano, vy. Na Belabil.cz. Hej vy. Ano, vy. Na Bel... Hej vy. Ano, vy. Na Belabil.cz si můžete... Vy. Ano, vy. Na Belabil.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Potiskem.
1: Co takhle více radosti a méně? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní jdi sportovní výbavu a radost na cestách. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.vášautorizovanýprodejcevozůškoda.cz.

Dabu EFM. Dabu EFM nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia dneska. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Petr Beč. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Petr Bečený, doktor PP. A my... Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Petr Bečený, doktor PP. A my jsme Rock Rádia dneska Petr Bečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátska, což je hodně navštěvovaný festival u nás. Já sám tam velice rád jezdím, jezdil jsem. Občas mám pracovní povinnosti, takže se tam nedostanu, protože je to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda výborný festival, my jsme tady vzpomínali ještě na to, když to bylo na malý skále, na tu bahenní lázeň, ale to už je minulostí, protože teď už je to v Liberci.
2: Takže jsme se tam to ujeli.

0: tak za mě jako to je...
1: Pekli.
0: Tak za mě jako to je skvělý s tou novou zpěvačkou.
2: Já si vemu takhle jo. Ten tapír.
0: Jo, jo, dávám ti to.
2: Ať se podívám taky pořádně. Ten tapír.
0: Jo, jo, dávám ti to.
2: Ať se podívám taky pořádně.
0: No. Jo, jo, dávám ti to.
2: Ať se podívám taky pořádně.
0: No.
2: Takže
0: dávám ti to.
2: Ať se podívám taky pořádně.
0: No.
2: Takže pro nás samozřejmě... No. Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turbo, Škvo... Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turbo, Škvor, David Koller, Bastard, Žlutej pes, Vypsaná fixa, no teď to jsou
0: Lucie.
2: Samý rockeři. Bastard, Žlutej pes, Vypsaná fixa, no teď to jsou
0: Lucie.
2: Samý rockeři. Žlutej pes, Vypsaná fixa, no teď to jsou
0: Lucie.
2: Samý rockeři. Tam jsou samý rockeři.
0: Lucie, MiG-21, můj spolužák z Vejšky,
2: jasně.
0: Macháček. Spolužák z Vejšky,
2: jasně.
0: Macháček. Vohnouti tam budou, ky,
2: jasně.
0: Macháček. Vohnouti tam budou, Michal Hrůza, Macháček. Vohnouti tam budou, Michal Hrůza. Tak. A já se těším za... Tak. A já se těším na Brutus, protože to je moje
2: tak
0: dětství.
2: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě nej... Tak. A já se těším na Brutus, protože to je moje
2: tak
0: dětství.
2: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě nej... Já se těším na Brutus, protože to je moje
2: tak
0: dětství.
2: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě největší hvězda doktor Brutus, protože to je moje
2: tak
0: dětství.
2: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě největší hvězda doktor... To je moje
2: tak
0: dětství.
2: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě největší hvězda doktor PP, že jo, to dá rozum.
2: No, sválně. No.
0: A samozřejmě největší hvězda doktor PP, že jo, to dá rozum.
2: No, sválně. Kdy hraje doktor PP?
0: No, to dá rozum.
2: No, sválně, kdy hraje doktor PP?
0: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože...
2: No, sválně, kdy hraje doktor PP?
0: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem... Jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si řekl, že odehraju si... Minulej rok jsme hráli v čtvrtek, protože já vlastně jsem si řekl, že odehraju si... Minulej rok jsme hráli... Já vlastně jsem si řekl, že odehraju si... Minulej rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou. Jsem si řekl, že odehraju si, minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny kalení a hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže jsem si řekl, že odehrajeme a hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival a večer mít večírky, takže to bude
2: vypadávat
0: festival a večer mít večírky, takže to bude
2: vypadávali texty, jo.
0: Ne, to ne, ale ono docela večer mít večírky, takže to bude
2: vypadávali texty, jo.
0: Ne, to ne, ale ono docela pálilo mít večírky, takže to bude
2: vypadávali texty, jo.
0: Ne, to ne, ale ono docela pálilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že? Docela pálilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že? Akoráčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že? Akorát, že jsme jí trávili na jeviště, no.
2: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe? Jak to
0: funguje? Ale já musím říct, že my jsme se zrovna bavili o těch, jak jsem furt teďka téma dotace, tak u nás jako moc děkuji Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu z toho rozpočtu my máme 0,5% dotací. Jo, což je úplně,
1: Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsme, že jo, ale to dělalo vždycky to.

0: Kytonu vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně děkuju, že to dělal vždycky, to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně děkuju, že mám výborku, že mám výborný partnery jako TCNko a Adifex, který vlastně jako výborný partnery jako TCNko a Adifex, který vlastně jako nám dávají TCNko a Adifex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo. A Adifex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo. A samozřejmě musím ještě poděkovat Fex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo. A samozřejmě musím ještě poděkovat, tak nich by to vůbec nešlo. A samozřejmě musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí. Musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí čím dál víc. Tak jednak je šťastný, že to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě, když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba objednat Rockset, že jo, to je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že...
0: Rockset, že jo, to je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku. Vlastně. To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku. Vlastně, že když... Chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku. Vlastně, že když já jsem na internetě pravidelně jezdil, a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch fanoušcích, i na těch kapelách a line-upech a tak dál, že je to furt, čím dál tím víc jako větší se mi zdá a vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že...
1: festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že těch festivalů ubydu...
1: Tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že těch festivalů ubydu za ten rok...
1: Tak je parádní.
0: No já to můžu porovnat jako, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně... Já to můžu porovnat jako, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně... Jako, že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme... Že těch festivalů ubydu za ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako... Je to fakt dobrý. Tak skutečně musím říct, že my jsme jako... Je to fakt dobrý. No. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, zaprý tam chodí strašně příjemní lidi. Tam jsou strašně pozitivní lidi. Za druhý je tam převaha hezký holek, to je taky jako jedná věc. Když tady teďka proti mě jedna sedí tady z rády a Takže opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležitý, že nás navštíví každý rok Běděhořský démon. Pavel Jura, víš, takže to je také důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky leze. Zdravím.
1: Dobrá, doktor Pepe, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na...
0: Jo, zdravím.
1: Dobrá, doktor Pepe, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40 koncertů. Za rok jsou třeba...

0: nějaký další místa, kde můžeme vidět 40 koncertů za rok? Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora Peptu za rok? Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora Pepe?
1: Hele,
0: jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora Pepe?
1: Hele, teď zrovna čebeče.
0: Další místa, kde můžeme vidět doktora Pepe?
1: Hele, teď zrovna čebeče, teďka pátek jsme...
0: A Pepe.
1: Hele, teď zrovna čebeče, teďka pátek jsme... Ve Strakonicích, to my zrovna čebeče, teďka pátek jsme ve Strakonicích, to my ještě furt v Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme se ségrama koncertu takovýho toho letního turné, kam se vždycky hrozně těšíme, a schopností v pátek jsme ve Strakonicích turné, kam se vždycky hrozně těšíme, a schopností v pátek jsme ve Strakonicích hrozně těšíme, a schopností v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině, kde a shodou okolností v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky v Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou, v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my nebo Ečka, budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my nebo Ečka, tady jsou obě. Většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, tak tam jsme tam buď my nebo Ečka, tady jsou obě kapely. Takže to bude super, takže to bude super. V sobotu jsme v Litovli, pak ten další týden jsme, Plzni zase grama a pak ten další týden jsme v Plzni zase grama a pak jsme ještě další týden třeba v Brandejse, kde to máme strašně rádi, jsou to v letní letní kina, ale máme prostě vlastně,
0: dáme si píseň, která je asi nejnovější, Dítě stounů. Je to předzvěst nějakého nového alba nebo jenom takovej single, který byl vypuštěný? Já doufám, že to album nějak během dvou let dáme dohromady, protože já spíš teďka mám takovou taktiku, že chci udělat hezký písničky, který jako fungujou, tak vždycky uděláme věc, pak ji necháme testovat, pak teprve nějak na tom pracujeme dál.
1: A tady se to osvědčilo, protože my jsme to vlastně udělali s Leškem Vronkou a byla to skvělá práce a navíc jsme teda ještě byli, textoval to Kuba Ryba z Rybiček, který mám strašně rád, protože my prostě si jich strašně vážím. Ty kluci narostli, ale nezměnili se. Mají skvělou show, takže a Kubovi my jsme z

0: Lešounem řekli, co mají skvělou show, prostě, takže, a Kubovi my jsme s Lešounem řekli, co by jsme v tom show, prostě, takže, a Kubovi my jsme s Lešounem řekli, co by jsme v tom textu, takže, a Kubovi my jsme s Lešounem řekli, co by jsme v tom textu chtěli mít, a my jsme s Lešounem řekli, co by jsme v tom textu chtěli mít, a on to dokonale, no jenže k tomu byly ještě tři večírky, jak jsme si to pořád, takže vlastně takováhle práce na albu, tak to budeme dělat asi 100 let, jo, ale chtěl bych tenhle rok udělat dvě věci, ale nebudu říkat s kým, zase to jsou vlastně osvědčený lidi, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně se jim to líbí,
1: Naši posluchači znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný, že jí...
1: Naši posluchači znají, takže jim ji vlastně jenom připomeneme.
0: Tak to jsem vděčný, že jí hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě stounu.
2: Všechno, co jsem chtěl dokázat, jsem dávno dokázat.
1: A dítě stounu.
2: Všechno, co jsem...

0: potisk, potisk dárky, potisk dárky, belavil, potisk dárky, belavil, CZ.
1: Utrhnout, sklidit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 lidí, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žlutky.
1: Tu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat nete přejmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz rovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Agent s povolením srovnávat.
4: Profi voda, s tou se ne...
3: Povolením srovnávat.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč.
4: Voda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Atención, señoras y señores! Señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá... Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá... Se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance... Americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix Latino pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres.
7: Mix Latino intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres.
7: Mix Latino bachata tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres.
7: Mix Latino bachata salsa dance heels. Mix Latino bachata salsa dance heels a reggaeton.
6: La Tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude a naučíme tančit.
6: Awara Shar.
8: Máte vla...
6: Shar.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z... Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky zteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové. Fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Práce. Dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www. Práce. Kurýrové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: No to, že
8: jste se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: No to, že jsi mladej
8: www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: No to, že jsi mladej projektant s mokrým
8: kurýra.cz. One by Allegro.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektu a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se

0: Podílet na ní výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě. Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop a projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď budoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Potisk, potisk.

0: Farma v...
1: Ve Vraňanech už to zraje,
2: už na ně chuť máme.
0: Farma Vraňany aktu...
1: Vraňanech už to zraje,
2: už na ně chuť máme.
0: Farma Vraňany aktuálně nabízí...
1: Zraje,
2: už na ně chuť máme.
0: Farma Vraňany aktuálně...
1: Na ně chuť máme.
0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch...
1: Ne.
0: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně...
0: Nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme...
0: Jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme do... Užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a...
0: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Pragen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarovce na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na...
5: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
5: Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
5: Rockradio.cz.
4: Těšíme se na vás.
5: Rockradio.
4: Těšíme se na vás.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na dovečera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok rádio. Nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok. CZ.

0: ten výroční konzercí se staví, no, takový ten výroční konzercí se staví, no, se teda všichni vždycky spereme, jako tam se vlastně konzercí se staví, no, se teda všichni vždycky spereme, jako tam se vlastně setkáme všichni ta parta, ty punk, setkáme všichni ta parta, ty punkáči a takový ty lidi, co se známe opravdu strašně dlouho. Opravdu strašně dlouho. Všichni se na to těšíme, podle toho ta backstage potom vypadá. Ale stojí to za to, víš, takže pro mě je tam, to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste
0: backstage, a to je jako, to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste nejvíc propojený, se kterýma rádi hrajete a jako fungujete víc propojený, se kterýma rádi hrajete a jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli, se kterýma rádi hrajete a jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli Zdravýho doktora, kde vlastně na rádi hrajete a jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli Zdravýho doktora, kde vlastně na a jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli Zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek, že jo?
0: No jasně, a Fanánek to i otextoval.
1: I to otextoval. No. Tak to je mu podobný, to bych tak pochopil. No.
0: No ale on hodně, to je skvělý, on mi otextoval. No ale on hodně, to je skvělý, on mi otextoval spoustu písniček a on, jak jsme... To si strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on v těch písničkách je celý můj život. Moje vztahy, jo, moje prostě, to je hrozně hezký. I člověk se to, jo, ono to není, prostě, to je hrozně hezký. Jak se to tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu ty doby, co se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že zpívá se písničky.
1: Když už jsme nakousli Tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten byl... byl součástí části doktora PP.
0: On se mnou hrál vlastně dva... Dvě desky se mnou udělal Franta, no. Bylo vlastně v době, kdy on se nějak úplně neschod se ségrama. No, tak vlastně Fanánek zatahal... protože on Sahulu měl strašně rád vždycky a Sahula se ocitl vlastně na dvě desky v mý kapele a jsem strašně rád, protože on byl samozřejmě složitá osobnost, to jako o něm se tady strašně rád, protože on byl samozřejmě složitá osobnost, to jako o něm se tady napsali, spoustu věcí, ale prostě je to kus mýho života on byl samozřejmě složitá osobnost, to jako o něm se tady napsali, spoustu věcí, a já nevím co, ale prostě je to kus mýho života a musím ti říct, že strašně často ty historky s ním, je to kus mýho života a musím ti říct, že strašně často ty historky s ním, když jedeme hrát, nebo tak to prostě proběhne o Sahulovi se mluví hrozně často i hrát, nebo tak to prostě proběhne o Sahulovi se mluví hrozně často, i když jsme ze Ségrama, prostě on byl taky jako obrovská persona, my vlastně i prostě on byl tak jako

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Rock Rádia.
1: Tak pokračujeme v Hvězdný hodin. Tak pokračujeme v Hvězdný hodince, doktor P, hostem dnešní 60-minutovky. My jsme se tady zapovídali mimo éter a málem jsme nestihli se vrátit k vám, posluchačům, nicméně. Pojďme si teda povídat dál, protože ještě nás čeká jedna píseň. Probrali jsme samozřejmě kapelu Dr. Pepe, její začátky i jiný kapely. A jsem rád, že nejsem divnej, ale to ještě probereme. To si ještě řekneme, až to tady ukončíme. Každopádně, když se tě zeptám, doktor Pepe, kde se vám hraje? Že nejlíp máte třeba radši kluby nebo ty festivaly, nebo třeba nějaký městský slavnost. Kde si myslíš, že na vás ty lidi nejvíc reagují?
2: Hele, já musím říct, že teďka poslední době už je to všude dobrý. To zase jako ne, že bych se chtěl chlubit, ale asi se chci chlubit, že to opravdu funguje dobře. To člověk vycítí, jestli jo. Ale samozřejmě jsme strašně rádi, když jsme těch pár koncertů, protože nás historicky pojí prostě kamarádství. A musím ti říct, že já úplně nejšťastnější, teď se to zase bylo, teď to bylo na Braníku takový

0: obrovská persona. My vlastně i máme velký hit, který se jmenuje Temelína, tam se právě zpívá. Všechno řídí Sahola, ten starý satanáš. Náš. A čím dál více mi zdá, že ten Sahola to opravdu řídí všechno tady, protože... tak to říkám i na koncertech, že Sahola se na nás dívá a všechno, s čem se nám směje. Takže to asi takhle je.
1: A která skladba? A která skladba nese asi nejvíc jakoby jeho rukopis, že by si lidi mohli říct, jasně, tak tohle známe jako tu Saholovu tvorbu, nebo te, jako vzpomeneš si na to, jakože...
0: Hele, my teď od něj jako nehráme zrovna z těch věcí... On napsal pro nás nádherné věci, jednu takovou vánoční písni. Která se mnou zas bude dobře. Mm-hmm. To je nádherná, pak třeba krásná věc, a to jsou ale zajímavé, že jsou tu pomalé věci. Potom FK s FK, to je takový jeho hodně složitým vztahu, který měl s jednou holkou z F klubu. Takže pár věcí tam je, ale momentálně tím, že jsou pomalejší a jsou takový rozjímavý, Tak on Sahola, jako, já jsem tam přijel s tím, že nebudu vůbec pařit. Jenže oni akorát začali hrát stíny na duši, což je Sahola, to bys neřekl, jo. To je prostě tak silná píseň. Tak jsem hned věděl, že se nedá nic dělat, že se ten neřekl, jo. To je prostě tak silná píseň. Tak jsem hned věděl, že se nedá nic dělat, že se ten den opravdu do toho pustím a že se oženem, protože že to prostě nemůžu opustit ten festival. A třeba stíny, jo. Sahola není úplně hotový, nebo jak to tam je.
1: Takže to
0: Sahola není úplně hotový.

0: to tam je.
1: No, nicméně, když jsme...
0: Sahola není úplně hotový, nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme mluvíme o těch koncertech...
0: Není úplně hotový, nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme mluvíme o těch koncertech, je třeba nějaký...
0: Nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme mluvíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože... No, nicméně, když jsme mluvíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady... Když jsme mluvíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky... O těch koncertech je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky... Nebo třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky... Když se tady bavíme o tom, že se vždycky... Nebo že se vám povede kolikrát se společenské o tom, že se vždycky nebo že se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba se vždycky nebo že se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba nějaký koncert, na který nebo že se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba nějaký koncert, na který fakt jako nezapomněti v rámci doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde jsi byl a kde jsi zastoval.
0: Já jsem docela rád, že teď jsme udělali, že já leta kamarádím s mistrem Růžkem. S mistrem Růžkem, který tady, jak si říkal, byl
1: minulej
0: nedávno.
1: Týden, no. Minulej,
0: s mistrem Růžkem, který tady, jak si říkal, byl
1: minulej
0: nedávno.
1: Týden, no.
0: Minulej týden. Takže ho s mistrem Růžkem, který tady, jak si říkal, byl
1: minulej
0: nedávno.
1: Týden, no.
0: Minulej týden. Takže ho zdravím, jak si říkal, byl
1: minulej
0: nedávno.
1: Týden, no.
0: Minulej týden. Takže ho zdravím. A tak to byl
1: minulý týden, no.
0: Takže ho zdravím. A tak minulý týden. Takže ho zdravím. A takže my jsme se po letech, a strašně mám rád Vítkovo kvarteto a všechno, takže jsme se po letech dohodli, že strašně mám rád Vítkovo kvarteto a všechno, takže jsme se po letech dohodli, že jsme spolu udělali, udělali vlastně takovou už mini šňůru zatím. A to jsem moc rád, že to jako funguje dobře, že ty kapely si sedly lidsky, naši fanoušci se jako doplňujou, že to není, jo, to je důležité, když ty dvě kapely jedou dohromady, aby ty fanoušci, aby to nebyl každý. Takže to celé se povedlo, tak to je třeba v poslední době, že jsem opravdu šťastný, že funguje a věřím, že to uděláme ještě i my vlastně toto dojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco udělat i příští rok.
1: Takže to vlastně teď skončilo a
0: Ale ještě to v září bude pokračovat a myslím si, že příští rok ještě něco vymyslíme. Jmenuje se to Cirkus bude.
1: Cirkus bude.
0: To vymyslel pan Růžek samozřejmě, protože jsme měli tři soustředění u mě, protože já dovážím šampaňský. Takže jsme měli tři porady, každá skončila úplně brutálně.
1: Má to něco společného s Krucipiskem Cirkus dneska nebude?
0: Ne, myslím, že to nás napadlo.
1: Má to něco společného s Krucipiskem Cirkus dneska nebude?
0: Ne, myslím, že to nás napadlo tím, že...
1: Něco společného s Krucipiskem Cirkus dneska nebude?
0: Ne, myslím, že to nás napadlo tím, že...
1: Jo, jasně.
0: Jsme dost troubili, takže cirkus už byl v té chvíli, kdy jsme to vymysleli.
1: My jsme se tady úspěšný promotér, samozřejmě kapela. Já se tě jenom zeptám, když třeba srovnáš tu hudební scénu těch 90. let a dnešní, jaký je v tom rozdíl třeba i v těch 90. let a dnešní.

0: tradiční. Jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách nebo let a dnešní? Jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách nebo je třeba něco, co tenkrát... Jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách nebo je třeba něco, co tenkrát bylo, dneska už to není rozdíl třeba i v těch kapelách nebo je třeba něco, co tenkrát bylo, dneska už to není něco, co tenkrát bylo, dneska už to není třeba to kamarádství, přátelství mezi kapelama, protože dneska je to, bych řekl, ta scéna hodně ambiciozní, každý kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam neambiciozní, každý kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehrajeme my a tak. Jak se ty třeba kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehrajeme my a tak. Jak se ty tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehrajeme my a tak. Jak se ty třeba jako promotér nebo i třeba člen kapely, která to všechno pamatuje ty leta, tak jak se na to díváš?
1: Hele, já mám to štěstí, že ty vztahy zůstaly.
0: Hele,
1: já mám to štěstí, že ty vztahy zůstaly. Ty vztahy z těch 90. zůstaly, to znamená, já prostě se rád vidím s kabátem. 90. zůstaly, to znamená, já prostě se rád vidím s kabátama z Lucí, zůstaly, to znamená, já prostě se rád vidím s kabátama, z Lucí, ze ségrama, to všechno trvá. Jo, tam není o nějakých prostě... To prostě je dobře, jo. A jinak ty mladí... To prostě je dobře, jo. A jinak prostě je dobře, jo. A jinak ty mladý party, no, oni hold, jo. A jinak ty mladý party, no, oni hold, prostě... A jinak ty mladý party, no, oni hold prostě, za prvý já jsem nikdy neměl ambici se tím živit, takže já si nedovedu představit, v jaký pozici seš. Pepa Vojtek má geniál, takže já si nedovedu představit, v jaký pozici seš. Pepa Vojtek má geniální větu, jaký je rozdíl mezi českým a americkým showbiznesem. Že ten český není ani show, ani biznis. Takže v tomhle to prostě je těžký pro ty nový kapely prorazit, zvlášť když mají ambici se tím živit, tak z toho možná může pramenit frustrace, že se přeceňujou, že prostě bojujou, že prostě jsou někdy, ale každý, já si myslím, že každý mu kriticky, když uděláš, když jsou to dobrý věci, nebo nejchvíli, když to tu album děláš, tak si myslíš, že to je všechno, že jsou to perly, že jo, no, tak to je prostě, tu album děláš, tak si myslíš, že to je všechno, že jsou to perly, že jo, no, že jsou to perly, že jo, no, tak to je prostě...
0: Tak to si myslí většina těch kapel, no, která jako třeba žádá i o...
1: Že jo, no, tak to je prostě...
0: Tak to si myslí většina těch kapel, no, která jako třeba... Prostě... Tak to si myslí většina těch kapel, no, která jako třeba žádá i o nějakou pozornost.
1: Jestli ta písnička, protože to je složitý.
0: A ono se to povede spíš jako nečekaně náhodou, no, protože spousta těch písní třeba, nevím. Divokej byl plakala. To jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě zvykaly na poslední chvíli. A nakonec kala. To jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě zvykaly na poslední chvíli.

0: chvíli a nakonec to vždycky sami určí. Vlastně,
1: ale to je to krásný, že ty lidi, jo, ono prostě teď tady tyhle ty kapely, že ty lidi, jo, ono prostě teď tady tyhle ty kapely se taky navážejí do toho, jo, ono prostě teď tady tyhle ty kapely se taky navážejí do toho, že děláte to, tyhle ty kapely se taky navážejí do toho, že děláte to testování, jo, tyhle kapely, které zrovna se jim ty vážejí do toho, že děláte to testování, jo, tyhle kapely, které zrovna se jim ty neře, jo. Ale prostě, ať si ty lidi vyberou.
0: No jasně.
1: Jo, ty prostě děláš rádio, který je komerční. Vyberou.
0: No jasně.
1: Jo, ty prostě děláš rádio, který je komerční. Potřebuješ, aby to lidi poslouchali. Tak prostě ty lidi musíš hrát věci, které ty lidi poslouchat chtějí. To takhle prostě je. Každý má šanci si teda, když chtějí, to takhle prostě je. Každý má šanci si teda, když chtějí, tak ať si to rádio pořídějí oni, ať tam hrajou. Věci, které já taky nemůžu mít na festivalu, jenom věci, které mě se líbí.
0: Jo, prostě krásná tečka na závěr. To mi tady podepiš.
1: Mě se líbí.
0: Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní hvězdní hodinky na Rock Rádiu. Děkujeme moc.
1: Po tom hrozném vstávání, já nejsem zvyklý, jakhle vstávat ráno. Po tom hrozném najíždění do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé, děkuji.
0: Tak si popřejme, ať se nám daří. Zdraví doktor. Měj se hezky, ahoj.

0: to. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 5 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka a výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka.auto.cz.
2: Vše pro auto.cz. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destičku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litrů za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenka kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód .cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš.
1: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenka na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
1: Kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Máš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano,
4: Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou
4: Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně
4: kupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, kterou exkluzivní slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy, v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl.

0: Na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání. Trénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání. Mexické Guadalajary. Dějiště utkání. Mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátečního času.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme kouknout ještě na počasí. Dneska převážně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách odpoledne přehánky. Teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání jste? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám něco z...
1: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám něco...
1: Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám něco z našich silnic a to konkrétně...
1: Doprava.
2: No a ještě přidám něco z našich silnic a to konkrétně... z Opavy, Olo ulice, tam je nehoda osobního auta a motorky, tak pozor, projíždějte tam opatrně, šetří se to tam. Počítejte s omezením v tomhle úseku. Jinak se to zdá být čistý, tak jezděte opatrně a v pořádku dojte tam, kam míříte. Šťastnou cestu přeju.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme 6 minut po 10. hodině, svátý hodině, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme věnovat muzice, ať je tady přehršle, dáme si Offspring, dáme si taky Soilwork, tak se pojďme věnovat muzice, ať je tady přehršle, dáme si Offspring, dáme si Soilwork a na začátek tady mám pro vás Whitesnake. Tady mám pro vás Whitesnake.

FM nebo na nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku o 10 haléřů. Na maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku o 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat 31 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun. Mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou nyní diplomacie Kalasová. Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základě.

0: rádi čas, se kterýma objíždíte festivaly a se kterými jste. No a pokud ta fotka bude nejzajímavější, tak 10 lupenů poputuje za vámi a vyzit do Moravského Krumlova a užít si Rockin právě tam v sobotu 13. června. A čas máte do 11. 6., tedy do čtvrtka, do zítřka do 15. hodiny a potom v 5. hodiny a potom v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo nebo ne. V pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo nebo ne. Tvrdou muziku ti v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo nebo ne. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubice Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. No a já vám pustím za chvíli další muziku. Sahneme do hluboký historie, protože nás čekají Uriah Heep a Chladen Black. Ale mám pro vás i nový věci. Arakain si dáme, Adrenalin a nebo taky Placebo.
1: Zažijte emotem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o... Ale také speciální nabídka testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo CZ. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu, kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. 50 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru. Prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
8: Odplouvám kránu.
7: Dle srovnání k 3. 6.

Tak jsme pozdravili chlapce a vlastně i dámy za kulatou lopatou. Čte Krucipisk a Long Vehicle Party. Na Rock Rádiu 5 minut po čtvrt na jedenáct a pojďme se podívat na Rockin, který se opět přesouvá do dalšího města, tedy Rockin Town. A tentokrát v sobotu 16. června do dalšího města, tedy Rockin Town. A tentokrát v sobotu 16. června se přesune do Moravského Krumlova. Kde zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Krumlova, kde zahrajou Dimitri Trautenberg a Traktor. No a my tam budeme s tím týmem Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým festivalem. No a vy se tam můžete dostat s Rock Rádiem a s deseti lupeny. Vyberte si. Každopádně všichni víme, o čem mluvíme, to znamená, že 10 lupenů je tady pro vás, pro celou vaši partu, se kterou byste chtěli vyrazit, na Rockin Moravský je tady pro vás, pro celou vaši partu, se kterou byste chtěli vyrazit na Moravský Krumlov. Stačí jenom poslat na e-mail studio@rokovirádio.cz, se kterýma trávíte rád.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplavat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím, na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle? Prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle a kabelku na dovolené?
0: Cz. Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle a kabelku? Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až dovolenou. Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%.

0: obuv ví. Chceš na eobuv.cz i v kamenných prodejnách eobuv ví.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operajv, Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Mozi skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov služby zdarma. Mozi skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov CZ. Mozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Jo. Ja.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky.

Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače Rock Rádia. Všechny posluchače Rock Rádia.

poctivej český festiák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Tak non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage. Radio Stage v dabu. Stage v dabu.

0: trošku ta sestava, dá se říct, že navazuje trošku ta sestava na albu Slaves and Masters z roku, kdy Joe Lynn Turner byl požádán, aby zaskočil za Iana Gillena, a natočil z Deep Purple album. A tam se právě pak začalo říkat že je to vlastně hodně podobný tomu, co dělali Rainbow, protože tam byli tři z pěti členů No ale abych vás uvedl jenom do obrazu, takže tahle ta dneska slaví výročí, tak ji hoďte na gramec nebo do CD přehrávače, nebo jestli to streamujete, to už je na vás. No a vy mladší máte aspoň tip na nějaký album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v této generaci a v této partě, do který určitě patří Ozzy Osbourne,
1: Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Zahrádkář se raduje? Kameny z celé... Na jediném místě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla, byla,

Takhle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Rádiu 10:38. Dávám tipku, dávám vám to vždycky, když nějaký album slaví výročí, nebo když vyjde, a hlavně, když je to deska, která stojí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom tápete, lovíte, hledáte a třeba za takovýhle typ jste rádi. Tak při dnešku, tedy 10. června, rok 1982, tak slavíme výročí Between the Eyes od Rainbow. Super deska je skvělá samozřejmě druhá s Joelem Turnerem, je to taková explose a invaze na americký trh, který nakonec kapelu Rainbow neakceptoval, což Richieho donutilo k tomu, aby se vrátil k Deep Purple. A vydali v roce 1984 desku Perfect Strangers. Tohleto album je skvělý, je výborný, ono pak dá se říct, že navazuje trošku

0: CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20 nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Octavia.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun.
1: To se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia
1: platí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto 5 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Run. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Poč. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu má direct@auto.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Byty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov více. Vašeho bytu opět domov
4: více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, domov
4: více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality. Byty, záruka kvality.
6: Značka kvality.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.
9: Tento týden.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.
11: Tento týden jojo bombo.
12: Nízké ceny v Kauflandu.
13: Tento týden jojo bombony.
14: Různé druhy za 14.
15: Bombony. Různé druhy za 14,90.
16: Beef Eater pravý londýnské
17: druhy za 14,90.
18: Beef Eater pravý londýnský gin za 304.
19: Hořká 12.
20: Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19.
21: Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90.
22: Až do 16. června.
23: Kaufland.
22: Až do 16. června.
23: Kaufland.
24: Rock Radio.
23: Kaufland.

S garáží a s Kuševem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádi... V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. Z.

Slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rokový do... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 2,91 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Jako z Kauflandu. Landu.
2: Mají jen pěkné T-shirty, 条纹 多多，品质保。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se o te drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez p***ky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Proleží.

0: Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletušníci společné. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Výstránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Česko, KFC vás zve. Objednejte si CZ. Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si CZ. Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. Dejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC. Na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14.
0: Objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Páchnoucí klimatizace.
1: KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40.
1: A jiné služby rozvozu jídel.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
1: Rozvozu jídel.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete. Po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express. A v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express. Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
2: nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se.
4: Zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: Klimaex. Systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné?

0: Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu cen pohonných hmot nebo letecké dopravy? Řekne ekonom Lukáš Kovanda.
2: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92. $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel hormuzský uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
1: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu o štěpem.

0: Nikola. V Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě dnešní počasí, převážně zataženo zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách potom obecně odpoledne přehánky. No a teploty mezi 16 až 20 stupni poledne přehánky. No a teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia. No a teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání sní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do pepela.
2: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Benešově v ulici Červené. Vršky. Pozor, je tam nehoda osobního, tak tam projíždějte opatrně, právě se to tam řeší. A dejte si pozor i v Hradci Králové v ulici. Samozřejmě je tam komplikovaný průjezd, počítejte i se zdržením.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Přesně tak.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Přesně tak, startujeme elektrický oběd po 11. hodině s vámi Kamil a vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože tu možnost máte. Vy, co posloucháte Rock Radio pravidelně, tak víte, že si můžete, napsat na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. Co byste chtěli slyšet, komu co poslat, je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé, tak to teď víte taky. Klidně pište, máte na to příštích 60 minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson.

Posloucháte Rock. Posloucháte. Posloucháte Rock Radio elektrické. Posloucháte Rock Radio elektrický oběd. Tohle byl Marilyn Manson. A pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech. Pro Teresku Kubalovou, která má dneska narozeniny a kterou zdravíme do nemocnice. Díky a všem hezký den. Tak i my z Rock Rádia se připojujeme a pojďme si dát Aleše Brichtu.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

Krouně tady píše. Tak doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa. Dneska je středa 10. června. A Proteus má na posledním albu píseň, která se jmenuje Anthropoid. A já myslím, že asi není víc potřeba, co dodávat. Tak si to pojďme dát.

Krásná píseň Party, to se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějakou party chystáte. Tak sadit společně s Elstorm, který chtěl slyšet Roman. Další přání Petra píše, že by chtěla nechat zahrát Roman. Protea. S přáteli všem do Miasu v Krouně.

0: Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladí.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se.
1: Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Express.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 2 sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za $21.90 a řetkvičky, svazek za 7 brambory, žluté rané, kilo za $21.90 a řetkvičky, svazek za 7 rané, kilo za $21.90 a řetkvičky, svazek za 7.90 až 90 a řetkvičky, svazek za 7.90 až do 16. června a řetkvičky, svazek za 7.90 až do 16. června. Za 7.90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí.
6: Osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře je závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši... Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízí. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízí. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vybas. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. A nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým CZ. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích, opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tam běhy.

čtyři ráno, pro ten jsou čtyři ráno, pro ten atentát. Čtyři ráno, pro ten atentát. Pro ten atentát.

0: Přichází Vinetů
1: a Tava!
0: Přichází Vinetů a Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošní divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách Poklad 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. Váš Karel Máj alias Honza Koten. Váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernove.cz nebo v síti Ticketcí na www.westernove.cz nebo v síti Ticketportál.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně pobídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun, 10 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
3: v autě.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě
3: v autě 40 stupňů.
2: To nechce. Páchnoucí klimatizace po zimě
3: v autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: S chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně
3: Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Ne.
2: Klima Express. Kompletní servis.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben.

Tak, to byla Patti Smith na Rock Rádiu, kterou jsme si dali v elektrickém obědě a zasloužila se o to Soňa. Další přání je od Jirky, který píše, že by chtěl nechat pro svoji šéfovou zahrát panoptikonoc v opeře. Den je ještě dlouhý a v kanceláři si potřebujeme zaspívat. Tak zpívejte.

Rock, rock radio. Rock, rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Samilem Drábem.

další vzkaz. Dnes slaví moji synové Marek a Erik 21. narozeniny. Prosím o zahrání nějaký pecky od Five Finger Death Punch. Kluci, já vám přeji vše nejlepší, hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem. Se vám vše splní, co máte v plánu. Jste moji úžasní synové, jsem na vás moc pyšná, krásný narozky. Mějte, vaše mamka Péťa napsala.

Stony, Angry, píseň, která je 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak být a neskončí to pravděpodobně, protože Stony pracují v materiálu. Tak jsme moc zvědaví, jak nový album bude znít. Každopádně píseň Angry, jsme moc zvědaví, jak nový album bude znít. Každopádně píseň Angry, která otvírá album z roku 2020, píseň Angry, která otvírá album z roku 2023, ta je skvělá, dělá jako celá deska. Mám ji na LP i na CD a už jsem ji dlouho neslyšel. Tak to byla muzika, kterou chtěl. Tady mám další.

0: Koukáte na vás.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to opraví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů. Ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
2: informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: Rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
2: CZ.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Ingrbils, kosmetika, co má koule. Ingribirds, lousy vůně pod i sporek žádný. Ingribirds, lousy vůně pod i sporek žádný, keci funkčí věci.

0: Opakuji, procent. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutální procent. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz, Lutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km s elektřinou na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremiášova před galerii Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz před galerii Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte.
1: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
1: vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Oknem. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Oknem.
1: Těšíme se na vás.

Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben.

vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

0: The Final Countdown a Europe. The Final Countdown a Europe. Nedávno jsme oslavili a Europe. Nedávno jsme oslavili 30 dne, 40 let už, člověče, letí to jako blázen. Od vydání tohohle výborného alba podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce, nebo třeba na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích CZ v sekci Deska měsíce, nebo třeba taky na našich streamovacích platformách, rokyslovacích platformách, rokyslušná muzika třeba na Spotify. A můžete si něco o tomhle albách, rok je slušná muzika třeba na Spotify. A můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Spotify. A můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil. Jak můžete si něco o tomhle albu poslechnout? Teď jsme si poslechli titulní píseň a tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub. A další muziku zařídila Helena. Si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub. A další muziku zařídila Helena, která píše, tu zařídil Jakub. A další muziku zařídila Helena, která píše, že by chtěla nechat zahrát pro Svéťu Forever od Kiss a všem pro krásný den. A já k tomu ještě přihodím, Iron Maiden a Fear of the Dark, protože si píše Dušan, který by chtěl tuhle tu skladbu Iron Maiden a Fear of the Dark, protože si píše Dušan, který by chtěl tuhle tu skladbu v Fear of the Dark, protože si píše Dušan, který by chtěl tuhle tu skladbu v dnešním elektrickým obědě, si píše Dušan, který by chtěl tuhle tu skladbu v dnešním elektrickým obědě slyšet. Který by chtěl tuhle tu skladbu v dnešním elektrickým obědě slyšet. By chtěl tuhle tu skladbu v dnešním elektrickým obědě slyšet. Tak Dušane, posílám to taky a evidentně, jak koukám na čas, je to poslední, co se nám vešlo. Takže Kamil Dráb se s vámi loučí, přeju vám hezkou středu a taky hezký rokový voraz, který pro vás má Dan.
1: I gotta tell you.
0: Pustí. No a teď už pojďme na ty kysáky.

Elektrický oběd. Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio.

0: Zahrádkář se raduje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u kameny pro váš dům i zahradu. Kamenito.cz vám zlepší náladu. Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Eta extra slevy startují elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma. 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta.
2: Ceny rostou.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé plnění. Více na autojarov.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz.

0: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít, hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není procent, není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kod rádio a jede to, klikni na trenírkárna.cz, napiš kod rádio a jede to, 30.cz, napiš kod rádio a jede to, 30% na všechno s kódem rádio, dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušný an, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Prokrádia na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu mezi Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 0,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Plývá to z údajů statistického úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment statistického úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment úřadu. Tričko předpovídající stresovou reakci nebo experiment zkoumající imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem. Imunitu připravují vědci z brněnských vysokých škol a firem pro českou misi na ISS. Vysokých škol a firem pro českou misi na ISS. Armádního pilota a záložního astronauta cesty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let ve druhé polovině příštího roku. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavině příštího roku. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slováců Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště uvedl, že kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy.
0: Rádio počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet trvaly, nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
3: Mami, proč má?
2: Denní teploty 14 až 18 stupňů. 18 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
5: Chytře vymyšleno
6: maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
2: U obce Lukavice, okres Chrudim, je nehoda dvouosobních aut, je tam... překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někde tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Jděte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás. Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW.
0: Rokovej foras.
2: A já vás zdravím, rokeři.
0: Rock Radio. Rokovej foras.
2: A já vás zdravím, rokeři.
0: Foras.
2: A já vás zdravím, rokeři. Začíná rokovej foras s Danem. A já vás zdravím, rokeři. Začíná rokovej foras s Danem.

a dneska se otevřeli Bři, začíná Rockový Vora s Danem a dneska se otevřeli brány Rock for People, někdo už Rockový Vora s Danem a dneska se otevřeli brány Rock for People, někdo už a dneska se otevřeli brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Dneska se otevřeli brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně tam vždycky zvolili brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně tam Deadpool, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně tam vždycky začíná vypsaná fixa. Teď momentálně tam vždycky začíná vypsaná fixa jako každý rok. To už je taková tradice. Finálně tam vždycky začíná vypsaná fixa jako každý rok. To už je taková tradice. Fixa to tam zahajuje. Začíná vypsaná fixa jako každý rok. To už je taková tradice. Fixa to tam zahajuje. A fixa jako každý rok. To už je taková tradice. Fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou, to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky. Tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu, třeba Rybičky 48 a Nebeskou bránu. Rock Radio.

To já jsem na svých pánů. To já jsem na svých pánů. Až jednou zatluču. Jsem na svých pánů. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, byl jsi. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. Až budu. A já na to, že kdeže. Až budu jednou spát. A já na to, že kdeže. Až budu jednou.

až budu jednou spát. Gru, až budu jednou spát. Na pod...

A to byly Toto a jejich Hold the Line. A to byly Toto a jejich Hold. A to byly Toto a jejich Hold the Line. A to se nám... A to byly Toto a jejich Hold the Line. A to se nám zrovna hodí, protože drž se... A jejich Hold the Line. A to se nám zrovna hodí, protože drž se v jedné linii. To je naše česká reprezentace, která začíná ve čtvrtek v noci, jakoby ze čtvrtka na pátek, na mistrovství světa v Mexiku ve fotbale. No a my jsme zase podceňovaný jako vždycky a to už se stalo. No a my jsme zase podceňovaný jako vždycky a to už se stalo párkrát už v Anglii v 90. No a my jsme zase podceňovaný jako vždycky a to už se stalo párkrát už v Anglii v 96. kdy to bylo jako vždycky a to už se stalo párkrát už v Anglii v 96. kdy to byla stříbrná jízda. A to už se stalo párkrát už v Anglii v 96. kdy to byla stříbrná jízda. A v roce 2004 to samý. Na Euro sice 4 to samý, na Euro sice, takže uvidíme, třeba Češi zabsamí, na Euro sice, takže uvidíme, třeba Češi zaberou a bude to nakonec, jsme vždycky byli podceňovaný, tak jsme měli nejlepší výsledky. I když ta naše drezy teďka hodně měli nejlepší výsledky. I když ta naše drezy teďka hodně sečí výsledky. I když ta naše drezy teďka hodně že se nikomu nelíbí, že mám jedny, i když ta naše drezy teďka hodně že se nikomu nelíbí, že mám jedny z nejhorších teďka hodně že se nikomu nelíbí, že mám jedny z nejhorších drezů na tom mistrovství, že všichni že se nikomu nelíbí, že mám jedny z nejhorších drezů na tom mistrovství, že všichni jako se nikomu nelíbí, že mám jedny z nejhorších drezů na tom mistrovství, že všichni jako mají krásný drezy a my máme takový obyčejný. Jedny z nejhorších drezů na tom mistrovství, že všichni jako mají krásný drezy a my máme takový obyčejný. No jo, no, všichni jako mají krásný drezy a my máme takový obyčejný. No jo, no, ale na drezech nezáleží, záleží vždycky na výkonech. Drezy a my máme takový obyčejný. No jo, no, ale na drezech nezáleží, záleží vždycky na výkonech. A já doufám, že ten výkon bude super, takže držte palce, uvidím, snad se nám ten výkon bude super, takže držte palce, uvidím, snad se nám to nějak podaří, že to tam, takže držte palce, uvidím, snad se nám to nějak podaří, že to tam, že držte palce, uvidím, snad se nám to nějak podaří, že to tam, trese, uvidím, snad se nám to nějak podaří, že to tam trenér Koubekov poskládá, snad se nám to nějak podaří, že to tam trenér Koubekov poskládá, má tam dobrý hráč, to nějak podaří, že to tam trenér Koubekov poskládá, má tam dobrý hráče, já si to tam trenér Koubekov poskládá, má tam dobrý hráče, já jsem zvědavý, jestli dá šanci, má tam dobrý hráče, já jsem zvědavý, jestli dá šanci nějakým těm mladým klukům hráče, já jsem zvědavý, jestli dá šanci nějakým těm mladým klukům, aby šanci nějakým těm mladým klukům, aby se ukázali, aby se jim trošku zvedla cena. Nějakým těm mladým klukům, aby se ukázali, aby se jim trošku zvedla cena. Těm mladým klukům, aby se ukázali, aby se jim trošku zvedla cena. No, takže my kluku, aby se ukázali, aby se jim trošku zvedla cena. No, takže my klukům držíme palce, aby se jim trošku zvedla cena. No, takže my klukům držíme palce a voča cena. No, takže my klukům držíme palce a voča cena. No, takže my klukům

0: Držíme palce a od čtvrtka začínáme servis o mistrovství světa ve fotbale a já k tomu pustím písničku Škvor, Milonu Hvězd se ptáš.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý. My Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha, Běchovice.
2: Vítejte v kempu. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. To je 867, sektor G.

0: inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Značková kvalita.
0: Low inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Značková kvalita za nízké.
0: Spousta dalšího čtení.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jo.
0: Čtení.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za $349,90 a Radegast ryze hořká 12, $349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za $19,90. Ležák s plnou chutí za $19,90 až do 16. června. Chutí za $19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina?
1: Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liš.
2: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá
2: liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
3: Být celá liška.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
3: A liška.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku. A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám mě auto.
4: Nabíjíme koloběžku.
5: Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I my.
7: No jasně, všechno u nás doma.
8: I moje hračky.
9: Děkuju.
7: No jasně, všechno u nás doma.
8: I moje hračky.
7: Má.
8: I moje hračky.
9: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob.
8: Pohačky.
9: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme.
9: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každý. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
0: Uvažujete. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Uvažujete o novém vytápění? Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně ti na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně ti tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní a vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem a skvělým designem. Výkonnosti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus Steinem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Profi voda.
11: Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Profi voda.
11: Sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
12: Profi voda.
11: Více na Vaillant.cz.
12: Profi voda. Stou se nemusí
11: CZ.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát smažák. Třikrát. Třikrát.
1: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání
1: bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu
1: Z.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho vede trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredo. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalové jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Značkou nechat podvést umělou

0: Kvádra tě nikdo nedostane, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýra. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trič e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička Mika na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušet. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
1: Tatart vyhlašuje
0: www.rokovýradio.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart na
0: rokovýradio.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
2: Nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spy? Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20%. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospeci. Vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Každý
1: domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Každý z nás je.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma.
1: Opravdový elektrospecialista.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. Jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná. Čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou. Hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Dobou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda. A volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků. Výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na rukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz. Najdete to své na kazbet.cz. Na kazbet.cz. Kazbet.cz. Z.
4: Potisk. Ara ta ta ra ra ra ta ra ki ra ta ta.

0: potisk dárky, tararara, talárky, ratta, tararara, ta potisk dárky, ratta, tararara, ta potisk dárky, byla, byla, ta tararara, ta potisk dárky, byla, CZ, ta potisk dárky, byla, CZ. Zdárky, potisk dárky, byla, CZ. Marky, byla, CZ.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro...
0: Byl CZ.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl... Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí... Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili... Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Zdet.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra.

Pravidlo je, pravidlo je, o co víc máš rád. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Ku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký. Vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg. Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg. Kokot Minute. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg a Traktor. Alkohol horký, že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajglu. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil. Bude tam Anabel, která to bude moderovat. Pak tam budou holky, krásné hostesky, který tam budou rozdávat nějaký samolepky, prodávat nějaký merch. Můžete si tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli od roku. Ať zapadnete do naší rodiny rokový. No a co proto máte udělat? Já jednomu nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, abyste udělat. Já jednomu nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, abyste mohli vyrazit na tenhle ten rokin. A to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku, mohli vyrazit na tenhle ten rokin. A pošlete nám to na zavináč rokovýradio.cz. Čím víc krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku.
0: CZ.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
0: tím lepší.

0: vše pak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátel.
0: Online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský.
0: Vše pro vaši lásku.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Bayfire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku. Jednodenní stupenky pro jednočku. Jednodenní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Fire.
1: Prodej na Bejzin.cz.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
1: CZ.
2: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je služ. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná rádio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Utrhnout, sklidit, očistit.
2: Radio. Rock je slušná muzika.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, předit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba bramrané kilo za 21,90 a řetkvičky svazek za 7,90 až do 16,90 a řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června a řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako vna. Čerstvé jako z Kauflandu. Kauflandu.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný. Nekupujte drahý značky, ani levný. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Český Goodwill.
7: Bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Český.
7: Bez potisku CZ.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české
7: CZ.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, který znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách
10: Dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
9: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát
9: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu
9: jste nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na
10: kát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset sto zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.

to byl Alice Cooper. A to byl Alice Cooper. A to byl Alice Cooper. A to byl Alice Cooper. A nám pokračuje šňůra fest. A nám pokračuje šňůra festiáku Rockin' Town. A jed pokračuje šňůra festiáku Rockin' Town. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Kolínova festiáku Rockin' Town. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Kolínova. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute. Od června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokot Minute. Těšit se tam můžete na Kokot Minute, alkohol, horký žeslíže, těšit se tam můžete na Kokot Minute, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trantenberg, té na Kokot Minute, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trantenberg, Kokot Minute, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trantenberg, anebo taky traktory, které jedou 25, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trantenberg, anebo taky traktory, které jedou 25, horký žeslíže, Dimitri Trantenberg, a nebo taky traktory, které jedou 25 let, Trantenberg, a nebo taky traktory, které jedou 25 let, teďka šňůru, a jedou víceméně na všechno, všechno na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně, a jedou víceméně na všechno, všechno na rokinech, takže kdo je máte rádi, tak se na ně můžete podívat, všechno na rokinech, takže

0: neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem se rozhodl, že tuhle tu hodinu. A teď vás čeká vohnutí a gastrosexuál.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák nebo 200 000 kilometrů.
3: E-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online 1 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. E-kondomy.cz.

0: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pojď.
1: Pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Dnete dolů.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
2: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Nejadrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: A najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Lata v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix dá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance pile.
4: Un, dos, tres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
4: Un, dos, tres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical.
4: Tropical.
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my... Vás naučíme tančit všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Tančit.
4: Awarashar! Awarashar!

0: CZ. Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohyb, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ. Let.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto já. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti pravný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu? A Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Na autojarov.cz.

DABu i FM nebo na Pohoda. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz.

Šaty koprový a kulátý. Šaty koprový a kuláč. Šaty koprový.

nohavičky z marcipánů fíží. Nohavičky z marcipánů fíží. Nohavičky z marcipánů z vanilkou. Nohavičky z marcipánů s vanilkovou marcipánů s vanilkovou příchutí. Šál s vanilkovou příchutí. Šál vanilkovou příchutí. Šál malou příchutí. Šál mazaný tí. Šál mazaný brušetou. Brušet.

0: benzín. Dojezd až 1350 až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo.
0: 50 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu.
0: Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu. Teď super
0: litrů na 100 km.
1: Jo, a díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: Metrů.
1: Jo, a díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Jo, a díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Díky techbonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
1: BYD. Spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Světový
0: lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Svět není jen samé.
0: Super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máte vlastní dodavatele,
2: kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máte vlastní dodávku?
2: Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneByAllegro.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneByAllegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. Férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. OneByAllegro. Allegro.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí rhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než dvě očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 2 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 2 zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvi a brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7 dry, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za ne, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16,21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Ky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
5: Čerstvé jako
4: za 7,90. Až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co jsou stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na VZ. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádio.cz.

0: Proležela se vám matrace, vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjen.

0: Víkend ve Španělsku Slad Tropical. Je celý říjnový víkend ve Španělsku Slad Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Slad Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek. Konečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěš, kapacita kurzu je omezena.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Omezena.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá? Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší.

0: Krásné odpoledne. Krásné odpoledne. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky čerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkovém tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamínk a uložit Kamínk a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností. Denní spotřeba 80 000 českých domácností. Ostrá fáze modernizace 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne v příštím roce. 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne v příštím roce. Domácností. Ostrá fáze modernizace začne v příštím roce. Nezletilí na Slovensku. Ostrá fáze modernizace začne v příštím roce. Nezletilí na Slovensku začne v příštím roce. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využít služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský rozvoj veřejného zdraví o tom rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině červen. A ještě hokejová NHL, opatření začne platit v polovině července. Carolina vyhrála ve finále na ledě Vegas 5-3 a vyrovnala sérii na 2-2. Útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval. Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
1: Rock Radio. Doprava.

0: Doprava.
1: V ulici Rudé armády...
0: Doprava.
1: V ulici Rudé armády v obci Rousínov... V ulici Rudé armády v obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou... V ulici Rudé armády v obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kivadlo... V ulici Rudé armády v obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kivadlo... V obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kivadlo... Je provoz... Okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kivadlo... Je provoz jedným jízdním pruhem. Také s jedným jízdním pruhem. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a za Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz. Na Suzuki.cz.

0: Rádio. Rokovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zaploužím hodinu rokovýho vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si... Ať hlavně za volantem neusněte, jdem na to The Calling.
0: Rock Radio.

Danem. Kovej voraz s Danem.

Ahoj, já jsem... Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny Zdravím všechny posluchače Rockrádia. Jo.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: the Stars, dejte si Rolling Stony in the Stars a v tom videoklip tam uvidíte, dejte si Rolling Stony in the Stars a v tom videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří in the Stars a v tom videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří za mladá in the Stars a v tom videoklip tam uvidíte, jak oni tam paří za mladá, vypadá jak mladá, je to fakt super, povedlo se jim to, jsem zvědavý na další písničky, jaký budou, vypadá jak mladý, je to fakt super, povedlo se jim to, z toho alba, mladý, je to fakt super, povedlo se jim to, ale zatím to vypadá to, jedu. No a my se pustíme jiný kapely, třeba Bon Jovi, Gamma Ray, Panoptico anebo Genesis.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty.
2: Registrace na bar vám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner Tobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Vše pro vaší grilovačku.
4: A Jakobs Velvet instantní káva za 120,90
5: Malíř, topenář, podlahář.

0: A to byly Ramones a jejich Rockaway Beach. Já mám pořád v hlavě
1: jak teďka 10. července má.
0: Předevčírem jsem pouštěl, že ta písnička In the Stars má být jakoby na LPčku pro mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná a použili právě hudba zní, jak kdyby byly za mladá ještě, a do toho byly právě hudba zní, jak kdyby byly za mladá ještě, a do toho oni použili AI a udělali, kdyby byly za mladá ještě, a do toho oni použili AI a udělali, to omladilo, takže tam vypadá jak ještě, a do toho oni použili AI a udělali, to omladilo, takže tam vypadá jak, a do toho oni použili AI a udělali, to omladilo. Takže tam vypadá jak v době největší AI a udělá to omladilo. Takže tam vypadá jak v době největší svý slávy. Rolling Stones in the Stars.

0: Na to všechno stačí regbity, zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytu.
1: Malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechtář, podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Ale ne, na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu.
0: Na to všechno stačí regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Či regbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz.
1: Udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na regbity.cz. Informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: Na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
0: .cz.
1: Regbity, záruka kvality.
2: Věda.
1: Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
2: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
3: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, rata, potisk, trička, byla, CZ. Ta potisk, trička, byla, CZ. Potisk, trička, byla, CZ. CZ.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůz, kosmetika.

0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď.
0: Také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je
0: nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri
0: balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri let balónem od 2800
0: honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Letí.
1: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se
1: Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem
1: nem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
1: 1850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
1: 50 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z těmi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma.cz.
0: Vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma.cz.
0: Z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma.cz. Zážitky
0: po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma.cz. Zážitky
1: CZ.
0: Odplice.
1: Více o akci na
2: firma.cz. Zážitky
1: CZ.
3: Odplouvám
1: na
2: firma.cz. Zážitky
1: CZ.
3: Odplouvám kránu.
2: Zážitky
1: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
3: na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
3: na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrovat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrikánech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže... Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a nevíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám
0: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
0: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
0: Nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaru, na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
0: Prageboats.cz.
3: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a kabel?
0: Tak vzhůru na palubu.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na...

0: Digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k... AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Kup si portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Brána k bezpečí. A u portál CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: A u portál CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000.
0: Portál CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu 1 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v D25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz

0: si vůně pod i sporek, žádný keci, vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, dory, i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, dory, si, ano, dory, brds.cz. brds.cz. brds.cz. dosl.cz
1: Doubáme!
0: dosl.cz
1: Doubáme! Je to nepopsatelný vý...
0: CZ
1: Doubáme! Je to nepopsatelný vý... Doubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu... Doubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balon.
1: Děkuju, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balonem od Goubalo.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balonem od Goubalo.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balonem od Goubalony. A protože
2: až v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balonem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci balonem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít?
3: Protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít? Nezapomeňte.

0: Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého. Si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
1: Tná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, kč omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farm.
1: Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farm.
1: Na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany. Vaše nej... Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
4: Ceny rostou.
3: Vaše nejsladší jahody.
4: Ceny rostou. Digitální
3: nejsladší jahody.
4: Ceny rostou.

netrpíme. Voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba to na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, soutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio.
2: Ano, C.
1: Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpí. C je správně. Misi na voloviny nepotrpí.

0: bude ve spálném poříčí Basin Fire Fest a zahrouje jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Death a nebo taky Apokalyptika. Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Death a nebo taky Apokalyptika. Panther, Paradise Lost, Napalm Death a nebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, já jsem to koupil. Paradise Lost, Napalm Death a nebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, Napalm Death a nebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, já jsem to koukal, není to úplně a nebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, já jsem to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky, já jsem to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Lístky, já jsem to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Za ty prachy je tam do super hudby. Ty prachy je tam do super hudby. A já vám řeknu, je to na stránkách, ty lístky je tam do super hudby. A já vám řeknu, je to na stránkách, ty lístky www.basin.cz, je to B, A, S, měkký I hlavně, E, K, basin.cz, je to B, A, S, měkký I hlavně, N, basin.cz, je to B, A, S, měkký I hlavně, N, je to B, A, S, měkký I hlavně, N.cz. Tvrdý, tam bude jenom Z. Tvrdý, tam bude jenom ta hudba. Měkký I bude v těch stránkách. Tvrdý, tam bude jenom ta hudba. Měkký I bude v těch stránkách. Jenom ta hudba. Měkký I bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba... Měkký I bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže... No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže... Ty budou zase na našem festiáku. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba horký, že slíže... Ty budou zase na našem festiáku na Rokinech. Takovou hudbu a to třeba horký, že slíže... Ty budou zase na našem festiáku na Rokinech. Třeba horký, že slíže, ty budou zase na našem festiáku na Rokinech, který jezdí každý týden. Ty budou zase na našem festiáku na Rokinech, který jezdí každý týden do jiného. Na našem festiáku na Rokinech, který jezdí každý týden do jiného města. Takže horký, že slíže a jezdí každý týden do jiného města. Takže horký, že slíže a malá žužu. Do jiného města. Takže horký, že slíže a malá žužu.
1: Zažijte.
0: Takže horký, že slíže a malá žužu.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, že vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2023. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ. Dnes na PED 2026 CZ.
2: Těšíme se na vás
1: na PED 2026 CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19.
1: června 2026 CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: 26 CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před Očíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
2: 13. června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Trenýrkárna.cz.
2: Letňany.
3: Románský.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne.
3: Románský.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky?
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
4: CZ.
5: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a nebo třeba kalotky?
4: Ty.
5: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky, a...

0: nebo třeba kalotlevou 30%, není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objedná.
0: A jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna. 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: 30% na všechno s kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna. S kódem RADIO.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Tati, IT.
1: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Tati, ETF.
1: Objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší.
1: Máš.
2: Trenírkárna.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB. Huh? Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB. Co je SSBTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB. Co je SSB?
4: Garantované...
3: Je SSB.
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Bursy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: A nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky.
3: A kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky.
3: Stáhnout.
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
6: Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Když uvidíte Alpření až 5,3%. Buřinka.cz. Když uvidíte Albert neporazitelný
8: 5,3%. Buřinka.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelný
8: Buřinka.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné levněji.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento díte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepsová krkovice levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepsová krkovice bez kosti kilo hledejte. Tento týden u nás. Vepsová krkovice bez kosti kilo. Krkovice bez kosti kilo za 79,90. A radši kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litr za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 9,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. Za Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Zahrádkář se raduje?
7: Srovnání k 3.6.
9: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa?
7: 3.6.
9: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa? Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje? Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje? Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kameny prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepšit. Pro krásnější domov a zahradu kamení.

Bon Jovi a jejich Keep the Faith z roku 1992 a jejich Keep the Faith z roku 1992 z roku 1992 a my se půjdeme podívat do z roku 1992 a my se půjdeme podívat do budoucnosti a to 1992 a my se půjdeme podívat do budoucnosti a my se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela blízké, protože se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela blízké, protože 20. do budoucnosti a to do docela blízké, protože 24.6. až protože 24.6. až 27.6. bude ve Spálném Poříčí, base 27.6.

0: Kameníto.cz vám zlepší náladu. Vaší domov a zahradu Kameníto.cz vám zlepší náladu. Kameníto.cz vám zlepší náladu.
1: Nemáš co na sebe?
0: Kameníto.cz vám zlepší náladu.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Až co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www.rokovýradio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio tu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Hadry na www.rokovýradio.cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na papalubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte... Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Kupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiudávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání vozu. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Rite. Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslavením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví let punkrocková kapela Přísun povolen. Do Pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Hrající člen. 12. až 13. června proběhne v Bilanech Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou. Skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma.
5: Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dal dětma. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Máte určujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze pro každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte se nové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

CZ. Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Ta Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve sly. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok a dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcím. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rokradio.cz ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Cích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
0: Kránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Z nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku k katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Luk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní. Chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet. Pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nevýlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu
1: nebo firemní akci.
0: Odplouvám.

0: v létě ochladíme. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být mice? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 6. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Nemáš
4: až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Nemáš co na sebe?
4: Milionářů ročně. Olvin.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale...
4: Olvin.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale...
4: Olvin.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na webkrádia, na www.rokovýradio.cz.
6: Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hledáte
6: nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hledáte práci,
6: Vodafone.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl
6: Vodafone.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrém.
7: Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná.
7: To se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně padná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě

0: Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Více na nissan.cz. Nissan.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. I čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechny rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neví stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. CZ.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě. Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: V autě 40 stupňů.
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte.
0: Nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové
1: Press.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v
0: kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích
0: klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra
0: vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás

0: 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s Pražským odvolání. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s Pražskou. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s Pražskou Sláví. 20-násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s Pražskou Sláví. Zástupci obou balový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s Pražskou Sláví. Zástupci obou klubů to dnes s Pražskou Sláví. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Nový klub bude hrát své zápasy v Praze. Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf. Další triumf ve finále s Pardubicemi.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha.
1: Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet trvaleji. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
3: Mami, proč máme
2: 14 až 18 stupňů?
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: U obce Slatiny okres Jíčín je padlej strom, je tam půjde ze zvyšenou opatrností, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v opatrnosti, tak se někam jdete, tak hlavně v Ale tam pořádku dorazíte.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do... Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové. Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše B. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockovej foras.
2: Tak.
1: Rock Radio. Rockovej foras.
2: Tak a máme před...
1: Rock Radio. Rockovej foras.
2: Tak a máme...
1: Rockovej foras.
2: Tak a máme před sebou poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. A já risk... Tak a máme před sebou poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. A máme před sebou poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. A já jsem tady poslouchal ty zprazu s Danem. A já jsem tady poslouchal ty zprávy a slyšel jsem, že druhý jazyk. Jsem tady poslouchal ty zprávy a slyšel jsem, že druhý jazyk nebude povinnej na základkách. Právě a slyšel jsem, že druhý jazyk nebude povinnej na základkách. Tak jsem jazyk nebude povinnej na základkách, tak jsem nedávno obsluhoval, ještě než jsem tady pracoval, bude povinnej na základkách, tak jsem nedávno obsluhoval.

0: Kravy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinné přeje Kuba Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinný Bělák. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moci vybrat zdaný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol volí nebo ne. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby ředitelům škol. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání. 20násobný basketbalový šampion Nediktu podal odvolání.

0: Ještě než jsem tady pracoval, jsem nedávno obsluhoval, tak jsem obsluhoval dvě holky ze Slovenska, tak 19-20 let. A holka na mě mluvila slovensky, já jsem ji rozuměl. A teďka já jí odpovídám, ona mi nerozuměla. Já říkám, to je nějaký divný. Takže na mě může mluvit normálně jako slovensky, že rozumím. A ona vůbec nevěděla, takže oni, a ono to je opačně, jo. Ty mladí už nerozumí slovenštině a Slováci zase češtině, Takže bych možná zavedl i tu slovenštinu, ať se rozumíme. Tak a pustíme si hudbu třeba The Verve, slovenštinu, ať se rozumíme. Ale to všechno až za chvilku.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Doktor PP, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube podcasty a tam si dáte Vězný host, najdete Doktor PP, můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba s doktorem PP spolupracoval YouTube anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba s doktorem PP spolupracoval František Sahula nebo Loufananek Hagen. A já vám pustím ještě nějakou hudbu Sahula nebo Loufananek Hagen. Takže vybrám nás společnost a já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho vrazu s Danem a bude to třeba Divokej byl a plakala.
1: Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. www.autobranka.cz
2: Léto volá, voda.
1: www.autobranka.cz
2: Léto volá, voda, hory, lesy.
1: www.autobranka.cz
2: Léto volá, voda, hory, lesy.
1: www.autobranka.cz
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu. Hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. A vydejte se do přírody se značkovou od 13.5. do 28.7. Jaté se slevou až 61%. Stany Karima. Stany Karimovou výbavou Jaté se

0: slevou až 61%. Stany Karimatky neprojaté se slevou až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spolu až 61%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta 21%. Stany Karimatky nepromokavé vaky a spousta Karimatky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
2: Zahrádkář se raduje. Kameny.com. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valky. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný. Kamení to CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný. Kámen nebo dlažby. Zkrátka CZ. Dekorační valouny. Oblásky lámaný. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Valouny. Oblásky lámaný. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najde. Oblásky lámaný. Kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Domov a zahradu, kamenito.cz vám zlepší náladu. Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: ETA Extra slevy startují. ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Milé prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Milé Česko, KFC vás...
3: ...shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Milé Česko, KFC vás zve, oběd zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a má... ...co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50, stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou obchod KFC 50 a máte...

The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Byli The Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 1997. Filmu Ústřední melodie, filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to Doktor P. známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to Doktor PP, který byl dneska u Kamila. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to Doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Jsme dneska měli bezpečnou známost a to Doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Tady spolu povídali, rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci. Podcasty a tam si dáte vězný host, najdete doktor rokovýradio.cz, podcasty a tam si dáte vězný host, najdete .cz, podcasty a tam si dáte vězný host, najdete

0: slevu 50% na celou objednávku. Jen 10 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC. Celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50.
0: Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června.
0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Pomoc.
1: KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Pomoc. Nemůžu.
1: A jiné služby rozvozu jídel.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání a vzduchotechnika.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání a vzduchotechnika. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě.
4: Profi vodňa.
3: Svět vytrání na jednom místě.
4: Profi vodňa. Stou se ne...
3: Na jednom místě.

0: Rock.cz. Rock. Radia.cz. Rock. Radio. Moto.cz. Rock. Radio. Motoket. Rock. Radio. Motokeci Marcela Herbol. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známy stavitel rybníku Jakub Krčínek znám.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníku Jakub Krčínek znám.
0: Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníku Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelta. Známý stavitel rybníku Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan. Známý stavitel rybníku Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali, bylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a spojení Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se ten kázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tu sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím expozice se všeříkajícím názvem Příběh sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra.
2: Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto města. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás.

0: Kvalitní
1: musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané
1: musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtan
1: bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou
1: zárukou.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivodat. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kup si
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
0: Profivoda.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
0: CZ.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
3: Rok
2: www.direct-auto.cz
3: Rok Radio
2: direct-auto.cz

0: Motocrossu.
1: Rock Rádio Motokeci.
2: Ahoj lidi, tady vaše
1: Motokeci.
2: Ahoj lidi,
1: Motokeci.
2: Ahoj lidi, tady vaše Bláha ze skupiny. Ahoj lidi, tady vaše Bláha ze skupiny Divokej Bill. Zdravíme Ahoj lidi, tady vaše Bláha ze skupiny Divokej Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill, zdravíme posluchače Rock Rádia. A ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill, zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch. Sum divokejch.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera. Od rána do večera. Z dabu i večera.

DABu i FM nebo na Rádia DABu i FM nebo na Rádia tečka. DABu i FM nebo na Rádia DABu i FM nebo na Rádia tečka CZ. I FM nebo na Rádia tečka CZ. Rock Radio nebo na Rádia

Novej Voraz s Danem. I Voraz s Danem. Danem.

venujeme právě vám. Partnerem festivalu je společnost Nevavě vám. Partnerem festivalu je společnost... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky Nevalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku ve svým... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám kin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokra. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokra v svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Kokot Minute. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Kokot Minute. Alkohol. Zeme. Moderátoři Rokrádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Moderátoři Rokrádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Adia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 13 minut. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 13. červ. A Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. Třeba je věnujeme právě.

muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

0: Na Cajse, bubeníka z
1: Tata Boys. No.
0: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Cajse, bubeníka z Tata Boys, jo.
2: Ty je zajímavý.
1: Tak máme nový objezd, zdravíme do Brna.
2: Zdaric. Děcka. Děcka. No, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom.
1: Tak.
2: Kopek. A odnášejte krígle potom.
1: Tak. Já poslední 20...
2: A odnášejte krígle potom.
1: Tak. Já poslední 20 minutovce vám musím...
2: Krígle potom.
1: Tak. Já poslední 20 minutovce vám musím nějakou hudbu třeba fejtnout. Tak. Tak se mějte hezky a čau.
2: Čověče, nemáš válic?
3: Vidíš to?
4: Vidím.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No. Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee...
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování...
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard... Led balonem, bungee jumping, driftování... Rafting, skok padákem, flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít v lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme

0: více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Tu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svalé rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. Svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Toho června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízí nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysok absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Let na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti Českého nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoje podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Subtant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu, v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očeká. S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket

0: A to byly Aerosmith a jich... A to byly Aerosmith a jich Idrich a já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar Aerosmith a jich Idrich a já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar Kubo.
1: Čau, čau.
0: Idrich a já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar Kubo.
1: Čau, čau.
0: Hele, snad připomněl, já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar Kubo.
1: Čau, čau.
0: Hele, snad připomněl, připravil písničku Kabáty Rumcaj smiloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak vzniklo Rumcaj? Písničku Kabáty Rumcaj smiloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak vzniklo Rumcaj? To byl Cajzl, co miloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak vzniklo Rum Cajz? To byl Cajzl, co pil rum. To byl Cajzl, co pil rum.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: Cajzl, co pil rum.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: Brněnský, no.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: Brněnský, no.
1: V Brně.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: Brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Cajse.
0: No 100%.
1: No jasně.
0: Brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana

0: Portál. Brnové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Chceš mít městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Chceš mít ten správný auto Jarov, ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu si Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy sklad Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Výkladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Ani více na autojarov.cz.
1: Do koší
0: na autojarov.cz.
1: Do košíku jahody
0: jarov.cz.
1: Do košíku jahody, sami nahody, sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chutami nazbíráme.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch...
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod, krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody. Rock Radio. Sladší jahody.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Rok z garáží a zkušeben. Rok rádio. A zkušeben. Rok rádio. V DABu i FDABu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. .cz. Rok rádio. Z.

When I'm gone. When I'm gone. When I'm gone.

0: tisk dárky. Belabel.cz. Belabel.cz.
1: 14 slevových kupónů v teď. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupón Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
1: prodejnerie.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny lidí v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje.
3: Výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem i tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želví, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvitu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dobrý den na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat. Za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz. Více na autojarov.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz.

0: Chcete si sednout? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě.
0: Spíš na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání.
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky.
1: Já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano.
1: Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podniknoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu ZNO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Ať už jste otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Na KBC nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: Potisk, dárky, potisk, dárky, byla, byl, byla.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eli.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eli.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, je Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu z lední hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu z lední na 1,40. Litr benzínu z lední na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu budou moci na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu budou moci pumpovat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva financí za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva financí korun a 69 haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva financí a 69 haléřů. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Kde konkrétně ví mluvčí radnice? Luboš Dvořák.
2: Nové informační tabule přibude například v Budějovické ulici u Černých železníků ve směru do centra. Ukáže obsazenost parkoviště Tabačka, parkovacího domu Centrum a parkoviště u Plaveckého stadionu.
1: Instalace nových navigačních prvků skuteční v průběhu letošního roku. V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zjistit, kde se těmto broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity. Ale do sběru dat se může zapojit i veřejnost. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně víc zápasů než na předchozích turnajích. A vliv podle sáskařů bude mít taky to, že se na šampionát po 20

0: soupeřů bude mít taky to, že se na šampionát po 20 letech probojoval i český nároďák. Ještě před začátkem na šampionát po 20 letech probojoval i český nároďák. Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až 19 stupni. Pršet by mělo každopádně po celém území republiky. Přes noc ty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohodle týdne, protože pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi slyší účastníci dneska zahájeného festivalu, který se právě v Hradci koná. To samé se týká taky Plzeňského kraje. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Na snězi 35 u Svitav, tak tam zase havaroval do horu na místě akorát záchranka.

0: tak tam zase havarovala dodávka do svodidel. A ještě se určitě zdržíte taky v ulici Masaryka. V Častolovicích. Jednoduše kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce dvou osobáků.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Více na Suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a přesně 4 minuty.
0: Posloucháte Rock Radio. Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete domů z práce, nebo ještě si dopracováváte poslední pár desítek minut práce, i od toho jsme tady, abychom vám zpříjemnili trošičku odpoledne, jak jinak než muzikou, že jo?
3: No ale ne, že se u toho budete flákat, jako jo, protože...
0: Akceptia jejich Princess of the Dawn, to je hodně takový vocať pocať.
3: Jo, to je vocať.
0: Akceptia jejich

0: Princess of the Dawn, to je hodně takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si Princess of the Dawn, to je hodně takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i to je hodně takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A za jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase na zpátek. To pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase na zpátek.
0: To teda jo. Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase na zpátek.
0: To teda jo. Až tam.
1: A zase na zpátek.
0: To teda jo.
1: Zpátek.
0: To teda jo.

Rádio. Rádio. Rock. Rock Rádio. Rádio.

0: Fighters práve...
1: Slováci ho třeba mají, my ho nemáme, každopádně. Teď jsme tady v Česku a posloucháte Rock Radio. Vím moc dobře, víte, že v 15 hodin dvacet minut vyhlašujeme rozdávačku takzvaně.
0: Bude tam s nima společně ještě kapitán.
1: Tenhle týden rozdáváme na tři sestry, který 20. června budou v Plzni.
0: Bude tam s nima společně ještě kapitán kapela SPS anebo doktor PP. Takže rozhodně u toho můžete být taky. Stačí nám akorát napsat na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A v příští hodince vybereme jednoho z vás, který od nás za ty valízky dostane a užije si tady ten našlapaný koncert tří sester.
2: Takže rozhodně u toho můžete být taky. Stačí nám akorát napsat na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám. A v příští hodince vybereme jednoho z vás, který od nás za ty valízky dostane a užije si tady ten našlapaný koncert tří sester.
0: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo, tak mají trošku větší šanci, protože my máme hlavně potřebujeme zavolat a to bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám, bez toho telefonního čísla nepůjde. Takže určitě tam napište. A můžete si klidně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lístky měli přistát.

0: důvod, proč zrovna vám by ty lísky měly přistát.
1: Ale nevymyšlete si to telefonní číslo.
0: Úplně vymyslet jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lísky měly přistát.
1: Ale nevymyšlete si to telefonní číslo hlavně.
0: Jakýkoliv důvod, proč zrovna vám by ty lísky měly přistát.
1: Ale nevymyšlete si to telefonní číslo hlavně. Číslo hlavně.
2: Ano, velmi dobrá poznámka, děkuji ti, Péťo, že jste... Ano, velmi dobrá poznámka, děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože... Ano, velmi dobrá poznámka, děkuji ti, Péťo, že jste takhle upozornil, protože to by jsme se vám potom nedovolali. No ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpi Klány Offspring anebo Vláďu Šafránka, já vím, že ty víš.
3: Tento týden jojo bombony různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý Londýn jojo bombony různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 304 za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 314,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 340. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Raditer pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12 prémiový za 349,90 a Radegast ryze hořká 12 49,90 a Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý ledlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kauflnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland. Vy 19,90 až do 16. června. Kaufland. Vítejte 50 až do 16. června. Kaufland.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
3: Do 16. června. Kaufland.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tvém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
1: Objednáš ráno v Alza box za boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: 品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www a mikiny ponožky a spoustu dalšího.

0: www.rokovýradio.cz. Jak dalšího? Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonit.cz. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí
1: být. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. Takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje. Mě koloběžku. Mámě auto. I tramvaje. Co mě? Mámě auto. I tramvaje. Co mě vozí do školy? No i tramvaje. Co mě vozí do školy? No jasně, tvoje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hra. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
3: I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob.
3: Hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
5: Vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
5: Každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
5: Maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Uvažuje
5: pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Uvažujete o novém vytápění?
6: Energie tohoto města.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční na
6: tohoto města.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na, nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělý vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od výkon skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelně skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Máte vlast se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte s režimem. Více na Vaillant.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z Vaillant.cz. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneByAlegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme. Zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě fér. A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze. Prostě férové partnerství. Registrujte jich 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.ní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce. Dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce kurýra. Peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce kurýra.cz. One by. Registrujte se na www.práce kurýra.cz. One by Allegro.
8: Kup si aut.
7: www.práce kurýra.cz. One by Allegro.
8: Kup si auto v Direct Auto.
7: Práce kurýra.cz. One by Allegro.
8: Kup si auto v Direct

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Říkej!
0: Na smažák.
1: Říkej! Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkemp můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkempuck. Zkus to bez kempu. Bezkempu.cz.
3: Nové
2: Bezkempu.cz.
3: Nové vydání magazínu
2: Bezkempu.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva. Magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér. Přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Ničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Ita pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. Velký rozhovor s

0: Direct Auto. Oktávka o 100...
1: Ej, Allegro.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: A ten...
0: vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: Atención!
3: Jen jedna...
0: www.direct-auto.cz
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to...
0: direct-auto.cz
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane.
0: auto.cz
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen...
0: cz
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte si...
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
2: Jen...
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná vidí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile Kozie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropicville kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: Latropical!
3: Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: Latropical!
3: A přihlašte se na www.latropical.cz.
2: Latropical!
3: Latropical! www.latropical.cz.
2: Latropical!
3: Latropical! Jedinečný Latropical.cz.
2: Latropical!
3: Latropical! Jedinečný taneční týden ve La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurz Pical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena. Kapacita kurzu je omezena.

zamiluje a jako na něj dívá, do sebe se zamiluje a jako něj dívá, do sebe se zamiluje a jako ty, a do sebe se zamiluje a jako ty, dostává křve se zamiluje a jako ty, dostává křve zamiluje a jako ty, dostává křídla vzduch.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

Americe měli Brangelinu, my máme Dan. V Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí Dínu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokovel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovětový stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou, slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárkový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každej všední s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každej všední den od 6 Anabel Fárovou. Každej všední den od 6 do 9 svou. Každej všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhnýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada jeho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva postele. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i a pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budí kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Zaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokra Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock den od 6 do 9 na Rock Rádiu. 9 na Rock Rádiu.

0: Korpika a Aita právě teďka dojíždí na Rock Radio. 15 hodin 36 minut k tomu. Teďka dojíždí na Rock Radio. 15 hodin 36 minut k tomu. Já si člověče říkám, čím to je, že prostě na Rock Radio. 15 hodin 36 minut k tomu. Já si člověče říkám, čím to je, že prostě 15 hodin 36 minut k tomu. Já si člověče říkám, čím to je, že prostě tady v těch norských zemích k tomu. Já si člověče říkám, čím to je, že prostě tady v těch norských zemích nebo severských zemích. Já si člověče říkám, čím to je, že prostě tady v těch norských zemích nebo severských zemích. Čím to je, že prostě tady v těch norských zemích nebo severských zemích je tak strašně rozšířené, že prostě tady v těch norských zemích nebo severských zemích je tak strašně rozšířený tady v těch norských zemích nebo severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika zemích nebo severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš, nebo severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš, je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš.
1: No hele,
0: jako,
1: tak no hele,
0: jako, tak jako proč, jako že je to kvůli tomu, že je to prostě drsnej kraj, tak tam musí být prostě drsný, je to kvůli tomu, že je to prostě drsnej kraj, tak tam musí být prostě drsní rokeři, nebo jako čím to je, že je to prostě drsnej kraj, tak tam musí být prostě drsní rokeři, nebo jako čím to je.
1: Já jsem moc rád, že jdeš
0: kraj, tak tam musí být prostě drsní rokeři, nebo jako čím to je.
1: Já jsem moc rád, že jdeš touhle otázku za mnou, protože
0: tam musí být prostě drsní rokeři, nebo jako čím to je.
1: Já jsem moc rád, že jdeš touhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako
0: rokeři, nebo jako čím to je.
1: Já jsem moc rád, že jdeš touhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď.
0: Čím to je?
1: Já jsem moc rád, že jdeš touhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně. Moc rád, že jdeš touhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně. Jo, tak otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně. Jo, tak ono dřív bylo normálně ve Finsku spousta kapel, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně. Jo, tak ono dřív bylo normálně ve Finsku spousta kapel, jako znám odpověď úplně jasně. Jo, tak ono dřív bylo normálně ve Finsku spousta kapel. Dřív bylo normálně ve Finsku spousta kapel, byly tam normálně reggae kapely, hele, byly tam všechny možný. Ve Finsku spousta kapel, byly tam normálně reggae kapely, hele, byly tam všechny možný prostě, jo. Dechovka normálně reggae kapely, hele, byly tam všechny možný prostě, jo. Dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Hele, byly tam všechny možný prostě, jo. Dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže tam všechny možný prostě, jo. Dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže jak tam pak všechny možný prostě, jo. Dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže jak tam pak přišla poslední prostě, jo. Dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže jak tam pak přišla poslední. Dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima. Byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima. Tak ty všechno tam bylo. Jenomže jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima. Tak jenomže jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima. Tak ty metalisti, kteří jsou furt oblečený, že jo, jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima. Tak ty metalisti, kteří jsou furt oblečený, tak ty metalisti, kteří jsou furt oblečený, že jo, v těch černých věcech a v těch kožených a takhle, tak ty metalisti, kteří jsou furt oblečený, že jo, v těch černých věcech a v těch kožených a takhle, tak to jsou jediní, kteří nezmrzli. Ty jsou furt oblečený, že jo, v těch černých věcech a v těch kožených a takhle, tak to jsou jediní, kteří věcech a v těch kožených a takhle, tak to jsou jediní, kteří nezmrzli. Víš? Takhle, tak to jsou jediní, kteří nezmrzli. Víš?
0: Takže oni jako jediní přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu tam prostě,
1: víš?
0: Takže oni jako jediní přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu tam prostě takhle rozšířila metalová
1: muzika. Tak vem si ty reggae.
0: Oni jako jediní přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu tam prostě takhle rozšířila metalová muzika.
1: Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma
0: přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu tam prostě takhle rozšířila metalová
1: muzika. Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama, ty
0: kvůli tomu tam prostě takhle rozšířila metalová
1: muzika. Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama, ty prostě
0: rozšířila metalová muzika.
1: Tak vem si ty reggae mani prostě v těch košilích a s těma dredama, ty prostě zmrzli, ty tam někde

0: budou jako rampouch.
1: Ty regémani prostě v těch košilích a s těma dredama, ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějaký, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přes nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli prostě pusy k těm jejich žestům.
0: No
1: a prostě ty metalisti s tou dechovkou těm přimrzli prostě pusy k těm jejich žestům. No a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili. Přimrzli prostě pusy k těm jejich žestům. No a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili pusy k těm jejich žestům. No a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili tu zimu. Tak žestům. No a prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili tu zimu. Takže proto vlastně to je prostě ty metalisti jsou jediní, kteří přežili tu zimu. Takže proto vlastně to je jediný, co z toho Finska zbývá.
0: Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle tvrzení. Takže já s tím velice souhlasím. Vy nám klidně můžete
2: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde.

0: vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
1: 4.cz 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2024, to je Basin Fire Fest 2026, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost, nebo Basin Fire Fest 2026, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost, nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku, je do dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku, je do dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku, je do dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin. Vydaš na Basin na Otočku, je do dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz. Basin na Otočku, je do dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz.
2: Basin Firefest Media,
1: je do dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz.
2: Basin Firefest.
1: Díky pro jednotlivce i dvojce prodej na Basin.cz.
2: Basin Firefest mediálně podporuje
1: prodej na Basin.cz.
2: Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Co mají Radio?
2: Rock je slušná muzika.
3: Co mají elektrikáři, kurýři?
2: Je slušná muzika.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec
2: muzika?
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už si společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štaf. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štafle nebo spoustu zásilek. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí. Ať už potřebujete místo na paletu štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo víc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer, spolehlivý na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer, spolehlivý parťák už od 200 000 km. Peugeot Boxer, spolehlivý parťák už od 400. Peugeot Boxer, spolehlivý parťák už od 499. Peugeot Boxer, spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry. Noc.

0: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo... Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varu. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Mladších 18 let na hazardní hře.
1: Kosmetika, co má koule.
0: Hazardní hře.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně, tika, co má koule. Angry Birds, housy vůně, pot i spodek koule. Angry Birds, housy vůně, pot i spodek, žádný keci fun. Angry Birds, housy vůně, pot i spodek, žádný keci funkční věci. Birds, housy vůně, pot i spodek, žádný keci funkční věci. Anagr, vůně, pot i spodek, žádný keci funkční věci. Anagr, i spodek, žádný keci funkční věci. Anagr, i, brds, anagr, i, brds, tečka cz. BRDS.cz BRDS.cz BRDS.cz
2: Vše pro bagr,
1: vše pro bagr,
2: vše pro bagr,

0: sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech natná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká karcen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany.
0: Na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší.
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: Sladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané.
2: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90. Žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června 90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rock Radio.
2: Kauflandu.

0: náhradní díly.
1: Bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pěkně pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: Pohodlne.cz.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlne.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Na jednom místě. Pohodlné.

0: i FM nebo na radia.fm nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Rock Radio CZ. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music Club, Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cat. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. nebo Mr. Cat. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkroková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na kapela Přísun povolen. do Pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes Hrající Led Zeppelin a jiný pecky. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českých Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. 12. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť u českého Brodu Antabus Minifest.
2: Na akci Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších.
1: Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích.

0: ratatarararata trička. Ratatarararata trička, ratatarararata potisk pot. Ratatarararata trička, ratatarararata potisk potisk trička, potisk potisk trička, belabel.cz.
1: Hledáte
0: trička belabel.cz.
1: Hledáte práci, která dá
0: belabel.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Zehledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to

Rock Radio. Rockový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzik ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Yeah. Yeah.

Rock Radio.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, Praha Běchovice.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz napiš 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz napiš kod rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz napiš kod rádio a jede to. 30. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš?
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat.
7: Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000.

0: tisíc ročně. Na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz, tisíc ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
1: Atención, señoras y señores.
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
0: S povolením srovnávat.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
0: Srovnávat.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La Tropical. Sí, señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La Tropical pořádá intenzivní.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La Tropical pořádá intenzivní.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tance pro dospělé. Dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical, La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashr.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle předá. Více na autojarov.cz. Autojarov.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rokový rádio.cz.

0: policisté agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze. Dívka skončila se zraněním v rukou lékařů. Dárců krve je kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Dneska naposledy daroval třeba i prezident Petr Pavel. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu třeba rezort spustil kampaň první kapka. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se zítra promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne výmluvčí univerzity Pardubice Martina Macková.
1: Desítky pokusů hlavolamů vědeckých stanovišť a aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program.
0: Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio Z. Čekat dneska opravdu po celé republice víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde. Ani teď a ani po

0: Celý po celé republice víceméně s tomu nevyhneme vůbec nikde, ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra bude opět polojasno po celé České republice a zase bude pršet. Teploty kolem 17 stupňů zítra a večer to padne asi na 9.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. Koncept chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Krok rádio. Doprava.
4: Na dálnici D1 se srazilo...
5: Osobní auto s autobusem,
4: je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do... Je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazily dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém Boru tak tam je to osobní auto s nákladním v Palackýho ulici. Určitě si tam taky projíždějte opatrně. A na D1 zpátky na ní, tam stojí odstavený auto na 57. Projíždějte opatrně. Tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový...
7: Rock Radio, rokový odpoledne.

0: Rádio. Rádio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny. Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. By je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15 získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili 100% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili starostové, třetí pak ODS. Skončili starostové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. A 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro 9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz.

0: 16:02 k tomu a rokový video.
1: Rokový odpoledne.
0: 16:02 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí
1: odpoledne.
0: 16:02 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. 16:02 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. 16:02 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdávky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme mikrofonem a samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme dva lístky a tentokrát na tři sestry do Plzně 26.
2: Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy, proč bysme ty lístky měli dát právě vám. Pošlete nám tam i telefonní číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
0: Pojďme na to.

Discover.

Rock Radio. Behind blue eyes. Rock Radio. Slušnej rock. Behind blue eyes. Rock Radio. Slušnej rock z Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

0: Přiletělo UFO a řeklo doktor, právě teďka na Rock Rádiu. Přiletělo UFO a řeklo doktor, právě teďka na Rock Rádiu dohrává tenhle ta věc, no a který doktor to asi byl, o kterém mluvili, co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být
0: na Rock Rádiu dohrává tenhle ta věc, no a který doktor to asi byl, o kterém mluvili, co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který...
0: No a který doktor to asi byl, o kterém mluvili, co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9
0: ráno. Asi byl, o kterém mluvili, co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska...
0: Mluvili, co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9... Rozhodně doktor, který tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor. Dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB. Ano, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda.
1: 9 ráno u Kamila Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor
1: Drába jako hvězdný host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor Petr Pečený tady
1: host byl doktor BB.
0: No jo, to je pravda. Pan doktor Petr Pečený tady si povídal s Kamilem. Nebudeme vám prozrazovat o čem, protože to si konec konců můžete poslechnout na našem webu Rockový rádio. Anebo na podcastových aplikacích, kde samozřejmě najdete i spoustu rozhovorů,
1: Oni to, ono je tam těch rozhovorů, které už proběhly dávno. Rozhovorů snad asi 140, jestli se nepletu, nebo 130 dílů. Každý díl má asi tak 20 minut, takže je to taková ideální věc, kterou si dá třeba k odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
0: A je dobrý,
1: kterou si dá třeba k odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
0: A je dobrý, to je moc hezký.
1: K odpolední kávě nebo prvnímu večernímu pivu.
0: A je dobrý, to je moc hezký.
1: Nebo prvnímu večernímu pivu.
0: A je dobrý, to je moc hezký mimochodem jako.
1: Pivu.
0: A je dobrý, to je moc hezký mimochodem jako. Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět. Je dobrý, to je moc hezký mimochodem jako. Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět. To je moc hezký mimochodem jako. Ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě ono je dobrý se o té muzice vždycky jako dozvědět něco navíc, protože takhle, my samozřejmě tady taky povídáme různý chytrý. Ale ono, když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždy povídáme různý chytrý keci, ale ono, když se to dozvíte od těch lidí, kterých se to přímo týká, tak je to vždycky fajn a oni prozradí nějaký takový ty zákulisní
1: A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás, aby si nemyslel.

0: Protože my zase víme, co bude. A vyplatí se taky poslouchat, ale i nás, aby si nemyslel. Protože my zase víme, co bude hrát jako další muzika na Rock Radio. Čeká nás Avantasia, Twisted Sister anebo UDG s jejich Kurtizánou, takže jako nás se taky vyplatí poslouchat.
1: Máš pravdu.
0: Prolezela se vám matrace?
2: Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace za hubičku. CZ. Ty neproležíš. Nyní z dopravou CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Léto je ideální čas být svědavý.
5: Zoopark.
6: Mísurikaty opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark.
6: Mísurikaty opravdu

0: Dobré, tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Opravdu, dobré, tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně...
0: Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Blízko u zvířat.
2: Spotřební daň tvoří 14... Spotřební daň tvoří 14% státní... Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se rad.
2: Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje.
2: Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje. Kameny z celé... Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Tak kupuje na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kamen, jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i za CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také na oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejově dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejově kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro klidnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: No to, že seš mladý
3: a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: No to, že seš mladý
3: Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem
3: lepší náladu.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemůže
3: náladu.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. Tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i topu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se do Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej let na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti dráží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.
4: Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop.

0: Rock Rádia na www.rockoviradio.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: www.rockoviradio.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: .cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den může...
1: Kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat, plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v našich katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní, vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlety pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle? www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle a kabelku na CZ?
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na... Tak vzhůru na palubu. Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké...

0: rodiče, babi, celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registr kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registr tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Ofic na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner utečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Z. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovat toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Schner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Vaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rok.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Rok.
0: Náchodě.

0: Buffy. Nách e o Buffy.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlatí. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu. Digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A uží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude
1: k bezpečí. A u portál CZ.
2: Praho, připrav se na den.
1: A u portál CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června je všechno barevný. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. I ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku. Ty barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku Učeňku. Utečeš. Je tady. 20. června v Praze. V parku Učeňku. Běh. Barv. Tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš.

odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Dne s Kubou a Petrem. Kubou a Petrem.

jste měli hek. Taky jste měli hek. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnou energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odpoledne bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Nemusíš bejt mánička, abys byl rock. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Nirvana. Nirvana se ich ol... Nirvana se ich ole... Nirvana se ich ole apologies. Nirvana se ich ole apologies právě teďka dohrává. Nirvana se ich ole apologies právě teďka dohrává na Rock Radio. Nirvana se ich ole apologies právě teďka dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin 30. Nirvana se ich ole apologies právě teďka dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin 36 minut. Apologies právě teďka dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozví. Teďka dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se
0: to, že to pojede do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den,
0: jde do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup
0: Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Auto. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov. Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové
1: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové
1: na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto 6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto Jarov cena. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto Jarov CZ. Těškejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto Jarov CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Vyberte si vůz ještě dnes. Více na auto Jarov CZ.
1: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete. Klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou...
3: V autě 40 stupňů? To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolo...
3: 40 stupňů? To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolo...
3: stupňů? To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid. V kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Komplet.
4: Chovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garáži
3: včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skokové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladí.

0: ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Ladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do... Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 20.8. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. Body v Albertu od 13.5. do 28.7. A vydejte se do příležitosti. Od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkou 8.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61. Vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimat. Přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimat. Matky nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čeká firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové hří. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to za... Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, který... Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.česenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Si lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz www.českygoodwill.cz www.goodwill.cz
4: www.potiskdarky.belavil.belavil.belavil.cz Potisk dárky belavil.cz belavil.cz
5: Doufáme! Je to nepopsatelné! Doufáme! Je to nepopsatelné! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, lidi! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko! Vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích!
5: Ze zhora! Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích!
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu! Je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný
7: v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak
6: chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii...
6: Neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se
7: 1850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo...
7: 10 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit.

0: po celé republice.
1: Více o
0: Borem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: Firmanovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na Firmanov.cz.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Marcel Herbold. Je všude tam. Je všude tam, kde to voní benzínem. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí.
3: Spedit.cz/kariéra.
4: A teď pozor, extrémně
3: kariéra.
4: A teď pozor, extrémně výhodná
3: kariéra.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke.
3: Rokra u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na IFM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio.
1: Pomalý
0: radia.cz. Rok rádio.
1: Pomalý pauze jsme
0: spačka CZ. Rok rádio.
1: Pomalý pauze
0: Rok rádio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady
0: Rok rádio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherky.
0: Rádio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků. Jsme tady sami, je totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry, je tady s náma Verča. Ahoj Veru. Má i výherkyně dnešních volízků na tři sestry, je tady s náma Verča. Ahoj Veru. Dnešních volízků na tři sestry, je tady s náma Verča. Ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, na tři sestry, je tady s náma Verča. Ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak náma Verča. Ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že prej...
2: Kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že prej chceš... Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že prej chceš... Protože nemáte na tady ten rok hlídání... Zajímavou zprávu, že prej chceš... Protože nemáte na tady ten rok hlídání... Protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak má tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit, tak juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit, tak prosím tě, kolik klukům na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit, tak prosím tě, kolik klukům je let, viděli, jak máma s tátou umějí pařit, tak prosím tě, kolik klukům je let, máma s tátou umějí pařit, tak prosím tě, kolik klukům je let, prosím tě, kolik klukům je let?
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha.
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu na...
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
2: 6 lety jde poprvý, ten starší už byl.
1: Hezky, hezky. Ale tak to teda výchovu...
2: 6 lety jde poprvý, ten starší už byl.
1: Hezky, hezky. Ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo.
2: Poprvý, ten starší už byl.
1: Hezky, hezky. Ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo.
2: Starší už byl.
1: Hezky, hezky. Ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo, toho si moc vážíme. Hezky, hezky. Ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo, toho si moc vážíme tady.
2: Já si myslím...
1: Hezky. Ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo, toho si moc vážíme tady.
2: Já si myslím, že...
1: Ta výchovu začínáte docela brzo, toho si moc vážíme tady.
2: Já si myslím, že jako... Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat správný směr. Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat správný směr.
1: S tím naprosto...
2: Jako správný čas jim ukázat správný směr.
1: S tím naprosto souhlasíme. No a...
2: Správný čas jim ukázat správný směr.
1: S tím naprosto souhlasíme. No a kdy...
2: Musím ukázat správný směr.
1: S tím naprosto souhlasíme. No a kdy...
2: Správný směr.
1: S tím naprosto souhlasíme. No a kdy a kdyby když teda půjde, s tím naprosto souhlasíme. No a kdy a kdyby když teda půjdete na tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte? Souhlasíme. No a kdy a kdyby když teda půjdete na tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte, abyste ten, když teda půjdete na tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili. Na tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili. Kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili. Abyste ten směr ještě podpořili.
2: Rock in Plzeň, to je naš...
1: Abyste ten směr ještě podpořili.
2: Rock in...

0: Plzeň, to je naše srdeční... Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost.
1: Jasně.
0: Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost.
1: Jasně.
0: Tři se, to je naše srdeční záležitost.
1: Jasně.
0: Tři sestry taky za Plazou, srdeční záležitost.
1: Jasně.
0: Tři sestry taky za Plazou, v Plzni, Plazou, v Plzni a Pekelný ostrov.
1: Ty jo, tak to, ale tak to kluci...
0: Plzni a Pekelný ostrov.
1: Ty jo, tak to, ale tak to kluci mají dobrou výchovu, teda, jako to, toho si...
0: A Pekelný ostrov.
1: Ty jo, tak to, ale tak to kluci mají dobrou výchovu, teda, jako to, toho si...
0: Pekelný ostrov.
1: Ty jo, tak to, ale tak to kluci mají dobrou výchovu, teda, jako to, toho si moc ceníme a veru... Ty jo, tak to, ale tak to kluci mají dobrou výchovu, teda, jako to, toho si moc ceníme a veru jen tak dále... Ale tak to kluci mají dobrou výchovu, teda, jako to, toho si moc ceníme a veru jen tak... Si, toho si moc ceníme a veru jen tak dál.
0: Jasně, my v tom budeme pokračovat.
1: Ceníme a veru jen tak dál.
0: Jasně, my v tom budeme pokračovat.
1: Výborně, jen tak dál.
0: Jasně. Ne, my v tom budeme pokračovat.
1: Výborně,
0: pokračovat.
1: Výborně, výborně. Hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí, ten koncert. Výborně, výborně. Hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí, ten koncert. Pořádně si užijte. A třeba výborně. Hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí, ten koncert. Pořádně si užijte. Tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí, ten koncert. Pořádně si užijte. A třeba nám pošlete nějakou fotku. Pořádně líbí ten koncert. Pořádně si užijte. A třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili. Ten koncert, pořádně si užijte. A třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
0: Můžem, určitě rádi.
1: Tak jo, si užijte. A třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
0: Můžem, určitě rádi.
1: Tak jo, tak jo. A třeba nám pošlete nějakou fotku, jak jste si to užili.
0: Můžem, určitě rádi.
1: Tak jo, tak jo. Nějakou fotku, jak jste si to užili.
0: Můžem, určitě rádi.
1: Tak jo, tak jo. Děkuju. Měj se krásně, ahoj.
0: Můžem, určitě rádi.
1: Tak jo, tak jo. Děkuju. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Do večera slušnej rok.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky
2: slušnej rok.
3: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky na rok. Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá, puste jim taky najít. Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá, puste jim taky Nightwish Biffy Clyro anebo Vypsanou Fixu. Příštích generací je samozřejmě důležitá, puste jim taky Nightwish Biffy Clyro anebo Vypsanou Fixu. Je samozřejmě důležitá, puste jim taky Nightwish Biffy Clyro anebo Vypsanou Fixu.

písmi Kaja. Rý písmi Kaja. Rý písmi Kaja. Rý písmi Kaja.

Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock. Je... Rock Rádio. Rock. Je slušná... Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu?
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu? Opět domov.
0: Všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu? Opět domov.
0: Více informací.
1: Rekbyty. Záruka kvality.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v
0: studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od už
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Teď a desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Teď a CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být v klidu již od února.
1: Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu.
0: Nora.
1: Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu.
0: Například čerstvá vejce velikosti.
1: Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu.
0: Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za
1: produkty, abyste mohli být nadále v klidu.
0: Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů
1: mohli být nadále v klidu.
0: Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za 44,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl do cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert,
0: v Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert,
0: další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert, neporazitelné, levnější.
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte. Vidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Tento týden u nás
2: neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Tento týden u nás
2: jihočeské máslo 200.
0: Tento týden u nás
2: jihočeské máslo 250 gramů s apkou
0: u nás.
2: Jihočeské máslo 250 gramů s apkou.
0: Jihočeské máslo 250 gramů s apkou
2: za 39,90. A soličelo 250 gramů s apkou
0: za 39,90.
2: A soličelo gramů s apkou za 39,90. A soličelo proseko 3/4 litru s apkou
0: za 39,90.
2: A soličelo proseko 3/4 litru s apkou 39,90. A soličelo proseko 3/4 litru s apkou 59,90. Albert, dle srovnání k 3/6 90. Albert, dle srovnání k 3/6.
3: Kup si auto v
2: dání k 3/6.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levu. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14

0: výměnu vozu zdarma. www.direct3dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Měnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Darma. www.direct-auto.cz
1: Chutná jako krás.
0: www.direct-auto.cz
1: Chutná jako krásný sen.
0: www.direct-auto.cz
1: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš
0: auto.cz
1: Chutná jako krásný sen. Vůní. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech. Jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma
1: na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: M.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
2: Nejsladší jahody.

0: na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumperku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého.
1: Která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci. Tedy hřiby smrkové a hřibovité houby. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí taky praváci. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. A pak zaplavuje zemědělská půda.
0: Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit.

0: Kuchařík,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity.
1: Malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytpenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce

Dabu AFM. V Dabu AFM nebo na V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. Na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio. Slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: zuby těchto hlodavců ochránit. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno, pěkný den. Měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno, pěkný den. Před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rok
0: hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
1: Rok Radio. Počasí.
0: To všechno, pěkný den.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři.
0: Pěkný den.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha.
1: Radio. Počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší. Houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší. Rozhodně pršet ještě bude i dneska. Z bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší. Rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v tebacha, protože venku prší. Rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Že venku prší. Rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na rozhodně pršet ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme, ještě bude i dneska, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska dokonce na severozápadě, i zítra, i v pátek, i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska dokonce na severozápadě Čech, můžeme v pátek i v sobotu. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska dokonce na severozápadě Čech, můžeme. Když to tak se na to podíváme konkrétně dneska dokonce na severozápadě Čech, můžeme taky potkat nějaký bouřky. Zase Čech můžeme taky potkat nějaký bouřky, zase je tam ale nejtepleji kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi taky potkat nějaký bouřky, zase je tam ale nejtepleji kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 nějaký bouřky, zase je tam ale nejtepleji kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme, zase je tam ale nejtepleji kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně kolem 19 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkami. Klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkami skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed. Skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek. Celých Čechách, hlavně západ, střed a taky východ. Ale zase na severu a na jihu to je bez bouřek, ale za to s deštěm. Na jihu to je bez bouřek, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, ale za to s deštěm. Pršet bude opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Pršet bude opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Každopádně opět po celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Každopádně teploty někde v celý republice. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Každopádně teploty někde kolem 17 stupňů. Občas se to sluníčko ukáže, bude to tak trošku na střídačku. Každopádně teploty někde kolem 17 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsátovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slutika do každého počasí. Rok Radio. Do každého počasí. Rok Radio. Rok Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace.
3: Rok Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace.
3: Rok Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici.
3: Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 u Mohelnic.
3: Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 u Mohelnice je spadlá značka. 35 u Mohelnice je spadlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Spadlá značka. Prosím vás, sundejte nohu z penu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte rok, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej na vozovce. Tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej na vozovce. To je ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osoba. Díky tím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění. A bez ranění sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění. A bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Díky bohu bez ranění. A bez ranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí. Nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat už s kolonou. Počítat už s kolonou.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis.

0: Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Dík Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8 miliardové modernizaci velká přečerpávací elektrárna. Díky 8 miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumavě. Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku.

0: Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme, o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne pokračuje ve
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině se
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin. Rockový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady. Líst poledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale
1: hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale nebo
1: minuty k tomu. A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, mi ještě pro vás tady v té hodinci.
1: A my jsme tady.
2: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, mi ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného, protože možná vám. Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, mi ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného. Ale nebojte se, mi ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného, protože možná vám prozradíme. My ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného, protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak jenom snad dva. A dostat ani tři, ani čtyři, ale 10 lístků. Jak jenom snad dva. A dostat ani tři, ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to dva. A dostat ani tři, ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to se dozví tři. Ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé, je to skvělé.
2: Ani čtyři, ale 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé, je to skvělé.
2: 10 lístků, no ale to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé, je to skvělé.
2: Cítím se to, že to se dozvíme až za 20 minut.
1: Není to skvělé, je to skvělé.
2: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs teď za 20 minut.
1: Není to skvělé, je to skvělé.
2: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Není to skvělé, je to skvělé.
2: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete link. V následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park. Bude taky Miloš do 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park. Bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park. Bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne, jeho Mr. Chloe. Úplně zdarma dostanete Linkin Park. Bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne, jeho Mr. Chloe. No a není to Linkin Park. Bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne, jeho Mr. Chloe. No a není Park. Bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne, jeho Mr. Chloe. No a není Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne, jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé. Ano, jako bonus dostanete i Skape a Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé? Ano, jako bonus dostanete i Skape a i Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe. No a není to skvělé? Ano, jako bonus dostanete i Skape a i Nino Soldado. Dostanete i Skape a i Nino Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí.
1: Skape a i Nino Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí.
1: Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí. Rokra. A taková nabídka se vyplatí.
3: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio.

0: No prostě traktoři udělají párty jenom v rámci Rockin Festivalu, taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu ten festivalu taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další 20 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence Trautenberg Horký jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence Trautenberg Horký Žeslíže Dimitri Alkohol Kokot. Tam taky pozvali další oslavence Trautenberg Horký Žeslíže Dimitri Alkohol Kokotminin. Další oslavence Trautenberg Horký Žeslíže Dimitri Alkohol Kokotminin. No prostě oslavence Trautenberg Horký Žeslíže Dimitri Alkohol Kokotminin. No prostě muziky bude a Trautenberg Horký Žeslíže Dimitri Alkohol Kokotminin. No prostě muziky bude až po. No Žeslíže Dimitri Alkohol Kokotminin. No prostě muziky bude až po. No hodně.
1: Až po no hodně.
0: Dimitri Alkohol Kokotminin, no prostě muziky bude až po, no hodně.
1: Až po no hodně.
0: No Kokotminin, no prostě muziky bude až po, no hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být.
0: Muziky bude až po, no hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce.
0: Po, no hodně.
1: Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadar mikoves. Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadar. Až po no hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadar mikovesky. Stačí hodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadar mikovesky. Stačí akorát, abyste 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zadar mikovesky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio toho a dokonce normálně zadar mikovesky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový rádio normálně zadar mikovesky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový rádio.cz poslali fotku mikovesky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový rádio.cz poslali fotku vaší. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový rádio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas, abyste na náš mail studio zavináš rokový rádio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyberších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyberete v pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyberete v pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono.
1: A v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vyberete v pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě
1: v rokovém rozjezdu se potom vyberete v pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědí.
1: Pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědí druhý den v pátek. Ono to totiž
1: vždycky to ale říkám to pondělí.
0: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže hele, to nevadí, ono prostě lidi vědí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže nevadí, ono prostě lidi vědí druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla druhý den v pátek. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno
0: je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu
0: by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se
0: by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu
0: se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás
0: volí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás od nás od roku. Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků. V pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane. Ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No,
1: se dozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
1: Rádia dostane 10 lístků.
0: No, je to tak.
2: Tvrdou muziku ti
1: lístků.
0: No, je to tak.
2: Tvrdou muziku ti přináší.
0: No, je to tak.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
0: Je to tak.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku, CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku, CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku, CZ.
1: No.
0: Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku, CZ.
1: No a teď už Harley Bad Wolf.
0: Zdarma. Matrace za hubičku, CZ.
1: No a teď už Harley.
0: Matrace za hubičku, CZ.
1: No a teď už Harley Bad Wolf a nebo Van Halen a jejich Jump.
0: CZ.
1: No a teď už Harley Bad Wolf a nebo Van Halen a jejich Jump. Bad Wolf a nebo Van Halen a jejich Jump.
0: Chceš mít
1: Van Halen a jejich Jump.
0: Chceš mít ten správný
1: jejich Jump.
0: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu so Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Podnikáte?
0: Více na autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi
0: Autojarov.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejkáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet, tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet, by zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady a s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady a jednou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Procent ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banky pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Do 30 milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a
5: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodík. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích.
6: Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodní.
6: Včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit a netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celýho centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objedn.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě

0: ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima.cz. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima.extem. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima.express.cz. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima.express.cz. V létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima.express.cz.
1: Objednejte se na
0: Klima.express.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní.
1: Objednejte se na
0: Klima.express.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her.
0: Klima.express.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
0: CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí
2: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: Účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard v hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je.
3: Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do
3: na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové. Vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové. Díky Olvinu procházce? Nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až i kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. I vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Hledáte.
4: Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Hledáte.
4: 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
4: Milionářů ročně. Olvin.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
4: ročně. Olvin.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny lidí?
4: Olvin.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád.
5: Více najdete na kariéra.lidl.cz. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
5: Platí.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš stavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov. Rukama?
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
7: Vybrat dobrý materiál.
6: A vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s
7: materiál.
6: A vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte.
6: A vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem
6: domov.
8: Porfix.

0: Linkin Park. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků. 10 možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří Deset lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický Moravský Krumlov. Ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický, ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický. Rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalu, taky slaví svých 25 let na scéně.

0: Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív než začnou...
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny...
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš...
0: Rozumem, budujte srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou...
0: Budujte srdcem.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Řídíš na autodrombrno.com.
2: Hledáte adrenalin, ale v
3: autodrombrno.com.
2: Hledáte adrenalin, ale
3: .com.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
2: Adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchej.
2: Všechno už vám přijde.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegri vám přijde.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegri jde.
4: Okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž
4: okoukaný.
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House
2: úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Zkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak v Praze
5: budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně...
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně...
5: Na metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně se běhne...
5: Zemí.
2: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Mami!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adres...
2: Se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Minko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete...
5: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firmnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: Testovací dny u prodej... Testovací dny u prodej... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektro... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo... Testovací dny u prodejců BYD, kde...

0: vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný sny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo.
0: 50 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo.
0: Třeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu
0: 7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku
0: na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
1: Díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporu.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných
1: hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Aku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: V auto je
0: BYD.com.
2: V auto Jeremiášova před galerií Butovice.
0: BYD.com.
2: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na v auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova.cz. Více na auto Jeremiášova.cz. autojeremiasova.cz
3: Rock Radio
2: Sova.cz
3: Rock Radio
2: Sova.cz

rokový. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem.

0: Jedna taková malá nevěrná holka nám právě teďka dohrává na Rock Radio 17 hodin a 35 minut. Kuba a Petr už se s váma ale pomališku rozloučí, protože za chvíli už nás tady vystřídá kapitán, protože rockový odpoledne už je pomalu svýho konce.
1: No ale to neznamená, že by rocková muzika byla u svýho konce. Naopak, teď se to teprve rozjíždí ve vašem tempu, protože právě v následujících 2 hodinách od 6 do 8 si můžete vy vybírat, co tady na těch vlnách uslyšíte. Můžete chtít něco českého, něco zahraničního, něco starého, něco novýho a klidně všechno dohromady.
0: Vůbec se fantazie meze nekladou, takže rozhodně, jak by řekl kapitán, volejte, pište. A příští 2 hodinky jsou vaší režie a my se slyšíme samozřejmě asi zítra o 3 do 6.
1: Teď už Neil Young, Dimitri a taky Europe, těšíme se na vás příště. Čus!
0: Čus!
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: Atava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
18: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
19: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfort.

0: výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Zatím se nedávají jen barou. Ukážeme hranice. Výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: i se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
2: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
1: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za tvoji práci, no a teď se půjdeme podívat, jak to vypadá se zítřkem. Tak ve čtvrtek by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být ráno většinou zataženo, zejména v severní polovině území místy i deštivo. Jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost, během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty na 18, na jihu Moravy 20 a v 1000 metrech na horách 10 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se podívat do ulice Nádražní v Brně. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, tvoří to překážku v provozu. Pak se půjdeme podívat do ulice Československé armády v Slavkově u Brna. Tam opět nehoda dvou osobních aut, brání to v provozu. A v ulici Dubická v České Lípě nehoda busu, srazil tam nějakou značku ten autobus. Tak pozor na to, projíždějte opatrně. A ještě D7 na 4,5 kilometru na trase Chomutov Praha tvoří překážku na vozovce, nehoda dvou osobních aut. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině a jak jste před chvilkou slyšeli můj přeřek, možná jste podle toho už poznali, že je středa a že je ho tam třeba. Tak než ho tam dáme, šoupneme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se krásně naladili. Od toho tu máme krásně náš pořad Rok na přání, dvouhodinovku, v který řádíte jenom vy, posluchači Rock Rádiový. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a rovnou pojďme k tomu, že mi můžete volat právě teď do kapitánský kajuty na 725 844 424, psát na Messengera a do mailu a něco krásného si přát a vzkazy vyřídit. Na úvod si dáme 5-minutovku od Queenu Radio Gaga a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, přátelé, to byly Queenie a Radio Gaga a já jsem rád, že už tady se mnou vedete středeční debaty. Třeba Honza Seichter by tady psal, ahoj kapitáne, jo, je ho tam třeba, ale nesmí do toho přijít na návštěvu maminka. Myslel jsem, že jenom děti jsou takový kazišů, ale i 70-letá maminka do toho umí vedle. Hele, to si dovedu jako úplně představit, že taková maminka i s dobrými úmysly dokáže úplně změnit atmosféru a energii v hnízdě. Tak když tak vymysle, Honziku, co bychom mohli mamince na odchod zahrát a my si zatím dáme tady od mladého rockera, který možná vzniknul ve středu, možná ve čtvrtek, to nevíme. Každopádně Pepa Ubrecht volal, že by pro celou svoji rodinu, že je vděčný, tak by chtěl zahrát od Divokýho Byla píseň Plakala. Pepiku, já ti doporučuji dneska běž brzo spinkat a něco si pust do uší, třeba Rock Radio.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla metalová diva a nádherná ženská šikovná zpěvačka Tatiana Šmajluková, kterou znáte z kapely Ginger, a teď si to tady dala se zpěvákem z POD a společná práce se jmenovala Afraid to Die. No a my jsme se tady s Honzou Sechterem teda domlouvali, že maminka tady už je pryč, a pak mi ještě tady poslal nějakou fotku zlomený klíční kosti, tak se zdá, že ho maminka poplácala přátelsky po rameni. No a co bychom jí mohli zahrát takhle na ten odchod? To by mohly být třeba Die Happy s Martičkou Jandovou a Pecka Goodbye. Co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den.

0: teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: 21 Guns a taky samozřejmě Green Day, pečka z roku 2009. Svištíme si to dál v našem roku na přání a teď se dáme trošku českýho puňku. Napsal mi tady Kevin z Podřípu. Zdarec kapitáne, prosím tě, zahraj nám do práce na odpolední třeba song Mravenec od EEček. Jo, to se do práce docela hodí. Pracujete jak mravenec, se říká, že jo. Ať nám to uteče a můžeme si dát v klidu doma pivko. Hlavně to s tím pivkem nepřehánějte, teď víte, co je za den.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Nádherná odrhovačka starý status quo a rock and roll overworld. Tak, a teď trošku přidáme tempíčko, volal mi se Marcel do ruku na přání a říkal, že bych chtěl nějaký starý Halloween nechat zahrát a nejlepší o tom budoucím světě, jak tenkrát rozkládali. No tak to je pecka Future World, myslím. A bylo by to pro všechny pracanty, který pracují od roku vydání téhle písničky. Až doteď. Tak to je od roku 1987, pokud se nemýlím, jak říkal starý Sam Hawkins. No tak prosím vás, kdo maká od roku 1987 až po rok 2026 stále a furt, tak pro něj jsou tady tyhle ty Halloweeni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: www.pionierkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK ve Stochově u Kladna za 6 milionů 190 tisíc korun, rodinný dům v Bystřanech na Teplicku za 6 milionů 450 tisíc, garáž ve Velké Bystřici u Olomouce za 760 tisíc, chata ve Stražisku na Prostějovsku za 2 miliony 890 tisíc a stavební pozemek v Bystřici nad Pernštejnem za 2 miliony 260 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.i, brds.cz.
14: Vše pro bagr.cz.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr.cz.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragueboats.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.

0: No, tak už doploužit a odsucnout. K tomu budete mít ještě dneska hodně příležitostí. Nebojte se, tak jsem to zařídil při té středě, aby to vyšlo. Teďka trošku na rychlejší notičku. Dokonce několik posluchačů si tady přálo panoptiko. To je zvláštní, víte. No, ani ne. Takže začneme tady Milanem Urbim, který napsal: ahoj, můžu poprosit pro mou Sáru něco od panoptika a pro všechny, co poslouchají, díky Milan. Samozřejmě, Sáro, ta píseň, která za chvilku zahraje, bude jen a jen pro tebe a pro vás samozřejmě taky. No a co si zahrajem, to rozluštil tady Tomáš Rozmuš, ahoj kapitáne Jirko. Vejde se tam ještě skupina Panoptiko a píseň Proklatý marš pro tebe do studia za super práci a pro mě k učení na poslední ústní zkoušku v pátek. Děkuji moc krát, Jirko, Tomáš Rozmuš. Hele Tome, tak ať ti to pěkně vyjde, ať ti to všechno vyjde a než se tady rozjede Proklatý marš, tak opět výzva pro vás, máme 18.50, pravej čas, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, tak nějakou situaci, třeba můžete zaobalit na středu, v které byste ho chtěli nachytat, no a já vám za to zahraju píseň VIP na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, aby jsme tam stihli vrznout ještě poslední píseň do téhle hoďky, tak musím vstoupit do písně Digital World od MRNT a dáme si poctivý heavy metal. Daniel Vrablec mi poslal krásnou fotku, že prý dostal od kámoše, co to je Spitfire, a na tom sedí Eddie z Iron Maiden. Tak si dáme něco od Iron Maiden a dáme si Be Quick or Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Wow! Tak máme minutku po 19. hodině, je středa a posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
0: Jsem rád, milí středečníci, že se vaše myšlenky ubírají jiným směrem, než vymyslet tu největší hovadinku. Dneska se to buď opakovalo, nebo to bylo neproveditelné, jako vždy. Tak to není vůbec důležité. Důležité je to, že nám začala, že víme, kolik je hodin, a že nám začala druhá půlka našeho roku na psání. První píseň, kterou si dáme od Bona Joviho, bývalýho Kudrnáče, není úplně středeční. Jmenuje se jako Žít na modlitbách, Living on a Prayer, ale my mu to pustíme a možná si do toho i zatancujeme. No a kdo teď první napíše nebo nějak tak zavolá, tak toho je ta píseň další.

0: Tak, už skončíme s tím modlením a dáme si tadyhle další píseň. Jako první se nám sem do studia dovolal tady v té druhé půlce Filip, který říkal, že sváří nějaký regály, tak pro všechny svářeče, že by chtěl zahrát něco pěkného od Dimitry, tak jako na povzbuzení. Tak co bychom mohli, no tak pro svářeče, tak třeba ocelovou partu, to jsou vlastně svářeči, ne? Ocel se taky přece sváří, tak jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Milí námořníci, pojďme se hned z kraje takhle naší druhé půle roku na přání na vašem Rock Rádiu věnovat mailistům, aby jsme na ně neopomněli. A krásnýho maila mi tady napsala Marie Vinciková, čtu to bez diakritiky. Ahoj kapitáne, prosím, zahraj Daja a jeho Rainbow in the Dark. A bylo by to pro všechny středečníky. Tak samozřejmě dnes je ten krásný den, ať to krásný večer klapne, alespoň v tu středu, když už ne jindy, tak vám k tomu dopomáhej Dio, nebo Dio, jak chcete, a Rainbow in the Dark.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů.

0: stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.

0: klasice odmetli, Enter Sandman si dáme klasika nejklasikovatějšího z čerta starýho Ozzyho Osborna. Já už tady mám rest z minula, ze včera vlastně, kdy mi psala Ivanka Durcová, milá posluchačka, dokonce přes Instagram nám tady dopisovala, prosím, bylo by možné zahrát pro Míru a pro mě Mama, I'm coming home od Ozzyho, děkuji. Bylo by to možné, milá Ivanko, a dneska máte se svým Mírou ten krásný den, kdy ho můžete plně využít. Tak ho využijte. U Ozzyho Osborna si můžete krásně zaploužit. Dejte se do toho.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to bylo trošku vousaté, že? No, zkrátka ZZ Top a Sharp Dressed Man. No a dáme si další něžnou věc tady u nás na Rock Radio ve středečním speciálu Roku na vaše přání. A volal mi Miloš, že bych chtěl pro všechny posluchače, ať mají dneska krásný a klidný večer, nechat zahrát od Briana Maye Too Much Love Will Kill You. Ano, přátelé, je sice středa, ale s tou láskou se to nesmí tak úplně přehnat. To fakt může někoho zabít. Se neděláme srandu jako tady.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.

0: Dáváte si do finále jdoucí druhou půlku našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání na Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušní rockové muziky Jirkou Vajgizem. Za náma samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou One. A teď už další přání, tentokrát od motorkáře Fula. Ten s přáním toho, že je sice teďka ošklivo, ale že jednou budeme zase rejdit na těch motorkách a taky všem na dnešek pro dobrou náladu, bych chtěl nechat zahrát Aleše Brychtu a budeme rejdit. To se zrovna hodí, to je píseň aktuální. Bravo, tleskám, pouštím.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

je to tady, přátelé. Opět konec našeho pořadu Rok na přání na Rok Rádiu. Dneska středeční speciál dopadl skvěle. Já doufám, že jste ho využili naplno. Každý ten ploužák jste protočili svou milou nebo svého milého. A teď už do ploužáku a dáme si trochu pepře, ať se vzepře. A o to se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahojky kapitáne, zdravím a prosím tě, zahraješ mi cokoliv od Slayer pro všechny posluchače a pro tebe i pro mě a taky pro mou sestru Milušku. Tak jasně, dáme si to, přátelé, dáme si od Slayer tradiční závěr pořadu s písní Blood Red a s tou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, ať prosím vás doma krev neteče, no a ať vám jde hůl, ať máte chuť, ať máte zkrátka krásnou středu, to vám všechno přeju. Jinak se na vás budu těšit zase zítra u pořadu Rok na přání na Rok Rádiu po 18. hodině. Mějte plodný večer a mějte se, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pec!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Au!

0: Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevím, ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
11: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, byla.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
2: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: zajímavosti, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
1: A co z toho jako vyplývá?
0: Že jsem průměrná ženská.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.